Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Po týdnu začínají folková pohlazení. Nerad to říkám, ale začíná se přibližovat konec prázdnin, to znamená vyvrcholení folkové sezóny. Dnešní pořad tedy zasvětíme pozvánkám na největší a nejvýznamnější akce tohoto žánru, které nás ještě do konce léta čekají. Snad si vyberete. Začneme ale pohledem do kalendária. 11. srpna roku 2013 nás opustil písničkář a bluesman Pepa Streichl. Čest jeho památce, tady máme jeho písničku.

a hleděl na ně, přál jim štěstí a mačkal dlaně. Topil se v citech, co neměli cenu, styděl se za ně a záviděl jemu. Dlouhý jak čára v erárním kvádru, věneček v klopě na místo řádu.

pohledy do očí, přijdu mu bez sody a ruka ruku pevně svírá. Budem však veselý, vždyť se neumírá, snad je mu do breku, když si sedne v kupé.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už to jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky, hodiny a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst.

já zemít někoho rád. Někdo by plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater.

0: A máme tu jedny kulatiny. Sedmdesátiny v těchto dnech slaví poslední kabriolet. Písničkář Jaroslav Samson Lenk, jehož jméno je spjato s kapelami třeba Máci, Hoptrop, anebo Samson a jeho parta. Jeho písničky nám dělají radost už hezkou řádku let a těžko si dovedeme představit, že by se nějaký táborák nebo hospodský session obešel bez toho, aniž by se zahrála nějaká Samsonovka. Předpokládám, že to máte stejně, předpokládám, že mohu tedy za celý národ folkařů, trumpířů a countrymenů popřát Samsonovi všechno nejlepší a hlavně zdraví, protože toho nikdy není na rozdávání. No a třeba ještě nějaké nápady na písně, které si budeme moci zpívat.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů.

Ještě na jedny narozeniny bych vás v rámci dnešního kalendária folkových osobností rád upozornil. 17. srpna 1954 se totiž narodil Karel Markitán, zakládající člen skupiny AG Fleck a člověk, který naučil mnoho trempířů poslouchat poezii. Vynikající autor a skvělý hráč na foukací harmoniku, na kytaru, zpěvák. Pojďme si pustit teď písničku z doby, kdy se o AG Flecku mluvili jako o českých kvínech a kdy jim mnoho trempířů nemohlo přijít na jméno. Čas ale ukázal jejich genialitu a kvalitu.

Jirka Vondráček se svým Vokobere, snad tahle známá píseň od Cata Stevensona a s textem Zuzany Michnové, zazní také v rámci recitálu skupiny Vokobere, tedy Jirky Vondráčka, Petra Kocmana, její hostu, na letošním ročníku Babího léta. Blíží se tento tradiční, moc hezký festiválek v Dolním Újezdu nedaleko Litomyšle v přírodním areálu za koupalištěm. Letos už po 33. se v tamním údolíčku sejdou tak napůl občané Dolního Újezda a napůl lidé přijíždějící za touhle muzikou. Abych nezapomněl říct kdy. 21. a 22. srpna. V pátek 21. zahraje už zmiňovaný Jirka Vondráček s Vokobere. K tomu vidím v programu třeba Slávka Janouška s kapelou, plzeňské copáky a Military Country v podání skupiny Taxmeni. Program v pátek začíná od 19 hodin a v sobotu 22. srpna festival startuje ve 13 hodin. V programu vidíme taková jména jako Samson Jeoparta, Žalman a spolu slavící osmdesátiny, ostravskou skupinu Forfolk, postavenou částečně na základech skupiny Tempo de Vlak, Tabásek a Partie, co by vítězové letošní Partie nebudou chybět, Jihočeská epidemie třeba, Sichravo a možná největším lákadlem toho sobotního programu na Újezdském babím letě je bezesporu Jiří Pavlica se svým Hradišťanem. Tedy Babí léto v Dolním Újezdu u Litomyšle 21. a 22. srpna tohoto roku. Srdečně zveme.

Pan profesor folkové textařiny Slávek Janoušek nás zve na svůj tradiční festival v Cakli u Ústí nad Orlicí na vodáckém tábořišti. Přesná adresa je Cakle Staré Oldřichovice 134, kdybyste to náhodou hledali. Ale předpokládám, že když je to 41. ročník Slávkova festivalu, tak pokud máte Slávka rádi, určitě to místo už znáte. Letos se setkání uskuteční 14. a 15. srpna a samozřejmě program jako obvykle velmi nabitý. Poslední šance Míry o šance Honza Jícha, Zuzana Hasalová, Slávek Janoušek samozřejmě se svou kapelou, Alfa Srnec, Brněnský přístav, Vítězové porty. A pokud bych měl označit někoho jako headlinera, pak je to jedinečná příležitost slyšet skupinu Spiritual Quartet, navazující tedy na slavný Spiritual Quintet. Ovšem pozor, v rozšířené sestavě na několik písní se prý na pódiu objeví Jiří a Zdeňka Tichotovi, tohoto času folkoví důchodci. A takže uvidíme alespoň většinu Spiritual Quintetu zase pohromadě. Je to opravdu jedinečná příležitost a pro někoho by to mohlo znamenat, že cestu do Ústí nad Orlicí měl rád podnikne. Tedy Janouškovo Ústí 14. a 15. srpna, vodácké tábořiště Cakle.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nezaměnitelný mix bluegrassu a folku, úžasné dámské trojhlasy, báječná muzika a hanácká výslovnost. Nezaměnitelné znaky, které definují skupinu Madeleine ze Zábřehu na Moravě. Jak jistě víte, tato partička vzala na svá bedra už před 7 lety pokračování legendárního festivalu, který se v Mohelnici každý rok konával, Mohelnického dostavníku, a pod názvem Mohelnický folkfest táhnou tuhle káru dál, a nutno říci, že to dělají velice dobře. Letos se začíná 27. srpna tradičním koncertem na hradě Bouzově, který je předsazen celému festivalu. Tam bude letos hrát Devítka, Miroslav Paleček a skupina Antikvartet. V krásném areálu městských sadů v Mohelnici a přilehlá autokempu, kde je vlastně druhá scéna Morava, se pak v pátek začíná už hrát v 16:30. Programu naleznete v podstatě celou tu rodinu folkových kapel Roberta Křesťana s druhou trávou, Žalmanův spol, Roman Horký a Kamelot, Epidemie, Hoptrop, Marien, Cop, Benjo Band, Ivana Mládka, chybět nebude třeba Michal Horák nebo slovenský countryman Alan Mikušek, Nugget, Taxman a mnozí.

Miroslavem Ešnervými. Když k tomu připočtete četné noční džemy v celém areálu a mnoho sešnujících skupinek, pak je to věc, kterou příznivec tohohle žánru by neměl vynechat, protože takové rozloučení s létem se nikdy jinde nevidí. Mohelnický folkfest 27. až 30. srpna tohoto roku.

šerým lesem přes mítiny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

nenávist. Vede mne slabá záře za stromy, z pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnější než tér, nevědomý dav.

Jdu šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled

Tony Hawk a jeho skvělá hudební banda. Je písnička Tvář starého muže. To bych rád rozporoval. Toník vůbec ještě nevypadá staře. Ale on sám je v celku pravidelně tváří trošku výjimečného festivalu našeho žánru, který se na rozdíl od většiny přehlídek nekoná někde za městem v lesích nebo na osamocených loukách, naopak přímo uprostřed východočeské metropole v Hradci Králové. Hradecký letorost se nám přiblížil a nutno říci, že celá dramaturgie také poněkud vybočuje ze všech zaběhlých tradičních folkových přehlídek. Nebojte, ale i staromilci si na své přijdou. Letní kino Širák uprostřed Hradce Králové ožije 29. srpna a vystoupí třeba Věra Martinová nebo Malina Brothers jako hlavní lákadla, zmiňovaný Tony Hawk a přátelé, pardubičtí Marien, ale pak tady vidím v celku dost velice zajímavých mladých objevů a talentů, které já osobně bych si nenechal ujít. Třeba Michal Vilí Sedláček, člověk, který normálně leze po stromech nebo do hlubokých studní a dělá takové ty rizikové adrenalinové věci a pak zpívá úžasně, jako kdybyste smíchali koktejl z Valdemara Matušky a Babi Daňka. Vřele doporučuji. Objevem, řeknu už po druhé, na letošním oblastním kole Porty se stala a skupina Reverie z Benešova, folk rock, velice energický a moc pěkné chytré písničky a báječná parta muzikantů. Z jižních Čech přijde třeba Bonsai číslo 3, udržující odkaz básníka Františka Stralčinského, ale také předvádějící skvělou novou autorskou tvorbu. Co je moc velká a oblíbená legrace, Pavel Křivák a Adam Kubát se svým Simon Garfunkel Revival, duo groovy, kdo jste měli možnost slyšet, tak je to patrně nejlepší cover Simona Garfunkla, který kdy tady po českých pódiích chodil. Skutečně, když člověk zavře oči, má problémy rozeznat od originálu. Na co se ale můžeme moc těšit, je samozřejmě známá zpěvačka Iva Marešová a její skupina Razam. I když překračují folkovou scénu a plují ve vodách třeba spíš world music se silnými slovanskými kořeny, je to báječné mezinárodní sdružení muzikantů, které mohu více než doporučit. Program nevšední a program nabitý, čili hudební festival Hradecký letorost 29. srpna v letním kině Širák v Hradci Králové.

0: Iva Marešová, Rezama na křídlech koní. To byla takřka poslední písnička dnešních folkových pohlazení. Mějte se dobře, přátelé, choďte na folk a ať se vám daří. To vám od mikrofonu Českého rozhlasu a folkových pohlazení přeje Vítěz Rodníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechá jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopěj.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Arnenská pouť a Krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, no, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě tím zaskočí, ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušejí, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice. A já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovické nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pán profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pán profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pán profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl, to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá, to nevadí. Já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl, já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá, já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariete, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka?
1: No, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se... Tak no, jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžela, ten to uměl. Mně by to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internet, já se nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to... Ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhle tom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na té
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: zase
1: aha,
0: práce.
1: Ty kostymerky. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo. A já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono. To by nebylo ono. Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co třeba?
1: Já nevím, plandalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam mi zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Péčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku. Volá vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce. A co vybíráte?
5: Víte,
4: pana Kopeckého. Pan Kopecký, to bylo...
3: Dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Petulku.
3: Děkujeme.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano,
6: přeji.
5: Děkujeme.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte. Po telefonu.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo. Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo. A s tímhle tím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 89, ne v 680. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích Baby's Room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích Baby's Room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek, tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, to, tu podobu. Že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si myslela, ježiši, co to, co mi to vyšlo? Tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, že teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňouka. Tak on to začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocený i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Myslím si, že ho nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehnem na záda a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
9: Jo, myslím, že
3: chtěla jste vědět,
9: byl.
3: Co přijde na svět?
9: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno. Že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
9: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hele, já myslím, že to je jedno, když holka chce miminko to kotit, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já s čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
9: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná. Jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to capé, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
9: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
9: No jasně.
3: Se
9: jasně.
3: Prostě ozývá.
9: No pozor, vnučka tý je 15. No, to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
9: Aha.
3: No,
9: to se budu muset hodně držet.
3: Jo, no, vy se držíte dobře, Petro.
9: Já nevím. Já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co když se dožije 15 let?
3: No. Tak prožijete spolu krásnou dobu.
9: Hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakýho najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
10: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec. Byl ve Vinohradsky, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Hele, moc jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje. Tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávení a v duchu se herci i obecenstvo modlí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká umilosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou, v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické, co se stává v divadle taky tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo a nebo ženy,
1: hráli ochotníci.
2: Ženy šily,
1: ano.
2: A pak přijela Černocká. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude. A manažer řekl, no helejte se, jo Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu aparaturu. Se říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To no, zažilo tolik, ale i herců,
2: určitě,
1: kolegů,
2: zpěvaček. Určitě, v té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jakou tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc. Ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat noci benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci. Aspoň přes tady i ty věci kolem. No.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola. To víš, byl...

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Halo.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Patriku, i paní Černocko.
4: Děkuju.
6: A já dávám hlas panu Krampolovi.
4: Krampol.
3: Dobře, děkujeme, kdo dál?
7: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím Petrušku.
4: Díky.
7: A vás, Patriku, taky. A já dávám hlas panu Krampolovi.
3: Píšeme mu bod, děkuju, ještě jeden hlas někomu.
8: Dobrý den, zdravím oba a dávám hlas panu Krampolovi.
3: Dobře, tak vyhrál to Jiří Krampol a jeho vtipy.
9: Pak vyprávil doktor Uzel krásný for, jak k němu do ordinace přišla paní a říkala, prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při souloži mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Pan, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. Tak je... Ještě jeden z tohohle druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne, přece mu furt nebudu volat do práce. Tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli

0: A Hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet.
1: Žába pá, je, zítra ráno jedeme na výlet.
0: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
1: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
0: Pá, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
1: Žába pá, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší.
2: Jiří Krampol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
5: No hele, to prostě to byl geroj. To je takový jako výstižnej, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
4: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková. Pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdouny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu? Dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel, to je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Tady Marie Směnice, by si prosila Konvalinkovou.
1: Píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
6: Poprosím nestišit.
1: Ano.
6: Prošla bych Krampola.
1: Krampola, dobře. Tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
7: Ondro Zlodavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrálo to.
8: Já vím, ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit. A použít.
9: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a kupci čepice. Já pám, co bych si kupoval čepice, a ji nepotřebu. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... tak mi dej tadyhle ten zapalovač, tak jsem si koupil zapalovač, takovej, jako pistolku, jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový, to... No a přijdu domů a už to nehořelo.
8: To dlouho
9: tak dlouho jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád, povídám, pojď sem, vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. A to jsme nebyli my, to byli Číňani.
8: Jak to máš sakra poznat?
9: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong. A pám Nongu, hele, a co ty si dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pám, Mičoken. Pám, cože? No, Mičoken. No, pám, já ti nerozumím. No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Humoriáda. Poslední dnešní ukázka, 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezky vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv, ano. Nějaká dovolená bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak cvrklý malý,
3: no,
1: tím
3: právě.
1: Suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ze staré nemocniční ubytovny ve Stodě na Plzeňsku vznikly při rekonstrukci nové ordinace a byty pro zdravotníky. Do doby Valdštejnu zavedou návštěvníky letos na zámku Kozela během Hradozámecké noci. Sucho v Česku se dál prohlubuje. Tento rok zatím spadlo nejméně srážek od roku 1961. Dnes bude jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Lenka Lupinková. Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několika patrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově dvě ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
2: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme jim vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
1: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. 11 státních památek v Plzeňském kraji se letos zapojí do Hradozámecké noci. Uskuteční se v sobotu 22. srpna a návštěvníkům nabídne mimořádný večerní program. Například zámek Kozel na Plzeňsku připravuje 5 prohlídek. První začne v 18 hodin a poslední bude vycházet ve 22 hodin. Jak dodává kastelánka Věra Polanová, vstupenky jsou už k dispozici.
3: Návštěvníci zažijí opravdu noční prohlídku a bude se odehrávat za doby Valdštejnů a v duchu tématu šlechta na cestách, tak my tady na zámku přivítáme návštěvu ze zahraničí, bude to španělská návštěva a budeme vstaženy do doby šermířů, pletich a zápletek romantických.
1: Hlavním centrem letošního celorepublikové akce bude Státní hrad a zámek Horšovský Týn. Hradozámecká noc tam bude s podtitulem Po stopách Mitsuko, inspirovaná japonskou kulturou. Součástí programu budou samurajské souboje, bubenická show, divadelní představení, ukázky oblékání kimona, kaligrafie a taky ochutnávky japonských koktejlů a sushi. Půdní sucho se v Česku zhoršuje. Letošní rok patří k těm nejsušším od roku 1961. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Od začátku roku zatím spadlo nejméně srážek za posledních 65 let. Oproti loňsku zatím stanice zaznamenaly zhruba o šestinu méně srážek než za stejné období loni. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší půdní sucho na 85% Česka. Americké úřady obvinily 4 členy mexického kartelu Jalisco Nová generace z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Agentura AFP s odkazem na představitele amerického ministerstva spravedlnosti informovala, že mužům hrozí doživotí. V Česku byli údajně zadrženi v červnu. Dva z nich už úřady vydali do Spojených států a o dvou dalších se jedná. Muži čelí obvinění z obchodu s drogami i zbraněmi a z dalších trestných činů. Sport. Tenista Jakub Hemenčík skončil na turnaji Masters Montrealu ve čtvrtfinále. V boji o nejlepší čtyřku prohrál s Američanem Benem Sheltonem 3-6 a 1-6. Počasí. Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré, aby o zátěže na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Nýřanech je až do 20. září uzavřena Havířská ulice. Důvodem jsou stavební práce. Mějte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zpravodajské relace jsou dneska ráno v režii Lenky Lupínkové. Ta stávající skončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám příjemné ráno. Dneska je středa s datem 12. srpna. Na vysoké školy letos míří víc mladých lidí než v minulých letech. Jenže kapacity univerzit mají své limity a bez dalších peněz už nemusí být kde brát. Česká konference rektorů proto upozorňuje, že pokud stát financování vysokých škol příští rok nezvýší, mohlo by se na ně dostat až o 5 000 uchazečů méně než letos. Podrobnosti připojíme za několik okamžiků.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Jakou práci byste nikdy nedělali?
1: Nedělala bych kadeřnici.
2: Chtěla bych dělat veterinářku.
3: Pracovat v krámu.
4: Pracovat na úřadě.
5: Bych nechtěl dělat zedníka.
6: Chtěl bych být popelářem.
7: Já bych nechtěl být malířem.
8: Já bych se nechtěl dělat prodavače.
9: Neukvízela bych se na ulici.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké ráno. Máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou zcela jasno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29 stupni Celsia, na horách do 25 stupňů. Povane slabý severovýchodní vítr, rostlové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, během dne ale budou většinou dobré a biometeorologická zátěž střední na stupni číslo 2.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přetlak, který byl v posledních letech na středních školách, se teď přesouvá na univerzity. Míří na ně silné populační ročníky a vysoké školy se proto snaží přijímat co nejvíc uchazečů. Zároveň se ale obávají, že na další růst nebudou mít dost peněz. Pokud jim stát příští rok nezvýší financování, budou muset počty přijatých omezit. Podle rektorů by se tak za rok na veřejné vysoké školy nemuselo dostat až 10 000 maturantů.
1: Já jsem se hlásil na obor dvoukolový, na mediální studia, kde byl v druhém kole dvojnásobný zájem.
2: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil prý víc než na maturitu. Podobnou situaci zažil už, když se hlásil na střední školu. S přijímačkami na vysokou to podle něj ale bylo mnohem horší.
1: Mě jako máma říkala, že mám se učit a spíš mě do toho jakoby nutila, že jsem byl na to, aby se bych řekl línej, ale když jsem se učil na přijímačky na vysokou školu, tak už jsem to vnímal tak, že jako je to něco, čemu se chci věnovat.
2: V září nastoupí na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Do prvních ročníků na veřejných vysokých školách míří až 64 000 nových studentů. Zhruba 3/4 všech letošních maturantů, kteří zvládli zkoušku na poprvé. Předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil ale upozorňuje, že na více studentů potřebují školy více peněz.
3: Znamená, že i větší počet studijních skupin, musí se udělat, že jinak rozvrhy, musí se zajistit vyučující.
2: S ministerstvem školství i proto jednali o navýšení rozpočtu na příští rok. Záměr úřadu byl navýšit vysokým školám rozpočet o 4 miliardy korun z letošních více než 36 miliard. Teď se ale rektoři doslechli, že dostanou méně než letos.
3: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
2: V případě snížení rozpočtu by se podle Pospíšila museli vrátit k nižším počtům přijatých studentů. V roce 2027 by jich na veřejné vysoké školy mohlo nastoupit maximálně kolem 59 tisíc, zhruba o 5 tisíc méně než letos. Gabriela Peringerová z Masarykovy univerzity v Brně navíc upozornila, že bez peněz od nich odejdou vyučující a odborníci.
4: Pokud jejich odměňování nebude alespoň přibližně následovat růst mest vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, hrozí odchod zejména mladších a perspektivních pracovníků.
2: Ministerstvo školství teď situaci nekomentuje. Vyjádří se k ní po vládních prázdninách. Ty skončí příští týden. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dnes proběhne plánovaná výluka rozhlasového vysílání z vysílače Klatovy barák 102,4 MHz, a to v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je pravidelná údržba. Na webu plzeň.rozhlas.cz najdete v rubrice Jak nás naladíte přehled našich dalších vysílačů. Plzeň podpoří začínající podnikatele a inovativní firmy. Mohou se zapojit do podzimního kola inkubačního programu BIC Plzeň. Díky němu získají individuální podporu zkušených odborníků, mentoring, konzultace i možnost navázat cenné kontakty s podnikatelskou a inovační komunitou. Přihlášky do inkubačního programu je možné podávat do pátku 14. srpna. Dnes je konec lhůty pro přezkoumání kandidátních listin pro komunální volby. Registrační úřad do tohoto dne vyzve k odstranění případných závad na kandidátních listinách a končí také lhůta pro přezkoumání přihlášek k registraci pro volby do třetiny Senátu. Na zámku Kozel nedaleko Plzně chtějí vylepšit hospodářský dvůr. Správci zámku teď připravují projektovou dokumentaci na jeho obnovu. Práce jsou naplánované na příští rok. Jak uvedla kastelánka Věra Polanová, současně na Kozlu chystají také rekonstrukci sociálního zázemí pro návštěvníky. Oba projekty by měly být hotové do začátku příští návštěvnické sezóny. Dnešní zatmění slunce bude viditelné i z Česka. Úkaz začne ve střední Evropě okolo 19 hodin a 19 minut. Maximum bude v Česku kolem 20 hodin a 11 minut. Fotbalisté Sparty si hlavní fáze Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy. Hraje se první kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu. V 17 hodin je na programu také utkání Komárov Domažlice. A ještě počasí. Bude většinou zcela jasno a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku a provoz je převedený do protisměru. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Panenko Skákavá, tak tohle rčení pochází z barokního kostela v zaniklé obci Skoky v Karlovarském kraji. Kostel by se možná rozpadl také jako celá vesnice, kdyby se o něj před 20 lety nezačala starat parta nadšenců v čele s Jiřím Šídlem. Tento muž, povoláním strojvůdce, je duší celé záchrany kostela a tak se za ním za chvilku vydáme přímo do Skoku. Počkejte si na to. Na hodinách máme 3 minuty po půl šesté. Hezkou středu.
1: Dobré ráno. A Vladimír Šťovíček.

0: 5 hodin 39 minut, kdo by nezdal povzdech panenko skákavá. To torčení pochází z barokního kostela Navštívení Panny Marie v obci Skoky v Karlovarském kraji. Sudecká obec už dávno zmizela z povrchu zemského, na místě stojí jenom kostra budovy bývalého hostince a poutní kostel. Ten se nerozpadl nejspíš jenom díky tomu, že se o něj před 20 lety začala starat parta nadšenců a milovníků tohoto kraje. Kostel ve Skocích totiž stojí uprostřed liduprázdné krajiny, i když čas od času se tam pořádají poutě nebo koncerty a dobrovolníci udržují kostel v chodu.
1: Poutní kostel Skoky je opuštěný asi tak, jak může být opuštěná památka daleko od nějakého většího sídla. Cesta sem vede dost rozbitá, na to nikdo peníze ještě nedal. Nadšenci ze spolku Pod střechou, kteří se o to 20 let starají, na to samozřejmě nemají, ale udělali tady obrovskou práci a zásluhu na to má především předseda spolku, mimochodem občanským povoláním strojvedoucí, Jiří Šírl.
2: No, mě to ani tak nenapadlo. Já jsem k tomu přišel jako slepý kousín, jak se říká, kdy tady zloději ten kostel těžce teda poškodili a my jsme se vlastně o tom dozvěděli. Tak jsme se tenkrát rozhodli, že zkusíme těm premonstrátům se záchranou toho kostela pomoci.
1: Ještě vás to baví pořád, jo?
2: Ještě nás to baví, ano.
1: Když se ohlednete zpátky, tak tady nic nebylo před 20 lety, jenom křoviny.
2: To je pravda, bylo to zarostlý, nikdo sem v podstatě nechodil. Naprosto pustý místo.
1: A Romana se hlásí o slovo.
3: My jsme sem s manželem chodili pravidelně. My dobrovolníci, jak jsme si k tomu hledali vztah, tak to samozřejmě začalo ožívat tady.
1: Až se z Romany Janotové stala správkyně a průvodkyně.
3: Ano, a z mého manžela nejdřív a já jsem se k němu přidala jako cásek. No,
2: takových dobrovolníků máme určitě několik desítek.
1: Povězte mi, proč jako pořád, jestli se o těch skokách ví, ale málo kdo sem zabloudí?
2: Dá se říct, že jsme stále ještě jako na objevení, i když samozřejmě skoky za ty léta už se jako zviditelnily, už to není jako před těmi 20 lety, kdy o skokách vlastně nikdo už nevěděl.
4: Právě jsme tady potkali kamarády a oni říkali, hele, a v té době, co jsme navštívili kostel, tak se tady nám dějou samý dobrý věci. Takže jsem přišla tomu věřit, že to je fakt jako dobře.
1: Jarmila jsem přijela poprvé a je
4: z toho vedle. Je z toho vedle, protože slyšel jenom sem a ne, ano.
1: No a ten váš první dojem?
4: Jo, je to ohromující. Jak je to vlastně schované. My jsme furt čekali, kde se to objeví. A je škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, no.
1: Nakonec to dopadlo dobře.
4: Teďko, jo.
1: Oni to v 90. letech vykrádali místní patrioti. A kde kdo, jako.
4: Jo.
1: Tohleto místo se zamiloval rodák z nedalekých Žlutic, Miroslav. Dneska už je na penzi, ale chodí sem hodně často.
5: To je moje oblíbené místo, no. Takový zvláštní tajemno a taková ta aura. Prostě výborný je to, no.
1: Mě fascinuje ten nápis Gasthaus německy,
5: Gasthaus,
1: který tady zůstal 80
5: no,
1: let.
5: No, no.
1: A málo kdy tu bývá na ráno, v podstatě to je vždycky
5: pravda. Právě, že dneska zrovna jsem si říkal, je sobota, pěkný počasí, asi tady bude dost lidí a on tady skoro nikdo není. Tak se mějte.
1: Kolem kostela jsou vyšlapané a především vysekané cestičky, aby tady vznikla nějaká stezka, která provází tou zaniklou obcí. Z vyhlídky je úžasný výhled tady široko daleko na Vladař, na kopec, což je taková malá náhorní plošinka. Opravdu dobře ukrytý skvost. Ne, že by ho lidé neznali, ale málo kdo sem váží cestu. Z poutního kostela Skoky na Žluticku, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, není to ani pět minut, co nám přišly nejčerstvější údaje od plzeňských meteorologů. Dneska nás čeká slunečné počasí s letními teplotami. Počasí. Bude většinou zcela jasno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Na hodinách máme 5 hodin a 47 minut.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A jaké plány máte vy? Plzeňská náplavka nám žije zve na koncert Adam Urban Trio Open Jazz Jam. Projekt stojící na pomezí současného jazzu, improvizace a žánrových přesahů začíná u Rooseveltova mostu u řeky Mže v 19 hodin. Na nádvoří plzeňského Prazdroje dneska vystoupí slovenský rapper Michal Dušička, známý pod pseudonymem Mike Spirit. Hudební program v rámci festivalu Léto v Prazdroji začíná ve 20 hodin. Plzeňská umělecká skupina Kviškvaš pořádá výstavu s hudbou, autorským čtením poezie a tvorbou společné kresby. Začíná v 17 hodin v Depo 2015 vystoupením kapely Štěpáne, co myslíš, ve 20 hodin pak zahraje plzeňská kapela Skotační kulomet. Hudební uskupení Pája Band zahraje v kempu Kosatka u přehrady Hracholusky, duo tvoří kytarista Pavel Šebek a klávesový hráč Jan Klik. Koncert začíná v 19 hodin. Na hrad Kašperk můžete vyrazit s dětmi na speciální komentované prohlídky, začínají v 11 a ve 14 hodin a jsou určené malým návštěvníkům, kterým průvodci přibližují historii hradu poutavým a hravým způsobem. Cestou děti plní úkoly. V Sušici můžou rodiny s dětmi od 3 do 10 let vyrazit na komentovanou vycházku za sušickými pohádkami a pověstmi. Začíná v 10 hodin a děti při ní čekají úkoly i hledání pokladu. Procházka startuje v Sušickém informačním centru na náměstí. Jak vypadalo dětství na šlechtickém sídle před více než 100 lety, to přibližuje výstava v muzeu Lamberská stezka v Žihovcích. Expozice představuje život dětí na zámku za císaře Pána a je přístupná v čase mezi 10. a 16. hodinou.
0: Český rozhlas Plzeň.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
2: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Částečné zatmění slunce potíže v přenosové síti nespůsobí. Na pokles výkonu soláru je připravená, ujišťuje ČEPS. Návštěvnost koupaliště v Rokycanech meziročně vzrostla o téměř 40%. V plzeňských Malesicích finišuje stavba nového vodovodu a kanalizace. Dnes bude jasno a teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno vám má přeje Lenka Lupinková. Dnešní částečné zatmění slunce v Česku neohrozí funkčnost fotovoltaik ani stabilitu elektrické rozvodné sítě. Jev, který bude pozorovatelný kolem 7:30 večer, jen sníží výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Podle Hany Klímové, mluvčí státní společnosti ČEPS, která provozuje páteřní přenosovou soustavu v Česku, bude dopad zatmění slunce jenom minimální.
3: Zatmění nastane až ve večerních hodinách, kdy už výroba z fotovoltaických elektráren přirozeně klesá. ČEPS při řízení sítě s podobnými změnami výroby fotovoltaických elektráren počítá a jsou zohledněny již ve fázi přípravy provozu.
2: Za červen a červenec dorazil do rokycanského areálu výrazně víc lidí než ve stejném období loni. Koupaliště, které je držitelem certifikátu kvality od agentury Czech Tourism, je vyhledávané i návštěvníky ze vzdálenějších míst kraje, pokračuje mluvčí rokycanské radnice Andrea Moravcová.
4: Rokycanské koupaliště láká stále více návštěvníků. Za červen a červenec letošního roku jej navštívilo více než 36 tisíc lidí, což je téměř o 40% více než ve stejném období loňského roku. Kromě návštěvníků z Rokycan a okolí přijíždějí také lidé ze vzdálenějších míst.
2: Městský obvod Plzeň Malesice dokončuje hlavní trasu nového vodovodního řadu a vodojemu. Investice za více než 300 milionů korun vyřeší letité problémy místních obyvatel s vysychajícími studnami. Radnice navíc lidem přispívá na budování domovních přípojek, říká starosta Malesic Aleš Tolar z Hnutí STAN.
5: Nyní jsme ve fázi, že páteřní řady se dokončují, je dokončen vodojem a jsme tady v takové klíčové fázi připojování jednotlivých domácností. I tam se snažíme jít maximálně vstříc obyvatelům a v podstatě tu veřejnou část přípojek dotujeme z 80%, tak aby ty náklady pro lidi byly minimální.
2: Severní Korea vystřelila směrem k Japonskému moři balistickou raketu, která doletěla 700 kilometrů daleko. Podle agentury Reuters o tom informovali jeho korejské a japonské úřady. KLDR vypálila stejným směrem balistickou raketu před necelým týdnem. Děje se tak v době plánování společného vojenského cvičení Jižní Koreje a Spojených států. To Pyongyang opakovaně odsuzuje.
0: Sport.
2: Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvena zvězda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů. Západočeši začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku a provoz je převedený do protisměru. Projíždíte tímto úsekem opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké ráno vám přejeme, už za pár minut se vypravíme za házenkáři plzeňského talentu, kteří se chystají na novou sezónu. Každopádně ještě předtím Petr Jungmann v kalendáriu připomene mimo jiné dnešní kulatiny dvojice šikulů, které byste si na rekonstrukci domu asi nepozvali. Padesátiny slaví Pat a Mat. Přejeme hezkou středu.
9: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. Dva Šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící v páru. Páté a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se potřetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampersovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.
2: Jak vypadá aktuální počasí v Plzeňském kraji? K tomu popisu stačí jenom pár slov. Jasno, teploty mezi 6 a 12 stupni Celsia. Co počasí udělá přes den, to vám řekneme za chvilku. Na hodinách máme aktuálně 6 hodin a 14 minut.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Než náš další hudební program usne vedle kapely Miraj, pojďme se podívat na to, jak dneska bude 6 hodin a 19 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude většinou zcela jasno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vaš.

0: Pět hráčů opustilo po mistrovské sezóně kádr házenkářů plzeňského talentu. Dvojice Šindelář Šafránek ukončila kariéru, mladí reprezentanti Bláha se Skopárem přestoupili do Drážďan a gólman Grabeman do Dukly. Sportovní ředitel klubu Jan Štochl přivítal v Plzni naopak tři nové tváře. Jediným Čechem je mezi nimi křídlo David Polos.
1: David je náš, ale přichází Švýcarska David Polos. No a spojka a golman jsou zahraniční, jak ze zahraničních klubů, tak zahraniční hráči. No.
2: Popisuje sportovní ředitel talentu Jan Štochl. Z českých hráčů se povedlo dotáhnout pouze návrat Davida Poloze ze Švýcarska.
1: Hledali jsme, ale našli, popravdě řečeno, takže ten důvod byl jednoduchý. Těch jednání bylo spoustu a dávali jsme přednost českým hráčům, ale nakonec si myslím, uvidíme, ale nakonec ten první dojem z těch zahraničních je velmi dobrý, takže uvidíme.
3: Ale dali jste hlavně zkušenější hráče, protože těch mladých máte dost, vlastně z té vlastní líhně je tam celá řada vlasteneckých juniorských reprezentantů.
1: Ne, tak tam šlo o to ten mančaft nějak podskládat i věkově. Jo. Skončil Ondra Šafránek, skončil Kuba Šindelář a vlastně ty odchody na těch klíčových postech některých byli mladí hráči. Jo. Dominik Skopár a Daniel Bláha, tak to jsou mladí kluci. Takže hledali jsme v podstatě věkový ten střed, což se nám povedlo u Andreje, brankáře i u levý spojky, u Ogněna. A David má přinést i tu zkušenost, no. To už je starší hráč věkem. Když je mu 31, jenom, takže to vlastně není tolik.
3: David se vrací po 8 letech, tak probíhala ta jednání už třeba v minulosti nějak, že by se mohl vrátit do Plzně nebo až teď na konci průběhu té poslední sezony?
1: To bylo v průběhu, ale bylo to poměrně brzo, to znamená, my už jsme s Davidem se poprvé sešli na podzim, takže my už jsme viděli dlouho, že to zřejmě dopadne. Takže David, to bylo už poměrně dlouho jistý, když jsme to zveřejnili až s nějakým odstupem.
2: Místo Daniela Grabemana přišel do brankoviště k Filipu Hrajtovi 25-letý Makedonec Andrej Petkovský. A na pozici spojky 24-letý srbský reprezentant Ognjen Radojičić.
1: Máme spíš síť manažerů, kterým věříme, kde těm informacím věříme a v podstatě na základě těch prvních doporučení si pak to skautujeme sami. Takže je pravda, že využíváme sítě manažerů, který nám ty hráči doporučují a my pak z toho vybíráme, z toho, co přijde.
2: Říká k příchodu dvou zahraničních posil Jan Štochl. Přestože Západočeši vyhráli mistrovský titul, ani tentokrát se fanoušci nedočkají evropských pohárů.
1: Bych řekl, že to jsme byli nejblíž za ty poslední roky tomuto hrát. Podle mě, kdyby se možná Ognjena měli dřív, tak to rozhodnutí bylo jiný. Protože až potom jsme rozhodli poháry nehrát a nepřihlásit, tak jsme ho sehnali. Takže vlastně ve chvíli jsme se museli rozhodnout, tak jsme měli kádr 17 hráčů. A to prostě nejde od září do prosince odehrát 30 utkání, možných 30 utkání. To zkrátka ta priorita musí zůstat, nebo bude naše ta extraliga a to by mohlo být na úkor extraligy. Takže prostě ze 17 hráčů jsme do toho nešli. Těch máme 18. Já vím, že to vypadá jako kosmetická změna, ale ono na tom klíčovém postu ty levý spojky, navíc obraná pozice 3-4, bylo to důležité, aby jsme Ognjena sehnali. Takže letos jsme byli upřímně nejblíž tomu, že bychom ty poháry hráli za poslední roky.
2: Vysvětluje sportovní ředitel talentu Jan Štochl. Z Plzně Vladislav Jenouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kampaň, živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rozhlasový vysílač Klatovy barák, který šíří programa Českého rozhlasu Plzeň na frekvenci 102,4 MHz, má na dnešek naplánovanou odstávku od 10 do 15 hodin. Na internetových stránkách plzeň.rozhlas.cz najdete seznam našich dalších vysílačů. Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově dvě ordinace praktického lékaře. Někteří lékaři budou nově ordinovat v budově vedle nemocnice. V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Současná vlna VDR zaměstnává správce plzeňské městské zeleně. V okolí historického centra města zalévají trávu a květiny větším množstvím vody. Na území města Plzně se správci starají asi o 50 tisíc stromů. V těchto horkých dnech pečují hlavně o ty, které nově vysadili. Dnešní částečné zatmění slunce můžete pozorovat také v Plzni, na vyhlídce Švábiny, a pozorování se uskuteční také ve hvězdárně v Rokycanech. Akce pro veřejnost začne v 19 hodin a má končit ve 20 hodin a 30 minut. V Plzeňském kraji jsou sjízdné řeky Berounka, Otava a Mže. I když všechny jsou kvůli suchu na nižších stavech, než je v tuto dobu běžné, o lodě je v půjčovnách stále zájem. Ve vedrech ale jezdí méně rodiny s menšími dětmi, zjistila to ČTK v největších půjčovnách v regionu. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvená zvězda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů. Západu Češi začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni. A ještě dnešní počasí. Bude většinou zcela jasno a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech neprojedete ulicí 5. května, opravují tam most. Objížďka je vyznačena. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kdo jí nejvíc pomohl s přípravou na roli ve filmu o Ondřeji Nepelovi? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od Jany Naďové. Pár podrobností uslyšíte za chvilku. Ještě předtím ale Ilona Čáková a také Václav Neckář. Dneska je středa s datem 12. srpna, 3 minuty po 6:30.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: I když už si podle něj hodinky asi neřídíme, pořád je časové znamení ozývající se z rozhlasu zárukou přesnosti času. Právě letos je této rozhlasové tradici 100 let a tak její vývoj připomeneme ve třetím díle našeho seriálu Rozhlasové stovky, a to ještě do 7 hodiny. Teď máme 6 hodin a 43 minut.
1: Počasí.
0: Čeká nás slunečné počasí s letními teplotami, venku bude většinou zcela jasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 26 a 29 stupni Celsia. Na horách by mělo být do 25 stupňů. K tomu slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt.

0: na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Od mávnutí praporku a úderu gongu přes 6 až ke 4 signálům. Taková byla cesta časového znamení, rozhlasové tradice, které je letos právě 100 let. V pravidelných denních dobách ho Československý rozhlas začal vysílat 1. dubna roku 1926. Před zpravodajskými relacemi ho ve vysílání slýcháte dodnes.
1: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Řídit si hodinky podle rozhlasu bývalo samozřejmostí nejen pro Hujera ve filmu Marečku, podejte mi pero. První časové znamení, které se dochovalo v archivu Českého rozhlasu, je z poloviny 30. let.
3: Byl takový dlouhý, táhlý tón, strašně dlouhý proti těm tečkám, které byly později a které jsou do dneška. Bylo takové dost, já bych řekl, skoro otravné.
2: Soudí archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Časové znamení se tehdy vysílalo pouze dvakrát denně, v poledne a potom ve 22 hodin.
3: To večerní, nebo respektive noční, mělo někdy takovou zvláštní produkci, by se dalo říct. Protože když přetahoval nějaký pořad, tak se klidně to časové znamení vnořilo do toho pořadu. Kromě hudebních pořadů. A v tom případě se vysílalo to časové znamení až ve 22.15. Tehdy už se vysílaly zprávy ČTK, takže klidně to vrhli do těch zpráv ČTK.
2: Tak se dochoval například záznam zpráv z 22. září 1937.
4: V Praze dne 22. září 1937. Doktor Edvard Beneš.
2: Bylo to den po pohřbu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Tělesná schránka prezidenta osvoboditele Masaryka odpočívá od včerejšího večera na Lánském hřbitově po boku paní Charlotte Garrigue Masarykové.
2: Časovým znamením tehdy bývala frekvence komorního A, prý proto, aby si podle něj mohli i muzikanti ladit nástroje. Za války se časové znamení vysílalo každou čtvrt hodinu. V roce 1947 zaznělo poprvé moderní šestibodové časové znamení. To vydrželo nezměněné až do roku 1984.
5: Pak se vedly diskuse mezi posluchači, kdy je vlastně přesně ten časový údaj, kdy je ta celá, jestli je to na začátku toho, kdy z rozhlasu je slyšet časový signál, anebo až na konci, tak se to potom kodifikovalo a udělala se ta poslední tečka časového znamení delší a to je ten čas.
2: Připomíná moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný. 6 signálů zůstávalo ve vysílání až do roku 1999, kdy se původních 5 teček a jedna čárka zkrátili na 3 tečky a jednu čárku. A tak časové znamení znají posluchači z vysílání dodnes.
6: Dobré ráno v 7 hodin.
2: Dlouhá léta rozhlas využíval k určování přesného času hodiny v pražském Klementinu. Zpočátku se časové znamení ke studiím na Vinohradské přenášelo telefonem. Připomněl v našem vysílání před časem Stanislav Hemer, který měl znamení v rozhlase na starost.
7: Přesný čas jsme odebírali z pražského Klementína a porovnávali s našimi hodinami. Tam byly staré hodiny ještě s kyvadlovým závažím a seřizovalo se to ještě pomocí závaží, který se přidávalo na kyvadlo. Buď nalevo nebo napravo. Záleželo taky na vlhkosti, záleželo na počasí, takže tam se to závaží přidávalo, aby jsme dodrželi přesný čas.
2: Dnes se časové znamení řídí satelitem. Z budovy na Pražských Vinohradech odchází ve skutečnosti poslední dlouhý signál o vteřinu dřív, aby k posluchačům doputoval na mikrosekundu přesně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Tak je.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Zažijte kouzlo hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
4: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Dneškem začíná platit část nových evropských pravidel pro obaly. Z Domažlic na vrch Vavřineček vede letní soutěžní stezka. Na Ševčíkovu akademii do Horaždovic se sjela více než stovka mladých hudebníků a špičkových světových interpretů. Dnes bude jasno a teploty do 29 stupňů. Je středa 12. srpna. Zprávy pro vás má Lenka Lupinková. Pěkné ráno. Začínají platit nová evropská pravidla pro obaly, vycházejí z nařízení Evropské komise. Na trh už by se ode dneška například neměly dostávat nově vyrobené potravinové obaly, které obsahují příliš chemických látek s názvem PFAS. To je zkratka pro syntetické látky odpuzující vodu a mastnotu. Jsou třeba v sáčcích nebo krabicích na mastná jídla, pokračuje Marek Zemánek z Potravinářské komory.
5: Nicméně potravináři dlouhodobě tyto látky už nepoužívají a novinka pro ně spíše představuje byrokratickou překážku. Testování jednoho obalu vyjde totiž na stovky eur a v současné době v Evropě máme málo akreditovaných laboratoří.
4: Nejzásadnější změnu pocítí spotřebitelé už v roce 2030, kdy se například přestanou používat některé jednorázové plastové obaly, třeba malé sáčky s kečupem nebo majonézou v restauracích. Domažlice se připravují na chodské slavnosti a vavřineckou pouť. Uskuteční se od pátku do neděle. 72. ročník nabídne folklorní vystoupení, rokovou hudbu i dechovku a taky církevní obřady a další doprovodní program. Například spolek Žijeme Domažlice připravil kvízovou stezku na Vavřineček, která má 14 zastavení, říká člen spolku Hinek Hradecký.
6: Co se týče stezky, tak je dlouhá od domažlického viaduktu až na samotnou Veselou horu. A každé zastavení má vlastně kvízovou otázku, která je uspůsobena na historii Domažlic. Takže není určena pouze pro děti, ale i pro dospělé. Záznamový arch na odpovědi naleznete buď v domažlickém íčku, anebo u nás na facebookové události v spolku.
4: Soutěž bude pokračovat do konce letních prázdnin. Vyplněný soutěžní formulář můžou zájemci hodit do schránky s trpaslíkem Kozinou, která je umístěna na vrcholu Vavřinečku. Po skončení organizátoři vylosují tři soutěžící, kteří získají věcné ceny. V Horaždovicích začala Ševčíkova akademie. Intenzivní vzdělávací program pro studenty smyčcových nástrojů nabízí už 8. rokem setkání mladých hudebníků s předními českými i zahraničními lektory. Kapacita akademie je každoročně zcela naplněná, říká ředitelka Parpora Jodas.
7: Účastníků máme 90, od 5letých až do v podstatě profesionálních 26letých umělců a lektorů máme asi 24. Letošní téma je řeč a to nejen proto, že se tady mluví asi 18 jazyky celkově, ale protože hudební řeč je základ celého hudebního provozování.
4: Ševčíkova akademie potrvá do 20. srpna a její součástí jsou i koncerty pro veřejnost a další doprovodný program. Paříži dnes zasedne krizový štáb vlády. Důvodem je sucho na většině francouzského území, kde zároveň platí omezení spotřeby vody. Krizový stav úřady vyhlásily téměř v 70 departmánech. Během něj se voda smí využívat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. V některých obcích už neteče voda z kohoutku a jaderné elektrárny omezují provoz. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži sedmá. Zvítězila Nizozemka Stenberchenová. Počasí. Dnes bude většinou zcela jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré. A biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Plané na Tachovsku je až do října uzavřena nádražní ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké středeční ráno a díky za to, že jste s námi. Částečné zatmění slunce nebo meteorický roj můžou lidé pozorovat už dneska večer. Jak ochránit zrak a na která místa zamířit, to uslyšíte za chvilku. Ještě předtím tu v našem programu budou hvězdy, které můžete poslouchat, a to bez rizika poškození sluchu. Po Heleně Vondráčkové, Valdemar Matuška. Na hodinách máme 5 minut po 7.
2: Dobré ráno a Vladimír

se v televizi vysílají reklamy? Svůj pohled na věc nám za chvilku nabídnou děti v rubrice Ahoj rádio. Dívka sedí u bedny, trvale se diví, sleduje už od jedný, co dávají v TV. Je to běs a hrůza, mami, tohle je fakt silný. V pauzách mezi reklamami vysílají filmy.

0: proč se v televizi vysílají reklamy?
1: Aby vydělali víc peněz.
2: Aby měli čím zabavit diváky, když tam je přestávka.
3: Aby si lidi to kupovali.
4: Aby lidi věděli, co bude v televizi.
5: Aby to přilákali lidi do krámu třeba.
6: Když třeba je nějaká novinka na jídlo, tak aby to lidi věděli.
7: Aby si to lidi koupili, aby měli to peníze.
8: Aby věděli, co se stalo.
9: Aby chodili do krámu ty věci kupovat.
10: Aby měli herci přestávku malou.
11: Aby lidi mohli dělat něco jiného.

0: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Máme 7 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: A meteoroložky Jany Adamovské se ptám, co nám dělá počasí. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak to ráno máme chladnější. Teď se teploty pohybují od 9 do 11 stupňů. V Tachově je 7, tam ta teplota ráno klesla i k 5 stupňům a na Kvildě třeba k -2 a obloha je vyjasněná.
0: Po chladnějším ránu, jak moc se zahřejeme přes den?
2: Tak bude to podobné jako včera, stále pokračuje příliv teplého vzduchu od jihu, teploty budou stoupat k 29 stupňům, na horách bude až 25 a bude celá jasno a bude nám foukat slabý severovýchodní vítr.
0: Děkujeme a v příští hodině se opět ozveme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Měsíc se dneska večer takzvaně zakousne do slunce. Lidé můžou tohle částečné zatmění slunce pozorovat od 19 hodin. Následně zaplaví oblohu meteorické roje Perseidy. O dnešních neobvyklých jevech si budeme povídat s pracovníkem hvězdárny v Rokycanech a Plzni Michalem Rotenbornem. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: No už mě zajímá, jak moc je právě tohle částečné zatmění slunce výjimečné.
1: No, pro nás v České republice je výjimečné tím, že je poměrně velké. Je to po roce 1999 další zatmění, kde je slunce zakryté téměř celé.
0: Kde budou mít pozorovatelé dobrý výhled na to zatmění a na následné meteorické roje Perseidy, o kterých jsme se také zmínili?
1: Na zatmění slunce je možné se dívat víceméně odkudkoliv. Je dobré si vyhlédnout místo, kde bude nerušený severozápadní obzor. To znamená, neměly by tam být stromy nebo například nějaký vysoký kopec. Co se týká Perseid, tam bych doporučil spíše opustit města, především velká města, a vydat se někam, kde je tma.
0: Jak velký nápor návštěvníků dneska očekáváte?
1: Očekáváme poměrně velký nápor návštěvníků.
0: Částečné zatmění slunce je možné pozorovat právě i v Rokycanské hvězdárně a pokud mám správné informace, dorazí k vám i jeden poměrně netradiční host, je to tak?
1: Je tomu tak. Bude to pravděpodobně jediný z nás v současné době žijících, kdo se dočká onoho mýtického zatmění v roce 2135.
0: Řekneme, kdo to je, nebo to mám sám naznačit?
1: Zkuste naznačit.
0: Je to tak?
1: Je tomu tak.
0: Případně prosím doplňte, od kdy a co všechno se bude na hvězdárně dít. Buďte prosím trošku, pojďme trošku více do detailu.
1: Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 19 hodin do západu slunce, což bude krátce před 8:30. A po tu dobu tady návštěvníci budou mít možnost podívat se na zatmění dalekohledy a také se podívat přes speciální filtry, protože bohužel ty speciální brýle na zatmění slunce už na našem území pravděpodobně nejsou v tuhle chvíli nikde k sehnání. To samé mohou lidé absolvovat i v Plzni, tam to nebude na hvězdárně, ale bude to na vyhlídce na Švábinách, nedaleko jednoho nejmenovaného obchodního centra na Rokycanské ulici.
0: Dobře, už se nebudu ptát na ty speciální brýle, tam jste mi hned odpověděl. Každopádně pozorovat částečné zatmění slunce můžou lidé právě jenom s patřičnými ochrannými pomůckami. Jak mají chránit svůj zrak? A teď se tedy vyhněme těm brýlím.
1: Určitě není dobré použít klasické sluneční brýle, to není vůbec dobrý nápad. Pokud už nedokázali nebo nevyzbyli na ně ty speciální brýle, je možné použít například svářické sklo nebo kuklu nebo ty brýle, které používají běžně ke své práci svářiči.
0: Nic dalšího nedoporučujete?
1: Nemůžeme to doporučit, není možné doporučit například CDčka, nebo historicky dnes se používaly diskety, případně začouzené sklíčko. To opravdu není úplně dobrý filtr pro to, aby si člověk nepoškodil zrak.
0: Dobře, jdu prohrabat domácnost, jestli tam máme svářické sklo. Jaké další zajímavé astronomické jevy můžou lidé v nejbližších týdnech, potažmo měsících vidět?
1: O pouhých 16 dnů později, to znamená 28. srpna v ranních hodinách, nás čeká opačný jev než dnes večer, čeká nás částečné zatmění měsíce.
0: A ještě na něco dalšího byste upozornil?
1: Možná se najde i nějaká ta kometa na podzim, ale to zatím je těžké předjímat, protože komety jsou tělesa nevyspytatelná.
0: Krásná informace na závěr. Tolik Michal Rotenborn, který se ozval z hvězdárny v Rokycanech a Plzni. My za to děkujeme a přejeme vše dobré. Naschledanou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Dnes proběhne plánovaná výluka rozhlasového vysílání z vysílače Klatovy barák 102,4 MHz, a to v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je pravidelná údržba. Na webu plzeň.rozhlas.cz najdete v rubrice Jak nás naladíte přehled našich dalších vysílačů. Šumavská železná ruda zahájila výstavbu nájemních bytů. V rekreačním městě je po nich výrazná poptávka. Zájemců je až 200. Nové byty vzniknou ve 4 lokalitách. Město zároveň postupně obnovuje svůj dosavadní bytový fond, který čítá 36 bytů. V Plzni začne v pátek multižánrový festival Na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě, která potrvá do 22. srpna, se letos kvůli rekonstrukci centrálního náměstí a střechy katedrály přesune do areálu kreativní a kulturní zóny Depo 2015. Další scény budou v docházkové vzdálenosti a vstup je zdarma. Dnes je konec lhůty pro přezkoumání kandidátních listin pro komunální volby. Registrační úřad do tohoto dne vyzve k odstranění případných závad na kandidátních listinách a končí také lhůta pro přezkoumání přihlášek k registraci pro volby do třetiny Senátu. Dnešní zatmění slunce bude viditelné i z Česka. Úkaz začne ve střední Evropě okolo 19 hodin a 19 minut. Maximum bude v Česku kolem 20 hodin a 11 minut. Nevšude bude viditelné. Na východě Česka bude největší zatmění už pod obzorem. Fotbalisté Sparty si hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Na hřišti Lyonu ve třetím předkole prestižní soutěže prohráli 0-3 a v součtu s úvodním duelem podlehli Olympiku 2-4. Na podzim si tak zahrají ligovou fázi Evropské ligy. Hraje se první kolo českého fotbalového poháru MOL Cup. V 17 hodin je na programu také utkání Komárov Domažlice. A ještě dnešní počasí bude většinou zcela jasno a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku a provoz je převedený do protisměru. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Úspěšná sezóna Horažďovického teatru, historie parku u plzeňské brány v Rokycanech a výstava mečíků v Nířanech. To jsou témata dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chviličku. Máme 3 minuty po 7:30.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Středa 12. srpna na hodinách aktuálně 7 hodin a skoro 41 minut.
1: O čem se píše?
0: Teátr slaví úspěchy, dočtete se v obzoru Horažďovice. S představením Drákula aneb děsů plná komedie se horažďovičtí ochotníci probojovali mezi 22 nejúspěšnějších amatérských divadel v republice. Na celostátní přehlídce Divadelní piknik v Mostě pak získali ocenění za hereckou souhru. V září se zúčastní prestižní přehlídky FEMAT Poděbrady. V létě můžete vidět na hradech, zámcích a přírodních jevištích, kde hrají komedii Lakomec. Rokycanské noviny připomínají historii parku u Plzeňské brány. Vznikl na přelomu 60. a 70. let na místě původního městského hřbitova, který sloužil od počátku 17. století do roku 1931. Dominantou prostoru je kostel Nejsvětější Trojice, dostavěný zřejmě v roce 1615. V parku se nachází téměř stovka lip, některé z nich jsou staré 200 let a řadí se k nejstarším stromům v Rokycanech. Zahrádkáři z Kamenného újezdu chystají výstavu mečíků v Nýřanském kulturním domě. Zjistíte na webu města Nýřany. Výstava se uskuteční ve dnech 21. a 22. srpna a záštitu radní převzal jeden z nejznámějších pěstitelů mečíků v Čechách, Jaroslav Beneš. Návštěvníci se budou moci krásou květin těšit za dobrovolné vstupné.

0: 7 hodin 46 minut, aktuální čas.
1: Počasí.
0: A pojďme se podívat na to, co nás čeká venku. Slunečné počasí s letními teplotami bude většinou zcela jasno. 26 až 29 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty, na horách by mělo být do 25 stupňů. K tomu slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Udělejte si parádní výlet kousek za hranice. Máme pro vás dvě volné vstupenky na Bavorskou zemskou výstavu, která až do 8. listopadu probíhá ve Freyungu. A o čem je? Na stránkách akce se píše, co mají společného Labras Banda, Orlando de Lasso, Liesl Karlstadt a tanec zvaný Dvoják. No přece hudbu, díky níž Bavorsko prorazilo do světa. Bavorská zemská výstava nabízí v zážitkově vzdělávacím centru Tonierzum ve Freyungu hudební spektákl pro všechny smysly. Od klasiky přes folklorní hudbu, rock i pop až po současný sound. Velkolepý hudebně filmový zážitek vás čeká hned na začátku výstavy v kině Cineplex v podobě zvukově mocného, strhujícího a dojemného příběhu. V Toniverzu zažijete velkou pódiovou show a vydáte se na hudební cestu časem od středověku až po současnost. Nebudete jenom návštěvníkem výstavy, ale aktivním účastníkem dění. Každý den se na různých místech ve Freyungu a okolí konají živá vystoupení a koncerty, a to nejen v koncertních sálech a kostelích, ale i na náměstích či lesních mítinách. Konec citace. No a teď už směřuji k soutěžní otázce, ke které mě vlastně inspirovala už hned ta první věta z té pozvánky. Co mají společného Labras Banda, Orlando de Lasso, Liesl Karlstadt a tanec zvaný Dvoják? Jméno Liesl Karlstadt patřilo buď věhlasné bavorské dechové kapele, skladateli populární hudby narozenému ve Freyungu, anebo německé herečce a kabaretní umělkyni. Tak dlouho neotálejte a ozvěte se nám na čísle 221 554 222. Odměnou za správnou odpověď vám tentokrát budou dvě volné vstupenky na Bavorskou zemskou výstavu, kterou můžete navštívit v libovolném termínu až do 8. listopadu letošního roku. Tak už se ptám, koho tam máme a přeju vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam je?
1: Tady František ze Staňkova.
0: Františku, zdravím vás. Tak co jste si vybral?
1: Ty možnosti, těch možností, mohu se to ještě zopakovat, pane redaktore?
0: Věhlasná bavorská dechová kapela, skladatel populární hudby narozený ve Freyungu, anebo německá herečka a kabaretní umělkyně?
1: No tak já zkusím to Ačko.
0: Ačko, věhlasná bavorská dechová kapela.
1: Ano.
0: Je mi moc líto. Pane Františku, mějte se moc hezké. Zdravím vás.
1: Na shledanou.
0: Pokračujeme. Koho tam máme v tuto chvíli? Hezké ráno vám přeju.
2: Dobrý den, tady Stanislava.
0: Dobrý den, paní Stanislavo, povídejte.
2: No já si tipnu, já si myslím, jestli to není Bčko.
0: Skladatel populární hudby narozený ve Freyungu. No, že mě tak asi nebudete zrovna milovat, když jsem si to vymyslel.
2: Ale budu, máme vás rádi.
0: Moc za to děkuju. Liesl Karlstadt byla německá herečka a kabaretní umělkyně.
2: Já si myslel, že by to bylo moc jednoduchý.
0: No, ono to tak někdy v životě bývá. Mějte se moc hezky, děkuju za její část. Ať se vám daří, nashledanou. 7 hodiny 54 minut, za chvilku další zprávy a s tím je Klenka Lutinková.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
3: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
4: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
3: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
4: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
3: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
5: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
3: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
6: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Vodárna Plzeň zatím zvládá období sucha, má v záloze náhradní zdroj pitné vody. Zápročeský lázeňský trojúhelník chystá zářijové oslavy 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Zemědělci musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Dnes bude jasno a teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Lenka Lupinková. Vodohospodáři v Plzni dodávají pitnou vodu všem svým odběratelům i v horkých dnech bez výpadků. Společnost neustále posiluje vodovodní síť a plánuje její další rozvoj. Pro případ komplikací s hlavním čerpáním vody z řeky Úhlavy má navíc připravený náhradní zdroj, říká mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
7: Situace je samozřejmě kritická všude, ovšem v současné době zvládáme zavážet cisternami lokality, kde ta situace je nejhorší. A průběžně samozřejmě komunikujeme i s povodím Vltavy jako dalšími správci infrastruktury. Určitě náhradní zdroj je v hledáčku, máme už daná řešení a samozřejmě budeme o tom průběžně informovat.
6: Za necelý měsíc oslaví Karlovarský kraj opět. Kraj 5 let od zápisu lázeňského trojúhelníku na seznam světového dědictví UNESCO. Třídenní program startuje v pátek 11. září v Mariánských Lázních. V sobotu akce pokračuje v Karlových Varech a nedělní závěr patří Františkovým Lázním. Koncept celého víkendu shrnuje mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
8: Návštěvníci během jediného víkendu poznají atmosféru všech tří lázeňských měst. Mariánské Lázně zahájí oslavy slavnostním pátečním programem a odbornou konferencí. V sobotu pak Karlovy Vary nabídnou večerní festival světla a koncert v Císařských Lázních. Františkovy Lázně celou akci zakončí s přístupněním historických památek a ochutnávkou tradičních lázeňských specialit.
6: Kompletní harmonogram celé zářijové akce nabízí webové stránky Karlovarského kraje. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v Česku musí zemědělci přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je totiž suchá a dobytek už se nemůže pást. Čeští zemědělci proto schání potravu i v zahraničí. Oproti loňsku ale cena vzrostla na 3x, což je pro některé farmáře neúnosné. Americká armáda z vrtulníku vypálila 2 rakety v Ománském zálivu na strojovnu nákladní lodi plující pod vlajkou Panamy. Podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě se loď pokusila prolomit americkou blokádu íránských přístavů. Její posádka podle velitelství ignorovala varování amerických sil. Obnovená blokáda platí od půlky července a americká armáda od té doby už potřetí zasáhla silou proti plavidlu, které ji porušilo.
0: Sport.
6: Český kladivář Vladimír Myslivčuk obsadil ve finále atletického mistrovství Evropy 4. místo. V Birminghamu hodil rodák z Ukrajiny 79 metrů a 42 cm. Nebýt přešlapu při posledním pokusu, získal by bronz. Po konci soutěže nedokázal popsat, co cítí.
9: Já se právě nevím, že žádného pocitu, co se týče čtvrtého města, teďko necítím. Jo? Jako, já jsem byl jedině rád, že jsem u finále, mrzí mě, co se týče toho medále, ale čtvrté město, snad to pocitím dobře.
6: Medaily zatím na mistrovství Evropy nezískal v samostatné historii žádný český kladivář.
0: Počasí.
6: Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: Až do října je uzavřena Sadová ulice v Plané na Tachovsku. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Srpnový den letošního roku, tady máme už 8 hodin a 5 minut navrch, přejeme vám příjemné ráno. Víte, že měsíc není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše Martin Písařík, a to už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A víte, že láska umí víc?
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Ze staré nemocniční ubytovny ve Stodě na Plzeňsku vznikly při rekonstrukci nové ordinace a byty pro zdravotníky. Už za chvilku vás do opravené budovy vezmeme na prohlídku. 8 hodin a 14 minut, aktuální čas. Za okamžik se také nechte seznámit s dnešním počasím.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň. I dneska v roli rádia vašeho kraje na hodinách máme 8 hodin a 17 minut. Počasí. V tom kraji bude většinou zcela jasno, s nejvyššími denními teplotami mezi 26 a 29, na horách do 25 stupňů Celsia. Slabý severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin, 22 minut, lepší servis a zázemí pro pacienty i zaměstnance nabízí nově Stocká nemocnice. Ta opravila starou ubytovnu vedle nemocničního areálu. V přízemí několika patrové budovy jsou nově dvě ordinace pro praktického lékaře a praktickou lékařku. V domě je taky 11 bytů, které jsou určené pro zdravotníky. Například pro ty, kteří dosud musí do práce dojíždět. Teď najdou bydlení přímo vedle nemocnice.
1: Vstupujeme do toho nově opraveného domu bezbariérovým vstupem s lékařem Alanem Sutnarem, náměstkem pro léčebně preventivní péči Stocké nemocnice. Teď jsme v ordinaci. Je tady napsáno na dveřích praktický lékař pro dospělé. Kolik takových ordinací tady vzniklo?
2: Vznikly tady dvě tyto ordinace. Jsou to vlastně ordinace pro naše externí lékaře, kteří do této doby byli umístěni v nemocnici. Nicméně díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá o nějakých 15-20%, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici.
1: Je to přímo vedle?
2: Přesně tak, je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
1: Není to jenom o ordinacích, ale je tady i zázemí pro zdravotníky, ubytování pro zdravotníky a to si teď projdeme s ředitelem Stocké nemocnice Danielem Hajšmanem. Je tady 11 schránek, takže to znamená, že tady je 11 bytů?
3: Přesně tak, je tady 11 bytů. Z těch 11 bytů jich prošlo 7 rekonstrukcí před 6 lety a teď v letošním roce se nám podařilo zrekonstruovat zbývající 4.
1: Kolik je tady pater?
3: Jsou tady vlastně přízemí a dvě patra.
1: A přízemí jsou ordinace?
3: Přízemí jsou ordinace. Pak tady máme ještě byt. A
1: ten je nějaký větší? Nebo?
3: Ten je 2 plus 1. V dalších patrech pak jsou právě byty, bytové buňky. 1 plus 1.
1: A teď do jednoho z nich vstoupíme? Tak. Je to byt číslo 6. Zatím tu nikdo nebydlí. Už jsou obsazené ty byty ostatní?
3: Ty, které prošly tou rekonstrukcí před těma 7 lety, tak ty ano. Ty, které prošly letos rekonstrukcí, ty nejsou obsazeny.
1: A kdo se do nich nastěhuje, už víte?
3: Je to samozřejmě podle potřeby nemocnice a podle potřeby těch ubytovaných zdravotníků, pokud jsou z větší dálky, nemají svoje bydlení. A prostě dostačující bydlení pro 1 až 2 osoby.
1: Za rekonstrukci domu zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Ze Stodu Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rozhlasový vysílač Klatovy barák, který šíří program Českého rozhlasu Plzeň na frekvenci 102,4 MHz, má na dnešek naplánovanou odstávku od 10 do 15 hodin. Na internetových stránkách plzeň.rozhlas.cz najdete seznam našich dalších vysílačů. Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově dvě ordinace praktického lékaře. Někteří lékaři budou nově ordinovat v budově vedle nemocnice. V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Současná vlna veder zaměstnává správce plzeňské městské zeleně. V okolí historického centra města zalévají trávu a květiny větším množstvím vody. Na území města Plzně se správci starají asi o 50 tisíc stromů. V těchto horkých dnech pečují hlavně o ty, které nově vysadili. Dnešní částečné zatmění slunce můžete pozorovat také v Plzni na vyhlídce Švábiny a pozorování se uskuteční také ve Hvězdárně v Rokycanech. Akce pro veřejnost začne v 19 hodin a má končit ve 20 hodin a 30 minut. V Plzeňském kraji jsou sjízdné řeky Berounka, Otava a Mže, i když všechny jsou kvůli suchu na nižších stavech, než je v tuto dobu běžné. O lodě je v půjčovnách stále velký zájem. Ve vedrech ale jezdí méně rodiny s menšími dětmi, zjistila to ČTK v největších půjčovnách v regionu. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvena zvězda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů. Záporočeši začnou dvojzápas za týden ve čtvrtek v Bělehradě. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni. A ještě počasí. Většinou bude zcela jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 134. a 138. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují kanalizaci a uzavřený je pravý jízdní pruh. Projděte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kdo ví, kolikrát to v životě využijete, ale za chvilku vám poradíme, jak se v Číně domluvit s taxikářem. Bavič Petr Novotný si kdysi ověřil, že to může být pěkná fuška. Když se nešlo dorozumět ani rukama nohama, sáhl po neobvyklém řešení. Za pár minut vám o něm poví.
3: Když jeme...

0: Cestování je vděčným tématem mnoha pořadů, včetně těch zábavných. Právě na cestách je totiž obvykle možné zažít spoustu toho, co pak stojí za vyprávění. Notabene, když jste v hodně vzdálené zemi, kde lidem nerozumíte ani slovo. Bavič Petr Novotný kdysi navštívil Čínu a na vlastní kůži poznal, co je to jazyková bariéra. Petru Jančaříkovi pak na adresu Číňanů řekl.
1: S nima se nedomluvíte, nemyslete si, že oni umí anglicky, ale tam ještě ke všemu ani takový slova, které jsou známy i nám, co anglicky třeba neumíme, jako třeba airport, nebo taxi, toalet, stop, TV, hotel. To jsou věci, které oni taky nerozumí. To je debata, hele. Mě si měl vidět, jak jsem se dohadoval v čínském taxiku, když jsem chtěl jít na letiště. Něco tak šíleného si neumíte představit. Já jsem si uvědomil, že tam do letiště nedojedu, protože on neví, co chci. Samozřejmě jsem předvedl letadlo vzlet, já jsem uměl pak už všecko, já jsem dělal přistání, dělal jsem prudký vzlet, otočky ve vzduchu, jo, dělal jsem všecko.
2: Loping.
1: To děsně bavilo, to rozesmalo toho Číňana.
2: Ale čas běžel,
1: Čas běžel, ale hrozně pro mě. Pak měl několik nápadů, které všechny byly špatný, že třeba jsem mu dal svoji letenku, ať se podívá, ta byla celá čínský. Ten svý projekt děsně se mu líbila, pochválil mi, vrátil mi a furt chtěl vědět, kam pojedu.
2: Ale tak taxametr běžel, ne?
1: Ale mě letělo letadlo. A hlavně pak mě napadl další nápad, ten už nebyl tak blbej, že se nechám vozit po městě a vylezu u prvního hotelu,

0: mi dali telefonní číslo na české velvyslanectví v Pekingu. Oni mi dali číslo, já jsem zavolal na vyslanectví v Pekingu a poprosil jsem telefonu někoho, kdo umí čínsky. A tam mi dali někoho, kdo umí čínsky, já jsem mi to dal ke sluchátku taxikářovi, ten řekl, jo, Peťo, maďo, kaňa, poň, a už jel na letiště.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Už za chvilku, ještě do 9. hodiny, se podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji.
1: Počasí.
0: Přednost má ale meteoroložka Jana Adamovská. Jak to vypadá s počasím? Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak teploty nám pomalinku stoupají, to ráno bylo chladnější, teď se pohybují okolo 16 stupňů a obloha je jasná.
0: Co přinesou další hodiny?
2: Tak ta obloha zůstane po celý den vyjasněná, maxima budou stoupat k 29 stupňům, na horách bude až 25 a bude nám foukat ten slabý severovýchodní vítr. Takže na to večerní částečně zatmění slunce budou ideální podmínky a platí to i pro noc a pro pozorování Persej, ten bych upozornila, že i ta následující noc bude chladnější, v údolích může být až 6 stupňů, tak je třeba se trochu přioblet.
0: Díky i za toto doporučení. Tak dneska máme jasno a chceme mít ještě jasno v tom, co bude zítra?
2: Tak zítra to bude podobné. Po celý den bude jasno, jen se nám trochu oteplí, maxima očekáváme do 31 stupňů, na horách bude až 26 a taky jenom slabý severovýchodní až východní vítr.
0: Děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Na hodinách 8:45, absolutně přesně.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pomalu končí Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Po 9. hodině Stanislav Jurík, zatímco Vladimír Šťovíček se v 8 hodin a 50 minut loučí, a to informacemi z dopravy. Zbystřit by měli řidiči, kteří se chystají vyrazit na dálnici D5. U Kladrub ve směru na Plzeň začaly práce na rekonstrukci vozovky, provoz je proto omezen. Více řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň jsme mezi kilometry 100 a 110 zahájili třetí etapu kompletní rekonstrukce povrchu vozovky. Z tohoto důvodu je od soboty zcela uzavřena levá polovina dálnice a provoz je v obou směrech veden pravým jízdním pásem. Aktuálně pracujeme na postupném odstraňování původní betonové vozovky. Po jedné straně dálnice se bude jezdit až do poloviny října, kdy už by měl být nový povrch hotový a začnou práce na výměně svodidel ve středním dělícím pásu.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že severně od obce Kout na Šumavě na Domažlicku stojí gloriet pojmenovaný Klobouk? Čtyři kamenné sloupy s hlavicemi a patkami nesou dřevěnou konstrukci klobouku krytou šindelem. Tento ozdobný drobný objekt stojí na místě starší dřevěné stavby, která schořela. V roce 2007 byl gloriet kompletně zrekonstruován.

Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Pozorovat zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují vědci. Rozhlasový vysílač Klatovy barák má na dnešek naplánovanou odstávku. Zámek Kozel na Plzeňsku nabízí tento týden speciální dětské prohlídky. Dnes bude jasno a teploty do 29 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupinková. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se do něj přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
2: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
3: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
2: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
3: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Dnes proběhne plánovaná výluka rozhlasového vysílání z vysílače Klatovy barák 102,4 MHz, a to v čase od 10 do 15 hodin. Důvodem je pravidelná údržba. Na webu plzeň.rozhlas.cz najdete v rubrice Jak nás naladíte přehled našich dalších vysílačů. Speciální dětské prohlídky nabízí během letních prázdnin zámek Kozel na Plzeňsku. Prohlídka se jmenuje Zámecká návštěva s hraběnkou. Je zkrácená, trvá přibližně 30 minut a je vhodná pro děti od 5 do 10 let. Víc poví kastelánka Věra Polanová.
4: Dětská prohlídka se odehrává v jižní části zámku, té naší nejvíc reprezentativní. Je to prohlídka zkrácená samozřejmě, která je přizpůsobena našim dětským návštěvníkům a provází naše průvodkyně, která děti vztáhne do doby vyprávěním o životě a o tom, jak žili dříve děti, jak žili dospělí.
0: Dětské prohlídky je možné na Kozlu navštívit 14. a 16. srpna. Při nočních ukrajinských útocích na ruský Krasnodarský kraj zemřeli dva lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je podle Moskvy zraněných. Ruská armáda uvedla, že v noci na dnešek zničila přes 500 ukrajinských bezpilotních letounů. Jejich trosky zasáhly 4 průmyslové podniky a přes 20 obytných budov. Podle deníku Financial Times Ukrajina naopak přerušila útoky na ropné tankery, využívající černomorský přístav v Novorosijsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech v Plzeňské ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. A na dálnici D5 mezi 96. a 95. kilometrem ve směru na Prahu opravují vozovku a uzavřený je pravý jízdní pruh. I tímto místem projíždějte opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dneska středeční dopoledne máme chvilku po 9. hodině a prvním dopoledním tématem v našem vysílání je, jak poskytnout první pomoc přehřátému psovi. Abychom to trochu odlehčili, tak první písničku po 9. zahraje a zaspívá skupina Jelen.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Horké tropické dny jsou stejně jako pro nás náročné i pro zvířata. Také ona vyhledávají stín, častěji pijí, snaží se schladit. Psům za tímto účelem pořizujeme různé chladící podložky, což ale samo o sobě nestačí. Jak zdůrazňuje veterinář Miroslav Svatoš, prevence přehřátí psa je v těchto dnech životně důležitá. V první řadě bychom ani psa neměli nezatěžovat žádnými většími aktivitami.
1: V tomhle počasí, když vidím někoho, jak si sedne na kolo a veme psa vedle sebe, aby běžel vedle něho, tak to mě berou všichni čertí. Za prvé teda je tam velice málo prostoru mezi tím, kdy ten pes je v pohodě a mezi tím, kdy už je přehřátej a jde mu opravdu o život. Za druhý, jak je rozpálený ten podklad, tak dost často si na tom psi zběhají tlapky, vyloženě spálí, kde si tam puchyře, strhá se jim taková ta tvrdá vrstva na polštářcích. Jsou to nehezký, dá se říct, zranění, takže rozhodně bych nedoporučoval tohle dělat. Maximálně, pokud lidi mají tu potřebu vyrazit s nima na delší procházku, tak po ránu, kde je nejchladnějc. Večer je hic potom do noci, takže to už opravdu to nezachrání. A přes ten den jenom vyvenčit a naspátek. Samozřejmě pořád k dispozici čerstvou vodu. Nechávat je v autě, to už snad dneska ví každý, že tohle se nedělá, dělat nesmí. Ten pes během 4 hodiny 20 minut může být mrtvý v takovémhle počasí. Člověk nikdy neví, kde se trošku zasekne. To, že si jenom tamhle někam koupit pití, neznamená, že mě něco nezdrží, že se něco nesemele, že prostě se vrátím včas. Neexistuje, aby ten pes zůstal v autě.
2: Je to potom životu nebezpečný stav. Jaké jsou příznaky?
1: Pokud je to v začátku velice zrychlený dýchání, není to takový to běžný, když pes prostě sedí, je mu horko a funí, ale je to daleko výraznější. Většinou přitom začnou slinit. Pokud se to potom přežene, tak už začnou ztrácet rovnováhu, padají, eventuálně se potom dostaví křeče, ten pes už se na ty nohy nepostaví vůbec a v krátké době potom následuje celkový selhání.
2: První pomoc je jaká?
1: Pokud má člověk podezření, že pes je přehřátý, tak samozřejmě první věc je chladit, že jo. Když je k dispozici voda, neříkám ho rovnou hodit do nějakého horského jezírka, to jako určitě ne. Prudká změna té teploty by jaký nemusela, jako takhle prudká, by nemusela mu udělat dobře, ale zajistit přísun tekutin, to znamená ten pes, aby pil. V případě, že už nechce ani pít, je to opravdu špatný. Takže chladit, namáčet jazyk, namáčet tlapky, namáčet málo ochlupený místa, to znamená břicho, a samozřejmě nějakým způsobem chladit hlavu, namočený třeba ručník, hadr, něco takového, připlásnout na hlavu. Ale pokud už je to ve stavu, kdy ten pes nechce pít, tak co nejrychleji ho dostat k veterináři. A samozřejmě potom prvotním ochlazení už ho klidně strčit do nějakého toho rybníka nebo potoka, aby se teda pes celkově schladil. Pokud tyhle ty možnosti nejsou a byla by možnost tomu psovi dát klistýr, podat vodu přes konečník, může mu to zachránit život. Za prvé se vlastně ochladí tou vodou přímo zevnitř. Za druhý voda se vstřebává v tlustém střevě. To znamená, když ten pes už nechce pít, není možnost tam prostě veterinář, infuze a takovýhle, tak dodat vodu tímhle způsobem, aby se vstřebávala z toho tlustého střeva. Nebát se toho, že to množství se přežene. Když se to množství přežene, vyteče to z něho ven jako horká voda obarvená a zase ale se odčerpá tímto teplo a v tu ránu zase poda další tu studenou vodu, ať už z důvodu chlazení nebo teda vstřebávání do toho organismu.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nahledněme teď do jednoho z návštěvních dnů Šimka a Grossmana o technicko-fyzikálních zákonech.
2: Jirko, víš, co mě tak napadá? Když my tak zevrubně zde hovoříme o svých kamarádech, že bychom možná měli prozradit i my něco ze svého soukromí.
3: No, tak můžeme říci, že náš život je prostoupen takřka poustevnickou pokorou a prostotou, že milenkou je nám až na malé výjimky příroda a častokrát vracíme se plní obdivu k selské hroudě.
2: Jirka to říká správně. V přírodě je krásně, skutečně.
3: Krásně. Vemte si třeba jen ten puch květin, až se hlava točí.
2: Nebo těch zvířat rozličných, až člověku strach z těch oblud naskakuje.
3: Nejkrásnějc muselo být v pravěku.
2: Určitě.
3: Všude lesy, voda, vzduch.
2: Tady, co jste vy, to byl samej zubr.
3: No nic. Staré časy zpátky nepřivoláme. Civilizace kráčí vpřed. Tu nezastavíme ani my dva. Ale zase je nutno přiznat, že některé vynálezy jsou dokonce lidstvu prospěšné. Třeba rádio. Na první pohled nepochopitelná věc.
2: Ale my dva, my víme, jak to je. V malé bedínce sedí orchestr trpaslíků a hraje na malé nástroje. A když se všichni unaví, čte dirigent zprávy.
3: No, proto taky dneska na ulici nepotkáte trpaslíka. Všichni jsou v rozhlase.
2: A já jsem přímo hrdý na to, že my dva víme, že rádio by neexistovalo, nebýt známého fyzikálního zákona, trpaslíka v bedně není vidět.
3: A já vám mohu takhle zevšeobecnit a přiblížit další zákon fyzikální.
2: Třeba jeden.
3: Jeden, ano. Jeden slavný fyzik Archimedes při koupání pomocí mídélka objevil, že těleso ponořené do kapaliny se neutopí.
2: To neznám, proč?
3: No proč? Protože je zespoda nadnášený sílou.
2: A kde se vezme v blbý vodě síla?
3: To se vyvine, protože to studí. Ty jsi nikdy nepozoroval na koupališti, že jsi nadnášenej?
2: Já jsem byl na koupališti jen jednou. A to jsem se nekoupal, protože jsem objevil vypadlej suk v dámský kabině.
3: To koupaliště je kde, jsi říkal?
2: To koupaliště v Klánovicích, ale teď se nevyplatí tam jezdit. Správce otvor taky objevil a zvýšil vstupný.
3: Tak vlastně klika, že se Archimedes nekoupal v Klánovicích, pláč jinak by jsme byli bez zákona.
2: Proč? Třeba by objevil Archimedes jiný zákon.
3: Jaký asi, jaký?
2: Třeba ruku sukem neprostrčíš.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a podnikatelka Jana Naďová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Lidé na severním Plzeňsku raději zalévají zahrady v noci, aby je sousedé neviděli. V obcích totiž vysychají vrty a pitnou vodu do vodojemů vozí cisterny. Proč je v době sucha a vlastní studna čím dál větší riziko? Řekneme v reportáži už za chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňská náplavka na Mži zve na koncert Adam Urban Trio Open Jazz Jam. Projekt stojící na pomezí současného jazzu, improvizace a žánrových přesahů začíná u Rooseveltova mostu u řeky Mže v 19 hodin. Hudební uskupení Pája Band to zahraje v kempu Kosatka u přehrady Hracholusky začátek v 19 hodin. Na hrad Kašperk můžete vyrazit s dětmi na speciální komentované prohlídky. Začínají v 11 a ve 14 hodin a jsou určené malým návštěvníkům, kterým průvodci přibližují historii hradu poutavým a hravým způsobem. Cestou děti plní úkoly. Na letní středy na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech dorazí moderátor Martin Hrdinka se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou s pořadem Bez lásky láska není a neb sametový hlas Jitky Zelenkové. Během večera zazní veselé historky a vzpomínky z její dlouhé pěvecké kariéry. Pořad začíná v 19 hodin a nebudou chybět ani známé písně z jejího repertoáru. Večer se můžete přijít podívat do Karlovarské hvězdárny na částečné zatmění slunce. Od 19 do 20.30 budou připravené speciální dalekohledy i zkušení lektoři, aby zájemce provedli tímto zajímavým nebeským úkazem. A v Mariánsko-Lázeňském domě Chopin si můžete dnes naposledy prohlédnout cyklus Miroš Volíka, nazvaný Dobrodružství s fotografií. Autor patří mezi nejvýraznější představitele československé inscenované fotografie a je představitelem slovenské nové vlny. Tolik tipy pro volný čas, skončíme s nimi 3,5 minuty po 9:30. Blížíme se k dnešnímu zámeckému létu. I dnes tu bude ve 10:45.

0: Vysychající studny a úbytek podzemní vody trápí čím dál víc obcí v Česku, včetně plzeňského kraje. Třeba Dokrs nebo Vidžína na severním Plzeňsku už musí vodohospodáři do obecních vodojemů pitnou vodu dovážet. Jediným spolehlivým řešením tak zůstává napojení na dálkový vodovod z Plzně nebo nové obecní vrty.
1: K obecnímu vodojemu nad obcí Krsy na severním Plzeňsku právě přijíždí cisterna s pitnou vodou. Obecní vrty už nestačí a vodohospodáři musí pitnou vodu dovážet.
2: Ušetříme pořád. Někdo zalejvá i v noci, jo, aby ho nebylo vidět.
1: Popisuje aktuální situaci s nedostatkem pitné vody v obci Krsy jedna z obyvatelek, paní Jiřina.
2: My se tady snažíme opravdu vodu nečerpat. Dneska jsem viděla, že tam zase byla cisterna. No.
1: Podobná situace trápí i další obce na severním Plzeňsku. Polínka, Olešovice nebo třeba Vidžín u Úterý. Lidé dlouho spoléhali na vlastní studny a vrty, jenže ty s postupujícím suchem selhávají. Potvrzuje to i starosta plzeňského obvodu Malesice Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Díky tomu, co se tady děje s klimatem a jaká je aktuální situace, kdy lidem vysychají studny, ochota lidí připojit se je. Ten městský vodovod na ten je prostě spolehnutí v tom smyslu jednak kvalita a množství dodávané vody, ale i v případě té nouze, že vodárna zajistí ten náhradní zdroj.
1: Vodohospodáři doporučují všem, aby využili možnosti napojit na veřejnou síť, kde to jen jde.
4: Pokud mají možnost se připojit k vodovodnímu řadu obecnímu, ať to udělají.
1: Shrnuje mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
4: Předejdou té situaci, že jim dojde voda i ve vrtu a budou moci čerpat vodu vlastně z toho obecního řadu. My jsme jako dodavatel zavázáni k tomu tu vodu dodávat.
1: Vodárna Plzeň aktuálně zásobuje 250 000 odběratelů. Z hlavní úpravny v Plzni na Homolce vede dálkové potrubí do nejvzdálenějších míst skoro 20 km, například do Zbůchu nebo Dolan. Z obce Krsy na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: sámecké léto.
1: Dobré ráno, dobrou chuť, pokud právě snídáte, zdraví vás Pavel Kudrna. Trochu jsem si vypůjčil pozdrav od určitě nejslavnějšího televizního ředitele TV Nova Vladimíra Železného, který tak uváděl své kontaktní polední pořady. V každém případě s železnou pravidelností pokračuje náš vzdělávací a soutěžní seriál tohoto léta, vlastně i předchozího léta, předchozích prázdnin. No, pokračujeme v představování našich zámků, také vám nabízíme soutěžní otázky a zajímavé ceny. Nejinak tomu tedy bude právě dnes. No a protože naším průvodcem je František Kinský, který zná šlechtic

0: historické rody, který zná historii všech objektů, tedy většiny, hodně objektů, abych zase nepřeháněl, tak mu rovnou předám slovo. A dnes nás pozve na opravdu velmi zajímavý zámek.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a salaterenou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do salatereny.
4: Ano, salaterena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si salaterenou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejen, že je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtensteina, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předků.
4: Sál předků je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Děkujeme za pozvání, jinak velmi atraktivní zámek i pro filmaře, protože tady se točila neuvěřitelná spousta věcí, tak jenom z pohádek o Vánoční hvězdě, historický seriál, cyklus soutěžní o poklad Anežky České. Točily se tady některé scény do seriálu Marie Terezie, Napoleon z roku 2002, Tři mušketýři, seriálová adaptace slavného románu Červený bedrník a klasika. Legendární komedie pro pamětníky, právě Zámek obrostlý Břečťanem, ze kterého v příběhu vystoupí krásná komtesa Blanka v podání Lidy Bárové, to je Zámek Slavkov. A já mám pro vás, doufám, takové milé překvapení, protože když už jsme taky narazili na tu historii, na ten rok 1939, Dívka v modrém, tak první výzva k telefonování, na to nezapomeňte, no a pak se vrátíme o mnoho desetiletí zpátky. Oldřich Nový a Dívko v modrém, už za chvíli.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: krásná vzpomínka na nádherné filmové období, na které všichni rádi vzpomínáme. A já myslím, že k těm zámkům se to krásně hodí, zejména když se právě na zámku, o kterém byla řeč, tedy o Slavkově, natáčela Dívka v modrem, docela podstatná část. Tak, pan Zdeněk z Valašských Klobouků. Dobrý den, pane Staňku. Klobouk. Je to tak.
1: Klobouk, Valašský Klobouk.
0: Ano. Valašských Klobouk. Tak vás čeká soutěžní otázka. Jinak byl jste na Slavkově se podívat na zámku někdy?
1: Já jsem to tam projížděl jako v rychlosti, no.
0: V rychlosti. To chce v pomalosti, protože to je nádherný rozsáhlý areál, jeden z nejrozsáhlejších. Taky krásně se zrestauroval, takže určitě stojí za to. No, restaurovat se musí stále. Skutečně obdivuji všechny majitele zámků nebo Národní památkový ústav, protože to jsou neuvěřitelně piplavé práce, kolikrát ty práce restaurátorské. No tak, pane Zdeňku, otázka jednoduchá. V jakém sále Slavkovského zámku bylo podepsáno příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií po bitvě tří císařů?
1: V jakém sále?
0: V jakém sále? Počkejte, vyžádáte někoho tam o otázku. Odpověď. Za A v historickém sále, za B v Květinovém, za C v sále předků. Nečekejte, až vám to a někdo nejde.
1: Historickém.
0: V historickém. Tak teď mě prozraďte poctivě, kdo tam byl tou pomocnou rukou, která to měla najít.
1: Mám tady poradkyně, manželku.
0: Manželku. Věděla nebo hledala?
1: Poslouchá, snaží se dovolat.
0: No,
1: nedaří se jí to, mně se to podařilo.
0: Vám se to podařilo, vy jste vyhrál, ať už si jí pomocí či bez, ale vy jste asi jste se rozhodl sám, ne, nakonec pro tu odpověď.
1: No, ano, ale poradila mě manželka.
0: Tak, prosím vás, tak manželka dostane ponožky. Jo, z toho zámeckého cestovatelského
1: balíčku. Celý. Ano.
0: Dobře. Tak se mějte krásně, gratuluju a ať se vám daří, děkuji. Naslyšenou.
1: Jo,
0: no, hezký den. No, někdy je celá řada poradců tam kolem toho a to člověk slyší samozřejmě. Jinak dneska to telefonování bylo drama, jedna krátká písnička. Zvedl jsem asi 3 telefony. Tam nikdo, tam jsem slyšel zase jenom nějaký šum nějakého pokoje, pak vzdálky nějaké hlasy a na to, jak se říká, není čas, protože čas je drahý, zejména v naší soutěži. Za 4 minuty bude 10 hodin, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu a já na vás počkám necelých 24 hodin do 9. hodiny a 45. minuty, protože zítra pokračuje naše zámecké léto návštěvou Boru u Tachova. Mimochodem, tam je krásný zámek a když byla povinná vojenská služba 2 roky, tak se říkalo, že to je jedna z nejhorších posádek, tedy z těch nejnáročnějších na mazáckou vojnu a tak dále. Naštěstí tohleto patří minulosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří ve středu 12. srpna. Zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dneškem končí lhůta pro přezkoumání přihlášek a kandidátek pro podzimní senátní a komunální volby. Plzeňský multižánrový festival na ulici se letos přesune do areálu Depo. Návštěvnost koupaliště v Rokycanech meziročně vzrostla o téměř 40%. Dnes bude jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravila Lenka Lupinková. Hezké dopoledne. Registrační úřady mají poslední den na přezkoumání přihlášek a kandidátek pro říjnové senátní a komunální volby. Pokud v nich najdou chyby, musí kandidáty nebo politická uskupení vyzvat, aby závady odstranili. U voleb do obecních zastupitelstev pak budou mít politické strany a hnutí na opravu čas do příštího pondělí. Kandidáti, kteří se uchází o senátorská křesla, musí případné závady odstranit do 20. srpna. Úřady pak následující den rozhodnou o jejich registraci nebo odmítnutí. K volbám Češi půjdou 9. a 10. října. V Senátu třetině zákonodárců končí jejich šestiletý mandát. Celorepublikové volby do zastupitelstev obcí se konají po 4 letech. V Plzni začne v pátek multižánrový festival na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě se letos kvůli rekonstrukci náměstí Republiky a střechy katedrály přesune do areálu kulturní zóny Depo 2015. Podle pořadatelů nabídne hudební program přes 150 účinkujících napříč různými žánry.
2: Festival v pátek zahájí Marpo, a to na hlavní scéně na parkovišti Depa. V areálu bude ale ještě druhá scéna v sousední autobusové hale. Další hudební a doprovodný program se odehraje u Ježíška a u Zemníku z Plzně. Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Za červen a červenec dorazilo do rokycanského areálu výrazně víc lidí než ve stejném období loni. Koupaliště, které je držitelem certifikátu kvality od agentury Czech Tourism, je vyhledávané i návštěvníky ze vzdálenějších míst kraje. Pokračuje mluvčí rokycanské radnice Andrea Moravcová.
3: Rokycanské koupaliště láká stále více návštěvníků. Za červen a červenec letošního roku jej navštívilo více než 36 tisíc lidí, což je téměř o 40% více než ve stejném období loňského roku. Kromě návštěvníků z Rokycan a okolí přijíždějí také lidé ze vzdálenějších míst. Sport.
0: Fotbalová Sparta si v aktuálním ročníku Ligu mistrů nezahraje. Po domácím vítězství 2-1 totiž prohrála v odvetě třetího předkola v Lyonu 0-3. Pražany tak čeká ligová fáze Evropské ligy. Fotbalisté Plzně se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají s Crvenou zvězdou Bělehrad. Pokud Hradec Králové zítra postoupí přes Bešiktaš Istanbul, bude hrát ve stejné fázi soutěže s litevským Žalgirisem Kaunas. V případném čtvrtém předkole konferenční ligy čeká Východočechy, Řecký, Panaitkytankos, Atény.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zcela jasno, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech v Plzeňské ulici u křižovatky s Domažlickou ulicí se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Český folklorní soubor Mladinka z Plzně úspěšně reprezentoval náš region v dalekém Tajvanu. Šlo o dětský folklorní festival a jistě to byl pro všechny zúčastněné velký zážitek. Se zástupci souboru Mladinka si popovídáme právě dnes dopoledne, a to už za pár minut budou našimi hosty. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Julík.

0: S našimi dnešními dopoledními hosty si budeme pár minut povídat o dětském folklorním souboru Mladinka z Plzně. A to proto, že soubor se přednedávnem vrátil ze zájezdu, dá se říct, uměleckého z Tajvanu. I k tomu se dostaneme. Vítám vedoucí souboru Jitku Šeflovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Společně s ní přišli dva tanečníci, Antonie Randová a Matěj Kořínek. Vítám vás, dobrý dopoledne.
2: Dobrý den všem.
0: Vy jste taky vykoukaní z toho rozhlasu, tady vám se tady líbí evidentně.
2: Jo, mě se tu líbí moc.
0: Říká Antonie. Matěj má taky zkušenost už první s rozhlasem za sebou teď.
3: No, teď minut. No.
0: Budeme si pouštět i ukázky vlastně z Tajvanu, které jsme našli na internetu. Jsem rád, že to takhle můžeme přenést do vysílání. Ale společná otázka na začátek pro vás, pro všechny, zní, jak se vám do života dostal folklor, paní vedoucí?
1: Tak já musím říct, že vlastně jsem z takové folklorní rodiny, já teda pocházím z Moravy, ze Starého Města od Uherského Hradiště a vlastně celá moje rodina je folklorem v podstatě políbená, protože moji rodiče tancovali v místním souboru Dolina, i moji sourozenci, já také, a vlastně postupně jsem se přes soubory Ondráž v Brně dostala až sem do Mladiny. Za láskou jsem šla, jak se říká, že? Takže jsem se dostala až do Plzně a potom, co jsem narodila děti, tak jsem začala věnovat dětem, takže vlastně se už přes 20 let jakoby jsem v dětském folklorním souboru Mladinka jako vedoucí.
0: Jedna polosoukromá, přes folklor jste se poznala s Martinem? S
1: ano, ano, ano, tam byl na vojně v Ondráši, takže tam...
0: Takhle to je. Mm-hmm. Takže jste se přestěhovala za ním na západ.
1: Tak, nedalo se nic dělat.
0: No. Ale u folkloru jste oba dva zůstali.
1: Zůstali jsme. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tak jak to je v případě Matěje?
3: No, tak já k tomu mám úplně jinou cestu než tady Jíťa. Mě k tomu přivedla moje babička, tímhle jí chci pozdravit moc, a vlastně babička viděla nějaké vystoupení někde v Plzni asi a strašně se jí to zalíbilo, tak samozřejmě ten nejstarší to prostě odnes, když to tak řeknu špatně, ale jsem strašně rád, že jsem něco takového začal, protože je to strašně super, jsou okolo toho strašně fajn lidi a strašně chci poděkovat, protože nebejt jí, tak tady asi ani nejsem, takže.
0: Jak je to dlouho, mimochodem, to je třeba rok to nebo jo. Víc?
3: 14 let už folklor.
0: 14 let? To jsem to špatně spočítal teda. A je vůbec čas na nějaké jiné koníčky a další záliby?
3: Je, ale je to takový těžší, no. Já do toho hraju ještě hokejbal tady v Plzni, hokej, do toho ještě škola, no, tak to trošku zanedbávám.
0: Folklor má přednost, tomu
3: rozumím. Přesně, je to tak.
0: Jak to je v případě Toničky?
4: Tak já se k tomu dostala jako fakt přirozeně, že rodiče tancovali jako ještě ve Škodováčku a pak jako pokračovali ve tancování a dali mě tam se ségrou, protože to byla taková, že kamarádi tam v tom tancovali a tak jsme tam taky byli. Mamka trénuje maličký, takže taky jako rodina má v tom spoustu jako práce taky. Mm-hmm. Takže...
0: Jak se na to dívají vaši věstovníci? To mě zajímá. Jestli folklor je do určité míry raritní koníček, že třeba, nevím, napadá mě, že většina z nich třeba dělá florbal nebo moderní tanec nějaký výrazový a tak dále. Nedívají se na vás tak jako divně, ty děláš folklor, to zpíváš a tancuješ?
4: Tak setkali jsme se, myslím si, že asi všichni, že to není, je to něco jiného prostě jako v dnešní době. Ale naštěstí já mám velice dobrou zkušenost s lidmi, že jim to přišlo i pěkný a vysli jako zajímali se o to a byli takový, že je to jakoby něco úplně novýho. Mm-hmm. Takže to jsem ráda.
0: Matěj, má stejnou zkušenost?
3: No, jak se to vezme, no. Já jsem, jak to moc kluků fakt jako nedělá, je to spíš jakoby, když to řeknu holčičí, tak já jsem za to nedostával úplně pozitivní občas reakce, jako bylo to takový, jako co ty to děláš, jako prostě.
0: No. A tak člověk se má jít za svým, to si myslím, že to je jasné.
3: Je to.
0: Už tady byl zmíněn Škodováček a Škodovák, vlastně to je vlastně bývalý název Mladinky a Mladiny.
1: Mladinka vlastně vznikla v roce 1986 jako Škodováček a bylo to vlastně od počátku myšleno jako přípravka pro dospělý soubor, tehdy Škoda Plzeň, momentálně Mladina, a my vlastně v tom pořád pokračujeme, takže teďka zrovna tady tanečníci, co jsou tady se mnou, tak se jsme vlastně letos zloučíme, proto jsme jich chtěli nějaký hezký zájezd vlastně uskutečnit na rozloučení, protože už od září vlastně nastupují do dospělé Mladiny. Tato starší parta, která už je vlastně 15+, tak...
0: Takže je to vlastně logické, že připravíte děti a v 15 letech, 16 letech tak věku je pošlete dál do toho dospělého.
1: Ano, ano. Taková je to naše neustálá práce od začátku vlastně vypiplávat ty děti a pak je pošleme, ať jdou užívat svět a...
0: S jakým repertoárem pracujete? Je to vyloženě plzeňský folklor nebo západní Čechy?
1: Děláme hodně ty západní Čechy, děláme hlavně jako Plzeň, Chocko, jižní Čechy, ale rádi si uděláme i výlet třeba na Moravu, na Slovensko, protože jsou to taky takové atraktivní tance, takže zase, aby se i rozvíjeli jakoby tanečně jinak, takže třeba na soustředěních nebo na nějaké naše vystoupení si dovolíme třeba připravit i nějaký třeba holky, jsme dělali karičky a kluci dělali třeba verbuňk moravský, takže jsme to tak jako, snažíme se jim vlastně rozšiřovat obzory, aby byly jako zajímavě připraveni do dalších let.
0: Jak často trénujete?
1: Máme dvakrát týdně zkoušky v pondělí a ve čtvrtek a vlastně my ještě máme mladší jakoby skupinku mladinečku, ty začínají dřív, začínají ve 4 hodiny a většinou děti bereme tak od 4 let do 8 do 9 jsou v té mladinečce a pak postoupí k nám do mladinky a my máme vlastně od 5 hodin do 6:30 zkoušku a po nás právě následuje hned mladina zase ve stejný čas vlastně se začínají od 6:30 do 9, takže máme to takhle všechno za sebou, takže je dobré, že jsme teďka, když jsme vlastně letos předáváme, tak už teďka měli možnost třeba chodit v pondělky na takzvané študírky, že jsme tam třeba zůstávali ještě o hodinu díl po naší zkoušce, aby se už naučili něco málo z repertoáru mladiny.
0: To mi ještě řekněte, než si pustíme písničku, jak dáváte dohromady kroje pro děti. To někdo šije, nebo si je někde půjčujete, nebo jakým způsobem to
1: vzniká? No, vlastně za těch 40 let, co letos slavíme, tak už máme poměrně jakoby velký arzenál krojů jakoby našitých, ale trpí to samozřejmě těma lety, protože musíme mít různé velikosti, jak nám děti rostou, takže to různě obnovujeme, snažíme se každý rok prostě našít nějaké nové košile, nové kroje. Je to různé, no, a snažíme se tady jako po známých švadlenách, protože to je nejistější, aby to prostě sedělo a víme, jak to má vypadat.
0: Matěj se tady usmívá, když jste řekla větu, děti nám rostou. On je to trochu korba, taková hokejbalová, tak možná, že někdy budeš muset vzít nějaký hokejbalový dres na sebe, to se nedá nic dělat.
3: To jako nevím, no, radši jsem u toho kroje, u té košile teda, na jeviště, ale... Uvidíme, no.
0: Dobrá. Budeme se bavit o zájezdu na Tajvan. Není to jediný zájezd v historii mladinky, to musíme říct. Dostaneme se k tomu za chvilku. Našimi hosty zůstávají Jitka Šeflová, Antonie Randová a Matěj Kořínek.

0: vedoucí a členy souboru Mladinka z Plzně si povídáme o jejich aktivitách, o jejich činnosti a na řadě je vlastně říct posluchačům, jak k tomu došlo, že jste letos v létě navštívili Tajvan na poměrně dlouhou dobu a na docela velký festival. Jitko, jak to bylo? Jak dlouho dopředu jste věděli, že vůbec na Tajvan pojedete?
1: No, my jsme v podstatě tak před rokem, jsme se s vedoucími domluvali, co bychom teda udělali, že máme to 40. výročí a chtěli bychom se rozloučit tady s tou naší skupinkou starších tanečníků, že bychom rádi na nějaký pěkný festival. Tak jsme se začali pídit, teda, kam by bylo možné vyjet. A vlastně jedna z možností byla zrovna tento tajvanský festival. A je to vlastně jeden z mála dětských CIOF festivalů. A měli jsme na ně vlastně velmi dobré doporučení, protože třeba i zrovna můj bratr tam byl hned na prvním ročníku před 31 lety s Hradišťánkem, což bylo jako vlastně takhle vtipné, takže jsme se tam vlastně na ten 31. ročník zkusili přihlásit a čekali jsme teda, co se stane, protože jsme museli naposílat spousty fotografií, prostě záznamů, videí a tak a čekali jsme teda, jestli nás pozvou nebo ne, aby jsme se hrozně rádi teda, že to klaplo a že nás teda pozvali, protože opravdu všechny ty ostatní soubory byly na velmi výborné jako vysoké úrovni, jako tam nebylo jakoby slabší článek, bych řekla, jo, že opravdu oni šli jako po tom show, že se museli převlíkat kostýmy, muselo to přesně časově prostě sedět a co nejvíc vlastně toho vystoupení na jevišti, jakoby minimum muziky a vlastně co nejvíc tancování, takže jsme i děti hodně honili, že se převlíkali, jeli jsme jeden tanec za druhým a bylo to teda poměrně náročné, ale myslím, že jsme si to všichni užili a jsme rádi, že jsme to uskutečnili.
0: Takhle, jak si možná řekne, to je fajn, podívali se na Tajvan, krásná cesta, výlet, zájezd, do světa děti vyrazily, ale ono je zatím strašně organizačních záležitostí. Já si nedovedu představit zorganizovat takovouhle tlupu lidí, dostat na Tajvan a tam s nimi vystupovat vlastně, jak jste tam byli dlouho, 14 dní?
1: Byli jsme tam jakoby čistého času 14 dní toho festivalu, celkově to bylo 17 dnů i s cestou od 2. do 19. vlastně července.
0: No a počínaje cestou na letiště a letenkami a těmihle věcmi, jak jste tam třeba přenocovali, kde jste byli ubytováni, jak to tam bylo?
1: Vlastně přímo tam na Tajvanu jsme bydleli na internátu na takových kolejích, kde vlastně byly ubytovány všechny ty soubory. A přímo tam i byla jídelna, kde jsme se stravovali, nicméně jako strava byla výborná, to teda musíme říct, že místní kuchaři byli opravdu skvělí a ochutnali jsme, já nevím, od všech možných mořských potvůrek až prostě po exotická ovoce, opravdu to bylo všechno výborné, takže tam jsme vlastně bydleli na takovém internátu a pak asi 40 minut autobusem cesty, každý den jsme jezdili na vystoupení do takového velkého akvaparku, kde byly vlastně ty hlavní festivalové pódia, kde se vystupovalo.
0: Za chvilku si pustíme takový zvukový záznam, řekněme, my k tomu máme i video tady na YouTube kanálu, ale posluchačům pustíme zvuk. Ještě mě zajímá od Antonie a Matěje, jestli mají čas se dívat do publika, když takhle vystupují někde na prestižním festivalu a třeba i popsat nějakou reakci, jak cizinci reagují na plzeňský folklor, na plzeňské písničky a tance.
2: No, tak jako já většinou, když teda tancujem, ale zrovna tam na tom Tajvanu, tak ono tam bylo takový vedro, že já jsem jakoby viděl do druhé řady. A dál už jsem měl jako, už jsem moc neviděl dál, takže to bylo takový, ale jako vypadali, že byli pozitivní, furt jako tak tancovali si pro sebe a bylo to fajn, musím říct.
0: Podupávali nohama třeba, kývali hlavama a tak. Co viděla Antonie z pódia?
3: To se musíte koukat do hlediště, to je jasný při tanci, že jo? Teda pokud samozřejmě netancujete s partnerem, to na partnera, ale taky jsem koukala a souhlasím s Matějem, byli tam lidi, kteří jenom tak seděli, jasný, ale potom tam bylo spoustu lidí a dětí, kteří si tancovali, jo, a měli jsme tam takovou rodinku, která tam úplně jako pařila na nás, vůbec tam nerozuměli, ale hrozně si to jeli, takže to bylo úplně super. Vždycky tam byli s tou vlaječkou naší a to bylo hrozně roztomilý v první řadě.
2: To byla naše jakoby hostitelská rodina, ten jako ty nás se nás starali, ta průvodkyně Sandy, to myslím, že byla z jejich rodiny taky. A furt tam nosili pitíčka nějaký různý, aby, že až tam bylo to vedro, tak aby se něco nestalo horšího a byli strašně fajn.
3: Vždycky, vždycky
2: přišel kouzelný dědeček s ledničkou.
3: Jo.
2: Vždycky si mu tak říkali, bylo to strašně fajn.
0: Kouzelný dědeček s ledničkou přinesl nějaké nápoje, napojil vás. Stačila mu ta lednička na to, kolik tam vlastně bylo dětí?
1: My jsme měli takhle 32 dětí a 4 dospělí jsme s nima byli. A my jsme právě nevěděli, že vlastně ten festival se najímá v podstatě takové jakoby hostitelské rodiny. Oni byli asi teda 3 taková komunita a každý vlastně ten soubor má přidělené takové rodiny. A my první 2-3 jsme říkali, to je jaký kouzelný dědeček, to je fajn, jako přijel po vystoupení, nám přivezl pivo, dětem jako nějaké čusíky. vychlazené. A pak jsme jeli k moři a vlastně zase tam byl kouzelný dědeček. No, říkají, no to je ale zajímavé. A pak až časem jsme se dozvěděli, že vlastně teda oni ke každému souboru mají přidělenou takovou nějakou rodinu, která vlastně nám dala takový nadstandard. Jo. Takže třeba děvčata tam měly narozeniny a dostali krásné dorty, vlastně to jim zařídila taky ta rodina. Pak nás pozvali i k ním vlastně jakoby do té jejich komunity, kde jsme se učili vyrábět vlastně tady papír z bananovníkový vláken, který jsem vám i přinesla ukázat a mohli jsme si na ně vyrazit i jejich jakoby vzory takové místní, které tam oni dělají a vlastně bylo to hrozně fajn, jsme si vyrobili vějíř, teď jsme si takhle mohli vymalovat a hrozně krásně jsou nás tady, prostě pořád nám nosili nějaké jídlo a nanuky a já nevím co, prostě hlavně, aby jsme neměli snad hlad a žízeň, jako to bylo.
0: Prostě měli starost.
1: Měli starost, no, bylo to moc krásné.
0: Posluchači se můžou podívat na webovou kameru, teď to má Jitka Šeflová hezky rozloženo takhle pěkně před sebou na stole. No a my si můžeme pustit záznam alespoň z toho pódia přímo v Tajvanu. Je tady asi tak 10 cm nápis dlouhý, kde je rozsypaný čaj a vedle toho je napsáno mladinka, dvojtečka, si jsem já. Co to pro boha je?
2: No, tak je to vlastně název toho tance a řekl bych, že to bude i název toho festivalu, trochu bych si tipnul a je to vlastně náš tanec, jmenuje se to Sil jsem já.
0: Jo, Sil jsem já.
2: Je to, ano, Sil jsem já, nenapsali tam L, takže.
0: L tam chybí, takže si pustíme video Si jsem já, ale je tam tanec Sil jsem já.
3: Jo.
0: Tak jenom zvukově, je to sejmuto kamerou, takže nic moc zvuk, ale atmosféra tajvanská.

0: Tak nějak to vypadalo, když Maďenka vystupovala na Tajvanu. Slyším tam basu, vy jste vezli letadlem kontrabas?
1: Ne, to naštěstí bylo možné si domluvit, že nám ho zapůjčili z místní základní umělecké školy, takže to jsme naštěstí ušetřili za letenku za kontrabas, to bylo výborné. Takže basa byla, ale nemusela být naše.
0: Mm-hmm. Zajímají mě samozřejmě také cestovatelské zážitky, protože nejen folklorem, živěst, tanečník či muzikant na Tajvanu. Co všechno jste viděli? Můžete aspoň krátce říct, co třeba doporučit posluchačům, kdyby se na Tajvan vypravili? Toničko.
2: Tak mně se hrozně líbilo, když jsme jeli na vodopády, já přesně nevím, jak se jmenují, víte. Nikdo neví, jak se, tak se jmenovali.
0: Nějaký rozsypaný čar.
2: Nějaký vodopády, ale byly krásný. Fakt nám svítilo krásně sluníčko a vlastně vyšli jsme na jeden vodopád a pak ještě výš na jeden větší vodopád, kterým jsme se dostali i blíž. To potom na nás už jako vědoucí to řvali, ať jsme opatrní, ať tam jako hlavně nespadnem. A no, bylo to super. Fakt jako by já mám hrozně ráda takhle tu komunitu. Lidi tam byli úplně úžasný. Furt se s tebou chtěli fotit, a by všichni spocený potom vystoupení a oni fotku, fotku a my tak jo, tak jo. Takže no, byli úžasný.
0: To rád slyším. Co Matěj, jaký má zážitek z Tajvanu?
3: Tak mně se strašně líbí ta jejich kultura, ty budovy, všechny ty chrámy, je to takové strašně úchvatný, co oni dokážou jako postavit, je to fakt jako nádherný a ty vodopády byly taky skvělý, jak říkala Tonča, ale já mám teda ty budovy spíš teda.
0: Spíš architektura teda.
3: Mm-hmm.
0: Trošku jiné prostředí než v Evropě.
3: Je to tak.
0: Co Jitka Šeflová?
1: Tak já jsem třeba seba fascinovala rýžovýma polema, ty byly úplně vlastně všude jako. A pak jsme byli na krásné liští farmě.
2: To bylo
1: tam
2: super.
1: Tam jakoby kapibary a lišky a bylo to moc hezké, můžeme se i pochovat, jako pohladit, bylo to jako moc hezké.
0: Zjistili jste během toho pobytu, co tam třeba vědí o Česku nebo o Plzni?
2: Nic moc.
0: Stručná odpověď.
1: Jo, ale říkají, že mají teda Čechy moc rádi vlastně, že jsme tam jako oblíbená vlastně země, takže říká, že i třeba jako auto Škoda, že je tam velmi oblíbené, ať jsme ho tam moc neviděli, že by jezdilo, ale jako, jako Čechy jako tak jako mají moc rádi.
0: Že by třeba jmenovali nějaké osobnosti, Matěj, nějaké sportovce třeba nebo něco takového? To asi...
3: jako já jsem se s nima moc nerozuměl, ale... O sportovcích nic nevím teda, že to říkali a nemyslím si, že by někdo, ale určitě asi ví, ale nebavili jsme se nějak o tom, nepřišlo na to řeč.
0: Když jste si nerozuměli, jak jste se dorozumívali, to mě ještě zajímá.
1: Jo, tak většinou teda anglicky, že jsem jakoby dvě holčiny, které tam nás měly na starosti, Vicky a Sandy, a ty uměly dobře anglicky, takže a i s tím ostatníma souborama vlastně to bylo jakoby hlavně v angličtině se jen. No ale tam místní, jakoby tajvanský lid taky neumí nijak, takže to bylo rukama, nohama, tak klasicky, no.
0: Tak považujete ten zájezd za úspěšný, dá se říct, že se to povedlo?
1: Já si myslím, že určitě, jako vlastně bylo hrozně jako výborně zorganizovat ten zájezd a moc se nám líbilo vlastně, že ještě každý ten soubor vždycky měl jakoby svůj národní den, se měl třeba jakoby český den a my jsme vlastně měli za úkol jakoby připravit vlastně naše jídlo, takže jsme dělali 3 jídla, každé pro 100 lidí, vlastně vzájemně pro ty soubory jsme vařili. Takže a každý ten souborský jednou za 2-3 dny byl takový jakoby národní den toho jiného souboru, který tam s náma byl a bylo to vlastně zajímavé i ochutnat jakoby vlastně zase kuchyni nějakých jako jiných států. A myslím, že se nám to povedlo, kuchaři nás velmi chválili, teda moc jim to chutnalo. Matěj, chce doplnit?
3: No, jako bylo to fajn to vaření, určitě, vařili jsme, já jsem se toho trochu ulil, já jsem si vzal foťák a všechny jsem fotil a už jsem se jako párká vyslech, pojď radši vařit. No, takže já jsem se z toho trošku ulil a ještě na tom českém dnu jsme prodávali vlastně naše suvenýry, co jsme si udělali, nakoupili a to bylo taky vlastně strašně fajn, že jsme mohli prodávat něco od nás jim.
0: Mm-hmm. Že jste vlastně českou kulturu přivedli do tohoto mezinárodního prostoru, dá se říct. Mm-hmm. No, festival je za vámi, další kroky před vámi. Já tady koukám na vaše stránky, máte tu nějaké soustředění. Já jsem se dětem omlouval, že jsme jim jako rozhlas vlítli do prázdnin, do prázdninového režimu, že museli třeba vstávat brzo dneska, tak se omlouvám ještě jednou. Ale myslím si, že na tom soustředění se taky vstává brzo, co vás čeká, že?
1: No, běžně 8 ráno snídaně, od 9 už je zkouška, takže vlastně žádné vyspávání nebude. No, příští týden už jedeme na soustředění.
2: Co bude makat?
1: No, tak, přesně. No, a v září už pak máme hned vystoupení, vlastně první víkend jedeme do Prahy, do Vaštenské zahrady na Dny Plzně v Senátu. Takže nás čekají hned další vystoupení.
0: Hned máte další akce, hned po festivalu. Nenechají vás vydechnout.
1: Ne.
0: Na další plány se tady ptát už nebudu, jenom se zeptám, mladinka má za sebou 40 let, nikdo to nepamatujete, že ten začátek byl se 86, to je jasné, ale co třeba mladinka za 40 let? Bude to vypadat stejně?
1: No, to jsme sami zvědaví, protože samozřejmě získávat děti, ta hlavně chlapce, je velký problém, co si budeme povídat. Děvčata by ještě tancovat chtěla, ale jako s chlapcem mají to těžké, takže musíme právě hned takhle v tom brzkém věku 3-4 let si je zaháčkovat, aby nám neutekli k hokeji a k hokejbalu a podobně. A je to, hlavně jako o rodičích podle mě. No. Tak teď tam máme takovou silnou partu, co jsou jakoby bývalý souborácký děti. Vlastně my, co jsme tancovali v dospělém souboru, tak jsou to jakoby ty naše děti hlavně. A tak doufám, že se nám podaří jakoby dostat další generace, které v tom budou pokračovat. No, to je vlastně hlavní náš cíl toho dění a
0: toho snažení.
1: Tak.
0: Tak ať se vám to daří, ať se vám to povede, ať máte takhle spokojené tanečníky, jako jste přivedla dneska k nám do studia. Jitka Šeflová, Antonie Randová, Matěj Kořínek byli našimi dnešními hosty. Děkuju, že jste přišli a přeju hezký zbytek let a mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Na shledanou.

Za minutu bude 10:45. Posloucháte rádio vašeho kraje. My jsme se přiblížili k našemu dalšímu dopolednímu tématu. Voda v některých přírodních koupalištích na Karlovarsku ztrácí na kvalitě. Lidé proto během současných veder míří častěji do městských koupališť a bazénů. Více v reportáži za okamžik. Teď Marika Gombitová.

0: Kvalita vody v přírodních koupalištích v okolí Karlových Varů se zhoršuje. Lidé proto při současné vlně veder častěji vyhledávají městská koupaliště s upravenou vodou. Návštěvnost roste například v bazénovém centru v Karlových Varech. Odpoledne tam mají plno i v krytém bazénu.
1: Tak já se smočím.
2: Já tak na mě sjedu popředu.
3: Klouzačku u venkovního bazénu sjíždí bratři Jonáš a Jakub. Kluky doprovází na koupališti maminka Martina. Vy jste vybrala hned první místo ve stínu.
4: To dopolední koupání tady je jako v povodě, tady není moc lidí, spíš to odpoledne. Tady bývá víc narváno. Tady ve Varech není kam moc jenom sejít koupat. A tady to mají kluci rádi, takže tady se vybobnou. Je to tady čistý a ani to není moc ledový, tak dobrý.
3: Proč jste nevybrala nějaké přírodní koupaliště, třeba na Rolavě?
4: Tak tam je to zelený, takže tam nevlezem a jinak moc nevím, kde by se dalo koupat. Tady máme tu jistotu.
3: Na Lehátku si užívá sluníčka návštěvnice bazénu Michaela. Proč jste zvolila zrovna koupaliště u Matony Areny?
5: Mám to přímo za domem a mám tu jistotu, že je to opravdu jako čistá, kvalitní, studená, perfektní voda na plavání.
3: Chodíte i na nějaké přírodní koupaliště?
5: Já se obávám toho, že v Karlových Varech se venkovní plochy dají využít naposledy v květnu, viz Rolava. A tím končíme.
3: Jak často sem chodíte?
5: Tohle léto se dá říct, že jsem tu pečená vařená. To hned s otvíračkou a když začínají chodit lidi, tak mezím, ale maximálně si využívám toho prostoru k zaplavání si, dokud se tu úplně neobsadí.
3: S Romanem Rokůskem, jednatelem Matony Areny, stojíme u venkovních bazénů bazénového centra.
6: Návštěvnost je letos vyšší, protože samozřejmě máme větší počet slunečních dnů, než byl loňský rok, ale když je krásný den, tak máme vždycky v tyto dny nabito kolem 700 lidí maximálně. Dorazí během dne na venkovní bazén.
3: A jaká je obsazenost vnitřního bazénu, když je venku hezky?
6: Nás to překvapilo, že v posledních dvou letech si lidi našli cestu i do vnitřního bazénu, i v těchto horkách, takže my tam máme až 700 lidí denně projde vnitřním bazénem. Je to pro nás velmi překvapení, takže celkem za den se tady může vykoupat až 1400 lidí.
3: Nadprůměrnou návštěvnost hlásí také provozovatelé městského koupaliště v Ostrově u Karlových Varů nebo v Sokolově. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Tak to byla skupina Black Milk. Dnešní noční linka má opravdu zajímavé téma. Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě doslova vytočit. Někomu vadí mlaskání, hlasité srkání, jinému věčné pozdní příchody, nepořádek nebo třeba pomalí řidiči. No tak co vás dokáže vytočit? Na to se zeptáme v noční lince, a to dnes ústy moderátorky Jarky Barboříkové. Začínáme tradičně po 23. hodině. Teď nás čekají zprávy v 11, budou tady za 4 minuty. Do té doby Dexys Midnights a Come on Eileen a my vám přejeme hezké dopoledne.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Částečné zatmění slunce můžou lidé sledovat i z Rokycanské hvězdárny. V plzeňských Malesicích finišuje stavba nového vodovodu a kanalizace. Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Odpoledne bude jasno a teploty do 29 stupňů. Příjemný poslech vám přeje Lenka Lupínková. Lidé můžou dnešní částečné zatmění slunce pozorovat i z hvězdárny v Rokycanech. Od 19 do 20 hodin a 30 minut můžou mít k dispozici dalekohledy a speciální filtry. Vhodné pomůcky na pozorování z domova popisuje pracovník hvězdárny v Rokycanech a Plzni Michal Rottenborn.
2: Není dobré použít klasické sluneční brýle, to není vůbec dobrý nápad. Je možné použít například svářické sklo nebo kuklu nebo ty brýle, které používají běžně ke své práci svářiči. Není možné doporučit například CDčka, nebo historicky se používaly diskety, případně začouzené sklíčko. To opravdu není úplně dobrý filtr pro to, aby si člověk nepoškodil zrak.
0: Hvězdárna v Plzni pak zve na pozorování zatmění na vyhlídce Švábiny nedaleko Rokycanské ulice. Městský obvod Plzeň-Malesice dokončuje hlavní trasu nového vodovodního řadu a vodojemu. Investice za více než 300 milionů korun vyřeší letité problémy místních obyvatel s vysychajícími studnami. Radnice navíc lidem přispívá na budování domovních přípojek, říká starosta Malesic Aleš Tolar z Hnutí STAN.
3: Nyní jsme ve fázi, že páteřní řady se dokončují, je dokončen vodojem a jsme tady v takové klíčové fázi připojování jednotlivých domácností. I tam se snažíme jít maximálně vstříc obyvatelům a v podstatě tu veřejnou část přípojek dotujeme z 80%, tak aby ty náklady pro lidi byly minimální.
0: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření ske areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření ske areálu dodatečně povolil krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Sport. Do mistrovství Evropy v Birminghamu dnes zasáhne 6 českých atletů. V první polovině desetiboje se představí Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký a Vilém Stráský, v rozběhu na 400 metrů Barbora Malíková a ve večerním semifinále na trati 110 metrů překážek Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Počasí. Odpoledne bude zcela jasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na Plzeňsku až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vát bude slabý severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 134. a 138. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují povrchovou kanalizaci a uzavřený je pravý jízdní pruh. Projíždějte tímto místem opatrně a pozor, v Klatovech neprojedete ulicí 5. května. Opravují tam most. Objížďka je vyznačena. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Co nás čeká v předpolední hodince ve středu 12. srpna, tak nahlédneme do Pouskova světa, to už za chvilku. To zamyšlení má dnes název Píseň pro ženy. Čeká nás, protože je středa, další díl příběhů nejen šumavských a předpolednem Babské rady, jak se v horkých dnech ochladit i bez klimatizace. No tak to jsem teda opravdu zvědav, že by kbelík se studenou vodou?
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Písků v svět.
1: Píseň pro ženy. Vdané ženy, rozvedené, svobodné i panny, brunety a rusovlasé, Zuzanky a Hany, Ivanky a Magdalenky, Helenky a Máni, přemýšlejte dobře o tom, co slibují páni. Slibují vám lásku, peníze a blaho, všechny tyhle sliby ty vám přijdou draho. Muži, muži, muži, šelmy prohnané, běda, když vás jejich oko uhrane. Do sítí se zamotáte, volnost ztratíte, když s tím divným živočichem navždy bydlíte. Vdané ženy, rozvedené, svobodné pany, blondýnky a hnědovlasé, Evy, Vlasty, Jany, Jarmily a Jaroslavy, Lindy, Jitky, Věry, pamatujte, že muži jsou zdrojem nedůvěry. Slibují vám věrnost, obdiv, úctu, přízeň, ze všeho jim zbyde nekonečná žízeň. Vdané ženy, rozvedené, svobodné i panny, Irenky, Boženky, Šárky, Štěpánky a Anny, Elišky, Kristýnky, Pavly, Milušky a Stáni, přemýšlejte dobře o tom, co slibují páni. Když k vám přijdou vrásky, máte v očích tklivo, nové lásky najdou fotbal, hokej, pivo. Muži, muži, muži, šelmy prohnané, běda, když vás jejich oko uhrane, do sítí se zamotáte, volnost ztratíte a přesto s tím živočichem navždy bydlíte. Hlavně, když rodinu živí a děti má rád, žena s mužem k sobě patří, co si budem lhát. Úděl ženy je u muže, v stáří pečovat.
0: Fouskův svět.

10 minut zbývá do 11:30. Hezké dopoledne. Felix Nás byl hajným úrodu lamberků. Kromě práce pro panské lesy byl znám také jako léčitel, a to nejen lidí, ale i zvířat. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám už za chvíli řekneme víc. A tohle je skupina Krištof. Život je krásný.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pracovitý a oddaný Hajný vždycky byl a stále je pro majitele lesa opravdovým pokladem. Takovým pokladem byl pro Lamberky ze Žichovic jejich Hajný Felix Nás, který se staral o lesy v okolí Soběšic. Jeho životní příběh vyprávějí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Příběhy nejen šumavské. Felix Nás se narodil přesně před 185 lety, 18. května 1841 v Bedřichově nedaleko Pacova. Jeho otec Josef tam působil jako hajný, a tak budoucí zaměstnání nejen malého Felixe, ale také některých z jeho dalších šesti sourozenců bylo jasné, bude hajným.
2: Když bylo Felixovi necelých 23 let, pobýval už v okolí Žichovic, Strašína a Soběšic. V listopadu 1883 se v obci Bukovník oženil s panskou služebnou Terezí.
1: Felix Nás svoji práci miloval a byl jí oddán stejně jako svým pánům, rodu Lamberků, o jejichž lesy pečoval. A staral se hlavně o lesní zvěř, kterou Lamberkové tak rádi lovili. A nejen to, svoji oddanost dával najevo tím, že do opracovaných žulových kamenů vytesával oslavné nápisy svým chlebodárcům i samotnému císaři Františku Josefu I.
2: Jeho horlivost a oddanost se dotýkala i rodiny. Údajně své ženě zakazoval pálit v kamnech klestí, které by mohla sbírat v panských lesích. Jestli tomu tak bylo, jisté není, co však víme s určitostí je to, že Felix Nás pomáhal lidem. Sbíral a zpracovával byliny, pomocí kterých léčil a byl znám i jako rovnač kostí. A to jak zvířecích, tak i lidských.
1: Manželé Názovi měli 7 dětí. Felixe, Karla, Antonína, Eustacha, Julia, Marie a Anu. V otcových šlépějích se jako hajný vydal syn Karel. Ten bohužel zahynul tragickou smrtí.
2: Karel, který působil v Hájence v Buděticích, tragicky zahynul na posedu Čepičná v roce 1931 ve věku 43 let. Vyšetřování zcela neodhalilo příčinu smrti. Lidé věřili v zastřelení pytlákem, ale mohla to být i nešťastná náhoda.
1: Jeho otec Felix Nás skonal o mnoho let dříve v době zuřící druhé světové války v polovině prosince roku 1917. Celý svůj život byl považován za dobrého člověka, který pomáhal všem, kteří pomoc potřebovali, a jeho život zůstal bez poskvrny.
2: Hájence, ve které žil, se říkalo u Názu, později u Repšteka, po hajném Rudolfu Repštekovi. Ta byla v 50. letech minulého století zbořena a tak po Felixu Názovi zůstaly pouze 3 opracované žulové kameny s nápisy, které do nich vytesal, a mnoho douglasek, které za svůj život vysázel do Soběšického háje.
3: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Šumavě.

Jestli pak znáte nějakou Kláru? Pokud ano, tak ji určitě nezapomeňte pogratulovat k svátku. Dneska je 12. srpna a Klára je v kalendáři. Tak gratulujeme také tady od nás z rozhlasového studia a za chvilku přidáme i další výročí a svátky na dnešní den, a to v podání Petra Jungmana. Ať se vám i nadále příjemně poslouchá. 4 minuty po půl 12.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 12. srpna. Svátek mají nositelky latinského jména Klára. To znamená jasná, světlá. Tady je Petr Jungmann. Ještě nedokončená Zlatá kaplička, Národní divadlo, se ocitlo před 145 lety v roce 1881 v plamenech. Traduje se, že klempíři, kteří končili práci na střeše, špatně uhasili dřevěné uhlí v kamínkách na letování. Národní divadlo snad ještě hořelo a už se vybíralo na nové. Za 4 týdny se sešlo přes 1 000 000 zlatých a do 2 let stála budova opět v celé kráse. 2 Šiklové, Pat a Mat, měli premiéru před 50 lety v roce 1976. Vysílal se pilotní díl seriálu a je to, nesl název Kuťáci. Jejich jména se od té doby stala synonymem pro všechny nešiky tvořící v páru. 5. a nejúspěšnější album americké skupiny Metallica, někdy nazývané také jako Černé album, to s tím hadem, vyšlo přesně před 35 lety v roce 1991. Legendární oštěpař Jan Železný se potřetí a naposledy stal mistrem světa před 25 lety. Na šampionátu v kanadském Edmontonu v roce 2001 vytvořil hodem dlouhým 92 metrů a 80 centimetrů stále platný rekord světových šampionátů. Jednomu z nejslavnějších tenistů všech dob, rodákovi z Marylandu, Pete Sampersovi, je dneska 55. Já přeju hezký den.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň.

Věra Martinová, 3 minuty po 11:15 na našich vlnách. Za chvilku jsou tu babské rady v pravidelném čase, chvilku před polednem. No a dneska nabídnou několik jednoduchých triků, jak se v horkých dnech ochladit i bez klimatizace. Jsem velmi zvědav. Prý stačit může větrák, mrazák nebo i obyčejný krém. Podrobnosti od Jarky Vykoupilové. Za chvilku jen se dohrají Bonnie M.

0: Babské rady.
1: Jak se ochladit bez klimatizace? Jste-li zvyklí si denně mazat nohy či ruce krémem, uchovávejte ho přes léto v lednici. Při aplikaci se pak rozplynete blahem. Máte-li doma větrák, až ho příště pustíte, dejte před něj pedlahev, kterou jste předtím naplnili vodou a nechali ji zmrznout. Vyzkoušet můžete i nízkonákladovou klimatizaci. Namočte například část povlečení do studené vody, vyždímejte a zavěste přes noc do otevřeného okna. Jinak teplý vzduch k vaší posteli doputuje ochlazený. Svěží pocit dodá také máta peprná. Pořiďte si třeba mátový esenciální olej a přidejte ho do koupele na nohy nebo do aromalampy. A pokud toužíte po ochlazení zevnitř, připravte si jedno přírodní a jednoduché. Dužinu vodního melounu nakrájíte na kostičky a dáte zamrazit. Potom rozmixujete a dochutíte trochou citronové šťávy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Před dnešním polednem ještě stačím upozornit na dnešní humoriádu, tradiční čas 16. až 17. hodina. A dnes bude spolu s moderátorem pořadu nabízet scénky a ukázky z pořadu člověk, který má tolik funkcí a práce, že nevím, kdy spí. Je to Petr Salava, je tady u něj napsáno, že to je diskžokej, moderátor, scénárista, producent, spisovatel, výtvarník a organizátor kulturních a sportovních akcí. Tak Petra Salavu uslyšíte v humoriádě po 16. hodině, nenechte si ho ujít. No a za chvilku tu máme polední zprávy a také písničky pro vás, tak jak jste zvyklí, každý všední i nevšední den. Budeme hrát na vaše přání a dnes především Klára, mám ten dojem, že tohle jméno tady několikrát zazní.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Vodárna Plzeň zatím zvládá období sucha, má v záloze náhradní zdroj pitné vody. Z ubytovny vedle Stocké nemocnice vznikly nové ordinace a byty pro zdravotníky. A dnes bude jasno, teploty až 29 stupňů Celsia. Příjemné poledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Vodohospodáři v Plzni dodávají pitnou vodu všem odběratelům i v horkých dnech bez výpadků. Společnost neustále posiluje vodovodní síť a plánuje další rozvoj. Pro případ komplikací s hlavním čerpáním vody z řeky Úhlavy má ještě náhradní zdroj, říká mluvčí plzeňské vodárny Alena Výborná.
3: Situace je samozřejmě kritická všude, ovšem v současné době zvládáme zavážet cisternami lokality, kde ta situace je nejhorší. A průběžně samozřejmě komunikujeme i s povodím Vltavy jako dalšími správci infrastruktury. Určitě náhradní zdroj je v hledáčku, máme už daná řešení a samozřejmě budeme o tom průběžně informovat.
2: Stocká nemocnice opravila starou ubytovnu poblíž svého areálu. V přízemí vznikly dvě ordinace pro praktické lékaře a v budově je také 11 bytů, které jsou určené pro zdravotníky. Z toho 7 nově zrekonstruovaných a zatím volných. Nájemníky nemocnice teprve vybere, říká její ředitel Daniel Heischmann.
4: Zatím vybráno nemáme, je to samozřejmě podle potřeby nemocnice a podle potřeby těch ubytovaných zdravotníků, pokud jsou z větší dálky, nemají svoje bydlení. Takže dostačující bydlení pro jednu až dvě osoby.
2: Rekonstrukce třípatrové budovy přišla Plzeňský kraj na 18 milionů korun. Justice prodlužováním vazby pro Tomáše Jiříkovského, obžalovaného v bitcoinové kauze, porušila jeho práva. Rozhodl o tom ústavní soud. Krajský soud v Brně podle ústavních soudců pochybil, když během jednoho z vazebních řízení nedal obhajobě možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na svobodu se ale Jiříkovský nedostane. Dál platí předchozí rozhodnutí městského soudu v Brně. Jiříkovský je obžalovaný mimo jiné z provozování darknetového tržiště a praní špinavých peněz a hrozí mu celkem až 29 let vězení. Kutilské duo Pat a Mat dnes slaví 50 let. Na vzniku legendárních postaviček se podílel režisér Lubomír Beneš a kreslíř Vladimír Jiránek.
5: V prvních filmech vystupovali dva bezejmenní kuťáci. Jména Pat a Mat získali až po roce 89, původně hlavně kvůli zahraniční distribuci. V ní pak výrazně uspěli u diváků třeba v Iránu, popsal Marek Beneš.
6: Dokonce se dostalo do perštiny synonymum pro nešiky, že říkají, že někdo je jako Patu Matu. Tam Pat a Mat jsou populárnější než Česká republika.
5: Diváci uvidí dvojici kutilů na plátně znova tento rok na podzim. A to konkrétně 8. října, kdy kina uvedou film Pat a Mat zpátky na venkově. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
2: Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. Byla dokonce nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes podvečer. Dnes večer bude také Jan Čejka usilovat o medaili ve finále 200 metrů znak.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno, teploty 25 až 28 stupňů, na Plzeňsku až 29 a na horách do 25 stupňů Celsia. Pár bude slabý severovýchodní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biodvojka střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 se pracuje u Nýřan na Plzni severu mezi kilometry 96 až 95 ve směru na Plzeň. Uzavřen je pravý jízdní pruh a práce údržby se provádí také u Klatov na hlavním tahu 1/27. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: A ty středeční právě začínají a vítá vás u nich Stanislav Jurík. 221 554 222, to je linka sem k nám do studia. Zkuste se dovolat, zvlášť pokud znáte nějakou Kláru nebo někoho, kdo dnes slaví třeba výročí svatby nebo narozeniny. Takových vzkazů tady máme celou řadu a budeme samozřejmě i číst z naší e-mailové a formulářové komunikace na webu plzeň.rozhlas.cz. Tak ať se vám příjemně poslouchá, hezké poledne a dobrou chuť k obědu.

Dneska začínáme tímhle vzkazem, který přišel písemně. Dobrý den, zahrajte písničku pro bývalý kolektiv kuchařek závodní jídelny elektrárny Tisová. Písničku posílají montéři Škoda Plzeň a prosí o písničku od Michala Tučného Všichni jsou už v Mexiku. Pod tímhle vzkazem je podepsán Václav Riedl, tak děkujeme za přání a vzkaz a posíláme písničku. Pardon, tohle není, Všichni jsou v Mexiku. To bych udělal velkou chybu. Tohle bude lepší volba.

Další vzkaz je podepsán jménem Marek a píše se tady: dobrý den, přejeme nechat zahrát pro pana Rostislava Froňka do Staňkova, a to písničku Když se u nás chlapi poperou. Myslím, že Marek myslí Pohodu od skupiny Kabát. Písničku posílají přátelé z Holíšova a moc děkuji za zahrání Plzeňskému rozhlasu. No tak není zač, tady je skupina Kabát.

0: Posloucháte písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň. Na telefonu už čeká Lukáš z Rokycan. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěl zahrát, prosím, písničku Veď mě dál cesta má pro mé všechny kamarády ze souboru.
0: Ze souboru? A z jakého souboru, prosím?
1: Ano, ze souboru Sluníčko.
0: Dobře, dobře. Tak zahrajeme, to je folklorní soubor, vidíte?
1: Ano.
0: Nemáte teď nějaké vystoupení, až bychom pozvali posluchače?
1: Budeme mít na Chodských slavnostích.
0: Dobře, to je nadcházející víkend, 15. 16. Tak zveme na Sluníčko právě tam do Domažlic.
1: Děkujeme.
0: Taky díky, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Chodské slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte si odpočinout do naší rozhlasové zóny. Čeká vás mobilní rozhlasové studio, kavárna, fotostěna, lehátka, mlžítko pro děti i vaši oblíbení moderátoři. Po celý den nabídneme živou hudbu, zajímavé rozhovory a spoustu zábavy pro malé i velké. Najdete nás na náměstí Míru vedle Domažlické věže. Těší se na vás Michaela Vondráčková, Vladimír Šťovíček, Zdeněk Vejvoda nebo Josef Kuneš. Zastavte se za námi a užijte si chodské slavnosti s Českým rozhlasem Plzeň. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Písničky pro vás teď patří paní Zdeňce, která se dovolala z Běle nad Radbuzou. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Zdeňka Havlíková z Běle nad Radbuzou. Já bych chtěla nechat zahrát Lubě Šenfeldové k dnešním narozeninám a moje kamarádka pochází z Poběžovic a jsme dlouholeté kamarádky. Přeju jí hlavně hodně zdravíčka, hodně štěstíčka a ať se jí v životě daří vše dobré.
0: Dobře, gratulujeme.
1: To je Zdeňka Havlíková z Běle.
0: Přejeme samozřejmě společně s vámi a
1: ano,
0: písničku,
1: děkuju,
0: kterou jste vybrala, zahrajeme. Naschledanou.
1: Naschledanou, hezký den.

A přichází čas na další písemnou gratulaci, která přišla v tomto znění. Dnes bychom rádi popřáli touto cestou našemu členovi panu Jaroslavu Kadlecovi z Kouta na Šumavě, a to k jeho 70. narozeninám. Přejeme štěstí, pohodu, dobrou náladu a hlavně pevné zdraví do dalších let. Blahopřání posílá výkonný výbor zasloužilých hasičů okresu Domažlice a přejí si písničku od Petra Nováka, která se jmenuje Bezhlavý rytíř. Upřímně, tu písničku příliš neznám, tak si ji docela rád poslechnu, a panu Kadlecovi všechno nejlepší k narozeninám.

0: Další písničku si přeje paní Helena Strhanová, ale nepřejí se jí pro sebe. Ona nám to vysvětlí. Víte, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače. A chtěla bych se nechat zahrát pro moji vnučku Aničku. A máme tady na návštěvě ještě od Neteře chlapečka Georgíka, takže pro ně dva, jim, ať se jim líbí zbytek prázdnina.
0: Dobře.
1: A tím to uteče.
0: A proč jste vybrala zrovna jahodovou holčičku?
1: No, protože tý Aničky maminka ta jí milovala, když byla malá.
0: A, dobře, dobře. Takže to přechází na další generaci.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak si tak, Dagmar Patrasovou připomeneme. Díky, mějte se hezky.
1: Děkuju, nashledanou.

Prosím, zahrajte písničku panu Karlu Chytrému z Drahoňova újezda, a to k jeho 78. narozeninám, že mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a ještě spoustu ujetých kilometrů na kole. Přeje Míša, Standa, Johanka, Michal a Štěpánka se Štěpánem. Písničku posíláme a gratulujeme k narozeninám.

0: Holíšově už čeká na telefonu paní Anna. Vítejte ve vysílání písniček pro vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak to mám zopakovat, co jsme si spolu probrali.
0: Určitě, všechno to tam řekněte, ať lidi vědí, o čem si povídáme během písničky, tak.
1: Tak dobře, tak my jsme si povídali o chodských slavnostech, že jsme tam, teda každý rok, my tam nikdy nechybíme. A nejvíce hezky těšíme v těch 11 hodin u brány dole nad paní Michalku Vondráčkovou, no a tak ty další, pana Kuneše a tak. Takže já pozdravuju všechny moje kamarádky, spolužačky, rodinu, takže 11 jsme tam. Děkuju a zahrajte teda hodně něco jiného, to, co jsme si vymysleli.
0: Tak,
1: spolu.
0: Vymyslela jste Tak se nezlob od Marka Ztraceného, to protože nemůžeme zahrát chodskou lidovou, ale těch si užijete dost na chodských slavnostech, si myslím.
1: Já si taky myslím, tak. Ježíš, to bude krása.
0: Tak děkujeme.
1: Těšíme se na všechno, na koláče, na písničky, na všechno.
0: Díky, ať se to povede. Mějte se hezky.
1: Vám taky děkuju moc krát.
0: Na stranou. Díky, na stranou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

A je to další vzkaz gratulace v dnešních písničkách pro vás. Moc vás prosíme o písničku s blahopřáním pro paní Hanu Matějkovou ze Stropčic, která má dnes kulaté narozeniny a 15. srpna bude mít i svátek. Přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, kupu štěstí, moře lásky, spokojenosti a jen dobrou náladu. Do dalších let mnoho optimismu, vitality, žádné velké starosti a jen radost z vnoučat. Přejí synové Pavel, Vašek a Petr s rodinami, švagrová Libuše s rodinou, švagr Pepa s rodinou, sestra Alena s rodinou a všichni, kdo jí mají rádi. Písničku prosí Říční proud, tak samozřejmě zahrajeme pro Hanu Matějkovou k narozeninám.

0: poslední slovo má mít žena, se říká. Tak dneska to dodržíme. Je tady s námi paní Eva z Chrastavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, jsem ráda, že jsem se dovolala a vaším prostřednictvím bych ráda poslala písničku s přáním našim dvěma dětem, který slaví narozeniny, je to dcera Slávka a syn Jaroslav. A přejeme jim hodně zdraví, štěstí a co nejvíce radosti v životě.
0: Dobře.
1: Taťka a mamča.
0: Gratulujeme společně s vámi, krásné přání. Tak si narozeniny užijte, hned dvojité a mějte se hezky, nashledanou.
1: Mějte se moc hezky a děkuju, naschle.
0: No a písničky pro vás to budou zase zítra, popoledni, a bude s vámi i Stanislav Jurík. Hezký den, příjemné odpoledne.

0: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Počet návštěvníků na chodských slavnostech v Domažlicích změří mobilní operátor. Ve Štruncových sadech v Plzni se kontrolují stromy kvůli možnému pádu. A dnes bude jasno, teploty až 29 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Domažlicích se bude měřit návštěvnost chodských slavností Vavřinecké pouti pomocí údajů mobilních operátorů. Jak město informuje na svém webu, naposledy se podobný projekt uskutečnil před covidem. Podle starosty Stanislava Antoše z KDU-ČSL přinese měření kromě údajů o počtu návštěvníků také informace, odkud do Domažlic přijeli nebo jak dlouho se zdrželi. Získaná data poté poslouží i k propagaci města. Dříve se prováděly odhady například podle objemu vyvezeného odpadu. Chodské slavnosti začnou už tento pátek 14. srpna. Centrální plzeňský obvod objednal kontrolu stromů ve Štruncových sadech. Reaguje na nedávný pád stromu. Pracovníci správy veřejného statku města Plzně proto kontrolují stav dřevin pomocí tomografu, říká starosta centrálního obvodu David Procházka z hnutí ANO.
3: Tam, kde si nebudeme jistí, tak objednáme ještě takzvané tahové zkoušky, které potom to nebezpečí odhalí úplně přesně. Jde nám o to, abychom zachovali co nejvíce těch statných stromů, které plní jak biologickou, estetickou, tak samozřejmě i tu stínící funkci, ale zároveň, abychom zachovali maximální možné bezpečí jak dětí, tak kolem jdoucích.
2: Začínají platit nová pravidla pro obaly. Vycházejí z nařízení Evropské unie. Na trh by se třeba neměly dostávat nově vyrobené obaly na potraviny s vyšším obsahem chemických látek odpuzujících mastnotu.
4: Takovými obaly jsou třeba některé krabice na pizzu nebo sáčky na mastná jídla. Marek Zemánek z potravinářské komory připouští, že kvůli tomu v budoucnu můžou zdražit potraviny.
5: Protože přechod na nové obaly si vyžádá velké investice, a to do nových technologií. Firmy musí i ty obaly testovat.
4: Na nová pravidla není připravených přes 95% z bezmála 400 firem z různých odvětví, které oslovila hospodářská komora. Nemají třeba dost informací, jak přesně obaly změnit, popisuje viceprezident komory Jan Mraček.
6: Ty kroky jsou tak nelogické, že například bude muset dojít až k trojnásobnému změně toho značení během následujících 3-4 let, což má ohromné ekonomické dopady.
4: Výraznější změny lidé pocítí až v roce 2030, odkdy budou zakázané další jednorázové obaly, třeba malé sáčky s kečupem v restauracích. Tereza Chlubná, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain budou dnes usilovat o obhajobu superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Utkání začne v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno, teploty 25 až 28, na Plzeňsku až 29 a na horách do 25 stupňů Celsia. Vár bude slabý severovýchodní vítr a bio dvojka, střední stupeň zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 u Berouna ve směru na Prahu se srazila dvě těžká nákladní auta a překáží provozu. A zdržíte se také před Prahou od 6. kilometru. Kolona stojí od Rudné až k hlavnímu městu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Netali. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Ač má na svém kontě desítky rolí, pro mnohé bude navždy princeznou Arabelou. Herečka Jana Naďová je hostem Alex a host. My jsme teď mluvili o novém filmu, ve kterém hrajete. Film se jmenuje Šampion, vy tam stvárňujete trenérku krasobruslaře Ondřeje Nepeli, Hildu Mudrů, ale to nebyl váš první film od té chvíle, kdy jste se vrátila vlastně po 30 letech, kdy jste se tak jako ztratila z očí veřejnosti, přestěhovala jste se do Německa. Po tu dobu herectví vám nechybělo? Ani třeba v Německu jste se nechtěla realizovat?
1: Ne, ale mnoho lidí mi píše, hlavně moja přátelka Alena Heribanová mi napísala, ty jsi se nevrátila, Janka. Ty si bola v našich srdciach počas tých 30 rokov a to je krásne, čo mi povedala. Vlastne ten návrat to beru, pretože som nehrala, ale ja som stále tu bola, pretože filmy, reprízy existujú stále, aj na Slovensku, moje staré filmy zo 70-tych, 80-tych rokov. Takže ona hovorí to, ty si tu stále s nami bola a v našich srdciach. Takže ja som to brala ako keď nastúpite do vlaku, ktorý sa rozjede a vy potrebujete niekde vystúpiť. Hej, tak ja som zatiaľ jazdila, pochodila som pol sveta, nazbierala som informácie, nazbierala som nové životné skúsenosti a dnes z nich môžem čerpať. A potom som si povedala, a teraz je čas už vystúpiť, už som zrelá, už som iná žena, ako som bola pred 40 rokmi a už teraz na mňa čakajú iné role. A to bol správny výstup z vlaku, pretože tú šancu ešte pred covidom mi dal Rádu Jude, rumunský režisér, ale bohužiaľ prišiel covid a z filmovania zišlo. A potom nastúpil vlastne Jan Budař, ktorý mi ponúkol rolu královny Ludmily. A pretože ja som vždycky o tom snívala postúpiť, už nebyť na tom pôste, na tej tretie, čarodej tretie, alebo princezná tretej kategórie, ja som chcela ešte ísť výš, takže královna, no ešte nad tým je císarovna, hej, takže ešte stále šanca je niečo nové.
0: Takže je to všechno tak, jak to má byť?
1: Beriem to tak, ja beriem život s humorom, ja si nerobím veľké starosti, teraz čo bude zajtra, alebo pozajtra, naplánujem si a toto by som chcela robiť, alebo to by som chcela hrať, nie. Ja to život beriem s humorom, s nadhľadom, s láskou k ľuďom, ja rozdávam lásku, rozdávam energiu a ja hovorím, hľadať si aj priateľov, ktorí vám vašu dušu obohatia, je ďaleko menej ako tí, ktorí z vás tú energiu vyčerpajú, hej. Takže ja sa koncentrujem viac menej na seba, na rodinu a na to žiť svoj život.
0: Hmm. Když se vrátím ještě k tomu vašemu návratu po 30 letech, tak ano, pro film vás získal Jan Budař, který vás obsadil do dvojrole vlastně, Maminky a smrti, nebo Královny a smrti v Princi Mamánkovi. Vybavíte si ty pocity, se kterými jste vstupovala na plac po 30 letech? Je herectví jako jízda na kole? Nezapomíná se? Nebo je to jinak?
1: To se nedá zabudnout, ale mala jsem zmiešané pocity, protože byl to rok právě po covidě a zomrela mi mama. A hlavně ty scény, kde jsem mala hrát tu paní smrť. Oh, aj teraz mi tu slzy. Bolo hrozne náročné. Hrať královnu, to bol krásny pocit, pretože som si svojho synáčika rozmaznávala. Vy ste mali práve tú čest, pred chvíľkou mi volal môj syn. Aká som ja nadšená, keď mi zavolá syn niekde z diaľky a mi vlastne po telefóne povie, no ja prídem dnes večer do Prahy. Viete, a to je proste to mamánkovstvo. Nechtiac, hej, ale tá žena proste tie deti miluje. A ja milujem strašne svoje deti. A ten syn má vždycky inú rolu v tom postavení, v tej hierarchii tých detí, ako tie dcery. Hej, takže tá sa mi hrala veľmi dobre, rola královnej. A musím povedať, že mala som obrovskú trému, pretože to nie je akože len tak prídem a ja som sa strašne dlho pripravovala, musela som sa naučiť český text, pretože už posynchrony neexistujú, ako to bolo voľakedy. Ide sa na digitálne kamery a tak ďalej, takže to bolo pre mňa všetko nové. Ale krásne bolo, že ten celý štáb ma tak nádherne prijal. Ako keby všetkým povedal, jej, ona je zase spátky a my môžeme točiť s ňou, pani Naďová. Viete čo, to bolo také pohľadenie. Oni ma všetci tak držali nad vodou a to je to krásne. To mi hrozne pomáhalo v práci.
0: Jana Naďová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Janou Naďovou, herečkou, jejíž životní role, která ji proslavila, byla princezna Arabella v režii pana Václava Vorlíčka. Musíme tu vaši životní roli, která vás provází, stále prostě zmínit. Zajímá mě třeba i to, jak k vám, takovým vyplašeným začínajícím hercům, protože vy jste byla velmi mladá, jak vám přistupoval Václav Vorlíček?
1: Tak pan Vorlíček, to bol genius, hej. Nie len ako autor, režisér, ale aj ako človek. Veľmi milý, veľmi sympatický. On si ma proste vybral. Všetci vedia, že tá rola bola písaná pre Libušku Šafránkovú. To sa mi stalo aj po druhé s princom Mamánkom, hej. Tak, ale taký je osud a zase vidíte, byť na správnom mieste v správnu chvíľu, ja hovorím. A keď si potom vybral mňa, tak som bola jediná Slovenka v celom českom seriáli. Texty som sa samozrejme naučila v češtine, ale on mi povedal, nech si nerobím žiadne problémy, budem aj tak predabovaná, pretože vtedy to bolo ako vo filme normálne, že sa robili posynchrony. Všetci sme vlastne sa namlovali potom ve studiu. Takže ako nebol problém a ja som bola mladá, začínajúca, síce som už začínala v 13 rokoch a tu som mala 19, lebo 20-ku som oslavovala práve na sete, na filmovom sete. Ja som čerpala všetko, tú energiu. Ja som bola práve vtedy v tom, ako dnes Adam, že som sa dívala na tých mojich kolegov. Janu Brejchovú, Stelu Zázvorkovú, Janžurovú, Menšíka, Sováka, proste tam bola plejáda najlepších, najvynikajúcejších, najznámejších hercov, aký vôbec. On ten Vorlíček sa obklopoval vlastne týmito hviezdami a všetci chceli s ním spolupracovať, aj keď to bola malá postava. Ale chceli byť pri tom, lebo tam vládla nádherná atmosféra a bolo to niečo nové. Tá Arabella vlastne, to bol fantastický výmysel. Napísať proste takúto rozprávku, ktorá sa mieša rozprávkový svet so svetom ľudí. Čiže to bol geniálny nápad, premiešaný s tými trikmi a vlastne stal sa z toho rodinný seriál. A ja som sa vtedy, ja nemám vysokú školu muzických umení ako herečka, ale ja som sa učila na placi. Ja som točila, ja som nasávala, dívala sa a vlastne to som všetko zaznamenávala si v mozgu alebo v kompiútri v hlave. A z toho som vlastne začínala ako mladá čerpať a vedela som, učila som sa ten kumšt.
0: Učila jste se praxí.
1: Ano.
0: Vy jste zmínila sama všechny ty herecké bardy, kteří s vámi hráli, nebo vy s nimi. Když jste si četla ten scénář, když jste ho nejprve dostala, rozuměla jste tomu hned?
1: Vůbec.
0: Měla jste představu, vůbec, jak to pak bude vlastně vypadat?
1: Keď jsem čítala ten scénář, tak mi to připadalo trošku jakoby ujeté. Hej? A jako, teraz tam přijde, teraz zatočí prstěňom a potom tam přijde. Ja som sama bola z toho ako trošku konsternovaná a hľadala som ako ten vlastne, ako to bude vyzerať na plátne. Ale nevedela som si to predstaviť. Až do

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pozorovat zatmění slunce nechráněnýma očima je nebezpečné, varují vědci. Na silnici ve směru Planá Lestkov na Tachovsku se pracuje. Chmelaři letos očekávají podprůměrnou úrodu chmele. Horší bude i kvalita. A zítra čekejte jasno, teploty až 31 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Dnes večer po 19. hodině u nás nastane částečné zatmění slunce. Je nebezpečné dívat se přímo nebo přes objektiv, varují vědci. Sluneční brýle podle nich nestačí. Existují ale i jiné způsoby pozorování, které náš zrak ochrání.
2: Ten filtr musí zeslabit také ultrafialové a infračervené záření. Podle normy ty brýle na slunce mají mít parametry jako filtry, které používají svářeči, a to minimálně číslo 12.
3: Říká Jan Veselý, astronom z pražského planetária. V nouzi podle něj můžeme použít černé části rentgenového filmu. Lepší ale je slunce pozorovat nepřímo.
2: Když vezmete třeba struhadlo, ty dírky namíříte v slunci, tak na zemi vám dopadají promítnuté to zatmění slunce.
3: Naopak vědci nedoporučují sledovat slunce přes diskety nebo CD. Neodstíní to totiž infračervené paprsky. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Na Tachovsku u Lestkova na silnici 201 platí nově dopravní omezení. Silničáři opravují pruh ve směru od Plané a práce potrvají minimálně do konce září, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
4: Prosíme řidiče, aby jezdili se zvýšenou opatrností na silnici číslo 201 u Lestkova u Plané. Silničáři zde při pravidelných kontrolách vozovek objevili praskliny v asfaltovém povrchu a následně také pokles pravé krajnice. Po odkrytí vrchní vrstvy bylo zjištěno, že došlo k poškození podloží. I to se proto musí vyměnit. Místo je řádně označeno přenosným dopravním značením.
1: Letošní úroda chmele bude zřejmě asi o pětinu nižší než obvykle, odhaduje to svaz pěstitelů chmele. Podle předsedy Jiřího Smetany je průměrná sklizeň dlouhodobě asi 6 000 tun ročně. Chmel bude mít tento rok také horší kvalitu kvůli nedostatku hořkých látek. Rostlinám škodí horko a nedostatek srážek už od zimy. Na ceně piva se to ale neprojeví. Pěstitelé mají totiž z pivovary dlouhodobé smlouvy a chmel je v nákladech na výrobu piva pouze malou položkou. Kolumbijští záchranáři vyprostili 2 dny po silném zemětřesení z trosek živou ženu. Při otřesech zemřelo nejméně 250 lidí, hlavně na západě země. Zemětřesení o síle 7,4 stupně bylo nejsilnější v Kolumbii v tomto století.
5: Z trosek jednoho ze zničených domů ve městě Pereira záchranáři vytáhli 32letou ženu. Pod sutinami strávila zhruba 36 hodin. Pomohli ji objevit jeden ze sousedů, který uslyšel její volání o pomoc. Právě Pereira a metropole Cali na západě země patří mezi nejzasaženější oblasti. Záchranáři i nadále usilovně pátrají po dalších zasypaných, kterým se postupně snižují šance na přežití. Kolumbii slíbili pomoc další latinskoamerické země, Spojené státy nebo Japonsko. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pomoc v přepočtu za skoro 50 milionů korun. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
1: V Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy. Dnes soutěž zahájili 10 bojaři, včetně 3 českých reprezentantů. Bývalý juniorský mistr světa Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění během dálky. Vilém Stráský je po 2 disciplínách zatím 5. a Ondřeji Kopeckému patří 18. příčka. Do semifinále čtvrtky žen neprošla Barbora Malíková.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 12 až 9, na Tachovsku až kolem 6 stupňů. Zítra většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30, na Plzeňsku až 31 stupňů a na horách do 26 stupňů Celsia. Povane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 se zdržíte před Prahou, kolona stojí od Rudné od 4. kilometru a u Losina na Plzeňsku na silnici 1/20 se pracuje. Projíždějte tímto frekventovaným úsekem opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin a 5 minut, tak to je přesný čas, kdy po zprávách je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Jak dobře znáte měsíc? Věděli jste, že není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše už za chvilku Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. S naším reportérem Lukášem Milotou se podíváme do stoda na otevření ordinací a také bytů lékařů v nově zrekonstruovaném bytovém domě. No a dnes otevřeme rozhodně rozhlasové tržiště. Z muziky Yellow Band přejeme vám pohodové letní odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Lásku ani mříže nezastaví. Příběh milostné romance z komunistického vězení ve filmu podle scénáře Jiřího Stránského Kousek nebe. ČT2. Dalekohled, okno naproti a tajemná žena promění ospalou noc v nebezpečnou past. Premiérový thriller Dvojník. A ČT Art, legenda české hudební scény, se ohlíží za svou kariérou i životem. Dokument Ivan Hlas, Pramínek času. Středeční večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak kam dnes můžete vyrazit za kulturou? Třeba plzeňská náplavka na Mži zve na koncert Adam Urban Trio Open Jazz Jam. Projekt stojící na pomezí současného jazzu, improvizace a žánrových přesahů začíná u Rooseveltova mostu u řeky Mže v 19 hodin. Hudební uskupení Pája Band zahraje v kempu Kosatka u přehrady Hracholusky. Duo tvořící kytarista Pavel Šebek a klávesový hráč Jan Klik. Koncert začíná v 19 hodin. Jak vypadalo dětství na šlechtickém sídle před více než 100 lety, tak přesně to přibližuje výstava v muzeu Lamberská stezka v Žihobcích. Expozice představuje život dětí na zámku za císaře Pána a je přístupná od 10 do 16 hodin. A na letní středy na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech dorazí dnes moderátor Martin Hrdina se zpěvačkou Jitkou Zelenkovou a také s pořadem Bez lásky láska není a neb sametový hlas Jitky Zelenkové. Během večera zazní veselé historky a také vzpomínky z její dlouhé pěvecké kariéry. Pořad začíná v 19 hodin a nebudou chybět ani známé písničky z jejího repertoáru. No v našem vysílání teď ovšem skupina Tým a my vám i nadále přejeme krásný.

0: 14 hodin a 32 minut a naším cílem teď bude Stot. Lepší servis a zázemí pacientům i zaměstnancům totiž nabízí nově Stotská nemocnice. Ta opravila starou ubytovnu vedle nemocničního areálu. V přízemí několika patrové budovy jsou nově dvě ordinace pro praktické lékaře. V domě je také 11 bytů, které jsou určené pro zdravotníky. Například pro ty, kteří dosud musí do práce dojíždět. Teď najdou bydlení přímo vedle nemocnice.
1: Vstupujeme do toho nově opraveného domu bezbariérovým vstupem s lékařem Alanem Sutnarem, náměstkem pro léčebně preventivní péči Stotské nemocnice. Teď jsme v ordinaci. Je tady napsáno na dveřích praktický lékař pro dospělé. Kolik takových ordinací tady vzniklo?
2: Vznikly tady dvě tyto ordinace. Jsou to vlastně ordinace pro naše externí lékaře, kteří do této doby byli umístěni v nemocnici. Nicméně díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá o nějakých 15-20%, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici.
1: Je to přímo vedle?
2: Přesně tak, je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů, to znamená pacienti, kteří prostě tady budou mít zajištěnou péči praktických lékařů, tak můžou samozřejmě na všechny specializované vyšetření, případně na rentgen, laboratoř, tak prostě do nemocnice dojít.
1: Není to jenom o ordinacích, ale je tady i zázemí pro zdravotníky, ubytování pro zdravotníky a to si teď projdeme s ředitelem Stotské nemocnice Danielem Hajšmanem. Je tady 11 schránek, takže to znamená, že tady je 11 bytů?
3: Přesně tak, je tady 11 bytů. Z těch 11 bytů jich prošlo 7 rekonstrukcí před 6 lety a teď v letošním roce se nám podařilo zrekonstruovat zbývající 4.
1: Kolik je tady pater?
3: Jsou tady vlastně přízemí a dvě patra.
1: A přízemí jsou ordinace?
3: Přízemí jsou ordinace. Pak tady máme ještě byt.
1: A ten je nějaký větší? Nebo?
3: Ten je 2+1. Po dalších patrech pak jsou právě byty, bytové buňky. 1+1.
1: A teď do jednoho z nich vstoupíme? Tak. Je to byt číslo 6. Zatím tu nikdo nebydlí. Už jsou obsazené ty byty ostatní?
3: Ty, které prošly tou rekonstrukcí před těma 7 lety, tak ty ano. Ty, které prošly letos rekonstrukcí, ty nejsou obsazeny.
1: A kdo se do nich nastěhuje, už víte?
3: Je to samozřejmě podle potřeby nemocnice a podle potřeby těch ubytovaných zdravotníků, pokud jsou z větší dálky, nemají svoje bydlení.
1: Jasně. Tak jo, tak jdeme dovnitř.
3: Vidíte, máme tady novou kuchyňskou linku, včetně běžného zařízení, stůl, židle, je nová podlaha, nové omítky, nová okna, nové radiátory. Tady vedle pak máme obývací pokoj nebo ložnici. Zatím pouze stroze zařízeno postelí a skříňkou, šatní skříní, malá koupelnička, včetně WC.
1: Už jenom se nastěhovat.
3: A prostě dostačující bydlení pro 1 až 2 osoby.
0: Za rekonstrukci domu zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Ze Stodu Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
2: Ano, v pravidelném čase otevíráme rozhlasové tržiště a vy nám můžete volat právě teď, a to na číslo 221 554 222. A už tak děláte, takže vás vítáme ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych prodal plynový spodář starší, no pro pan Buton. Bylo by to na číslo 728 377 586.
2: A odkud děkuji voláte, prosím? Vám. Odkud voláte?
3: Z Klatovska.
2: Klatovsko, děkujeme za doplnění a ještě jednou vaše číslo 728 377 586. Naslyšenou.
3: Ano, děkuji. Naslyšenou.
2: Tržiště pokračuje. Vítejte. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych prodal rotoped na trénování nohou. Dále za traktor nesené dvouvrtulové rozmetadlo umělých hnojiv. Je to na číslo 609 837.
2: Ano. A ještě nám tam chybí nějaké číslo.
4: Je 609 837 089.
2: Dobře, a voláte odkud, prosím?
4: Je to Tachovsko.
2: Tachovsko a vaše číslo 609 837 089. Naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
2: A v tržišti teď máte slovo vy. Dobrý den. A slumte si rádio, prosím, ať nám to nedělá ozvěnu. Děkujeme.
5: Dobrý den. Prodal bych jalovici 17 měsíční jersey na telefonu 606 368.

0: 700 81 Plzeňích. Děkuju,
1: Lenzerát. Není zač, ještě jednou vaše číslo 606 368 781. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A teď v tržišti máte slovo, vy dobrý den.
2: Dobrý den, já bych prodala klimatizaci na dálkové ovládání. Je to přidělení na okno, na balkonové, nebo i na normální okno. Dále bychom prodali DVDčka, jsou to filmy, pohádky. Potom bychom prodali knihy všech možných žánrů a je to na plzeňském telefonním čísle 720 67 54 58. Opakuji, 720 67 54 58. Děkuji, naschranou.
1: Nemáte zač, naslyšenou. A my stihneme další inzerát. Dobrý den.
3: Dobrý den. Můžu?
1: Ano, máte slovo, posloucháme vás.
3: Prodám čalouněnou sedací soupravu. Je to rozkládací pohovka s úložným prostorem a jedno křeslo. Cena celkem 2500 korun. A telefon 602 452 706.
1: A voláte odkud, prosím?
3: Plzeňích je to.
1: Plzeňích, děkujeme. A číslo 602 452 706. Máme
3: ano,
1: zapsáno,
3: děkuju.
1: Naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
1: A vypadá to, že stihneme ještě jeden inzerát a to jste vy. Dobrý den.
4: Dobrý den, prodám Citroen C3, modrá barva, nově podtechnický na 2 roky, na Merklínsku, číslo je 606 230 424, odběru i hned.
1: Ano, tak já to zopakuji, říkal jste Merklínsko, vidíte? Je to tak?
4: Ano.
1: A vaše telefonní číslo tedy 606 230 424. Máme také ano. Zapsáno.
4: Děkuju,
1: mějte se hezky, naslyšenou. No a tím už dnešní rozhlasové tržiště končí. Další otevřeme opět zítra ve stejném čase.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Džíny. Za doby mého mládí, tedy ještě za socialismu, byly tyto kalhoty pojmem. Kdo měl džíny, ten byl někdo. Ony totiž byly k dostání pouze v takzvaném Tuzexu, kde se dalo za jakési kupóny nakupovat západní zboží. Ale nás bude spíš zajímat, jak přišly džíny ke svému jménu. Většinou máme zafixováno, že mají původ v Americe, proto se jim také říká malo texasky, neboť si je kdysi oblíbili texasští kovbojové. Pravda je ale jiná. Název pochází z označení modrého barviva, které se na kalhoty používalo, z francouzského bled jeans, tedy janovská modř. Z čehož vzniklo anglické jeans. Dříve se v zemích československých používalo i slovo rifle, podle názvu italské společnosti, která kalhoty začala jako první distribuovat i do socialistického Československa.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Správa rezerv půjčí autocisternu na pitnou vodu třem obcím na Klatovsku. V Česku přibylo podnikatelů. Jasno, teploty až 31 stupňů, takové zítra čekejte počasí. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. Pěkné odpoledne. Správa státních hmotných rezerv půjčí autocisternu třem obcím na Klatovsku, které mají kvůli suchu problémy se zásobováním pitnou vodou. Obce Rejštejn, Otín a Nezdice na Šumavě si z cisterny budou plnit své vodojemy. Kromě toho je správa v kontaktu i s dalšími obcemi. Uvedl to dnes její předseda Pavel Švagr. Obce mohou podle správy rezerv požádat o cisternu jednoduše. Stačí vyjádření vodoprávního úřadu a schválení ministerstvem zemědělství. Více než 700 darovaných kabelek a tašek pomůže dětem v náhradní péči. Lidé je nosili na sběrná místa v Plzni, Rokycanech, Dobřanech, Přešticích a Klatovech. A teď bude následovat benefiční bazar. Příští týden ho uspořádá Diakonie Západ v plzeňském depu v rámci festivalu na ulici. Výtěžek půjde na financování odborné terapie pro děti s traumatickými zkušenostmi, říká Martin Bečan z Diakonie Západ.
3: Výtěžek chceme tentokrát použít na odborné terapie pro děti z náhradních rodin. Mnohé z nich mají za sebou velmi náročné zkušenosti a odborná a dlouhodobá péče jim pomáhá tyto zkušenosti zpracovávat a zároveň podporuje rodiny, které o ně pečují.
2: Benefiční bazar se uskuteční v areálu Depo 2015 18. a 19. srpna. V Česku se zvýšil počet podnikatelů. Za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala přes 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmu, stoupl o 10 tisíc. Nejvíce podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, naopak nejméně v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří více než 95% všech podniků. Pracuje v nich více než třetina všech zaměstnanců. Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Rekonstrukce se zaměří hlavně na horní část konstrukce a práce by měly být hotové do května příštího roku. Stavbaři musí postupovat šetrně kvůli citlivému podloží a ochraně vřídla, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
4: Jakékoliv odtěžování nebo přitěžování materiálů hýbe s tou budovou, ta silně pracuje. A bude se to dělat postupně, asi na třetiny, aby se nemohlo stát právě, že odtěžíme velké množství hmoty a ovlivní to podloží vřídelní kolonády. Sport.
2: Znakař Jan Čejka bude plavat o medaily ve finále mistrovství Evropy. Na dvoustovce postoupil výrazně zlepšeným českým rekordem a večer by chtěl získat medaily.
5: O tom se nikdy moc nemluví, teďka jsem byl třetí z toho semifinále, takže samozřejmě jako bylo by to úžasný, ale říkám, jako v tom finále nikdo nikdy neví, všichni tam jsou nabušený, je to těsný a bude to prostě tvrdý boj do posledních metrů a doufám, že třeba budu mít to štěstí.
2: Finále začne v 18 hodin a 40 minut. V semifinále kraulařské dvoustovky bude Barbora Sémanová, která postoupila s nejrychlejším časem.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 12 až 9, na Tachovsku až kolem 6 stupňů. Zítra většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30, na Plzeňsku až 31 a na horách do 26 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr, rostrové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na kilometru 95 u Mířan na Plzni severu ve směru na Plzeň se pracuje a pravý pruh je uzavřen. A před Prahou od 3. kilometru D5 se tvoří kolona, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: I po 15. hodině je s vámi stále odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Dnešní díl seriálu Tajemství technických památek se zaměří na komín Grand Hotelu Pub v Karlových Varech. Proč vznikl, jak fungoval a čím je dnes mezi lázeňskými stavbami výjimečný, to vám povíme už za malou chvíli. I nadále přejeme pohodové letní odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Karlových Varech se obvykle díváme na kolonády, prameny a elegantní hotely. Jenže k místní architektuře patří i technické stavby a některé mají překvapivě noblesní podobu. A i když jsou vidět z dálky, často zůstávají bez povšimnutí a je to velká škoda. K jedné takové se vypravila redaktorka Jana Strejčková.
1: S památkářem Karlem Hambergerem stojíme na terase nad Grand Hotelem Pup před Mariánskou kaplí a před námi kromě lázeňského centra Karlových Varů je také jedna zajímavá stavba.
2: Jedná se o komín, který se pojí s velkolepou přestavbou Grand Hotelu Pup, která proběhla mezi lety 1892 až 3 pod vedením bratří Pupů. A ten komín navrhl vídeňský architekt Josef Němeček z toho architektonického studia Příhoda a Němeček, kteří měli právě tu modernizaci Grand Hotelu na starost.
1: K čemu vůbec komín Grand Hotelu Pup sloužil?
2: Jedná se o komín, který pravděpodobně funkčně souvisel s centrální hotelovou kuchyní. Zajímavý je v tom, že v sobě skrývá multifunkční řešení. Jednak odváděl ty spaliny, to vidíme na té typicky cihlové části, ale také vidíme takovou ventilační arkádu, kudy byl odváděn vzduch. Komín má oktogonální půdorys. To vlastní architektonizované tělo je omítané s tou ventilační arkádou a na ní navazuje ta komínová část, mírně konicky ukládající a vrcholí takovou římsičkou.
1: Která krásně zapadá. Komín Grand Hotelu Pup je věc, které si každý člověk nevšimne.
2: Nevšimne si toho komína proto, protože byl pojednán tak, aby zapadl do esteticky náročného prostředí lázní a tím, jak byl vnějškově pojednán, tak dával najevo a symbolizoval postavení rodiny Pup. V podstatě tím řekli, zmodernizovali jsme hotel, přizvali jsme si renomované vídeňské architekty a disponujeme moderním technickým zázemím, pravděpodobně v podobě té centrální kuchyně a tím jako výrazným projevem tohoto zázemí je právě ten komín, který tu vystupuje nad střechami toho Grand Hotelu Pup, byť teda již ne tolik jako v době výstavby, protože se tady udály různé stavební fáze, jako navyšování těch dvorních křídel nebo výstavba slavnostního sálu.
1: Jak je možné, že při rekonstrukcích ten komín vlastně zůstal takhle?
2: Musíme ocenit přístup hoteliérů, kteří ten komín nevnímají jako utilitární, řekněme, nosič různých technických zařízení, antén a podobně, jak se často stává. Je to právě výsledkem toho, jak ten komín je kvalitně architektonicky navržen.
3: Podle památkáře Karla Hambergera jde o vůbec poslední dochovaný lázeňský komín. Podobným v minulosti disponovala například budova císařských nebo alžbětiných lázní. Ani u jedné z nich se ale komín nedochoval. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak třeba jste teď dotančili někde na koupališti nebo na letní terase. Léto je ovšem také časem výletu a třeba vás k nějakému inspiruje i naše vysílání. Po celé prázdniny vám představujeme řadu zámků Čech, Moravy a Slezska a ani dnešek nebude výjimkou. Kam zamíříme tentokrát, to už je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu na východ od Brna na zámek Slavkov, kde Napoleon oslavil svůj největší triumf. Téměř 100 let pracovali zedníci, věhlasní architekti a umělci na současné podobě zámku. Více už se dozvíte od Zdeňka Truhláře.
3: Když se řekne zámek Slavkov u Brna, okamžitě se mi vybaví bitva tří císařů, ale zámek tady samozřejmě stál mnohem dříve.
4: Přesně tak. Zámek byl postaven už v letech 1690 až 1752, a to třemi generacemi rodu Kouniců. Rod Kouniců tady byl ještě mnohem dřív a nejprve tady postavili zámek renesanční, ale právě v těch zmíněných letech se zámek vystavil do dnešní podoby.
3: Zhrnuje krátce historii Slavkovského zámku vedoucí programového oddělení David Kučer, se kterým si zámek procházíme, a z čestného nádvoří se dostáváme do hlavního vchodu, kde se nám ovšem docela zajímavě změnila akustika.
4: Mezi nádvořím a sala terénou zámku je takzvaný portik, kde díky jeho tvaru rotundovému vlastně vzniká tady taková nejsilnější ozvěna u nás.
3: Opravdu zajímavý akustický zážitek hned při vstupu. Teď už se dostáváme do sala terény.
4: Ano, sala terena je to vlastně taková propojka mezi interiéry zámku a zámeckým parkem. Panstvo se tady rekreovalo a ochlazovalo v horkých letních dnech.
3: I teď máme horký letní den, tak my si sala terénou projdeme právě až na ten krásný výhled do zámeckého parku, kde mě okamžitě uchvacuje veliká kašna a také spousta soch.
4: Ano, sochy jsou nově zrestaurované, většina z nich je od Giovanniho Giuliana a mají buď to zobrazovat božstva antická, anebo alegorické postavy.
3: Rozhodně stojí za to se parkem projít, nicméně my si prohlédneme také interiéry.
4: Určitě první patro, takzvané Piano Nobil, je samozřejmě to nejlepší, co náš zámek nabízí, takže pojďme tam.
3: Stoupáme po schodišti, jehož stěny jsou vyzdobeny nádhernými štukami, a vcházíme do toho noblesního sálu. I tady uchvátí samozřejmě akustika.
4: Ano, ozvěna nás přivítala už na nádvoří a tady to pokračuje. Tady v historickém sále byla vytvořena záměrně, protože se tu konala různá diplomatická jednání, takže bylo žádoucí, aby uvnitř nemohl nikdo odposlouchávat tomu hovoru.
3: Tento sál nejenže je krásně zdobený, ať už na stěnách, nebo i prostřednictvím těch nádherných lustrů, tak se k němu váže také jedna velice důležitá historická událost.
4: Po bitvě tří císařů, která byla 2. prosince roku 1805, se zde sešel maršál Berthier a Jan z Lichtenštejna, aby podepsali příměří mezi Francií a Habsburskou monarchií.
3: Ve dveřích ze sálu se míjíme s prohlídkou a průvodcem a dostáváme se do sálu předku.
4: Sál předku je centrální místnost západního křídla a vede od ní vstup na balkon, který je proslaven tím, že právě z něj vedl Napoleon proklamaci po bitvě ke svým vojákům. A když už jsme u Napoleona, tak rád bych vás samozřejmě pozval na prohlídku samotného zámku, ale vedle toho také na naši novou napoleonskou expozici v zámeckých konírnách. Tak přijďte, budeme se na vás těšit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Slavkov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hanzlíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Proč jsou bubliny kulaté?
1: Protože v nich je vzduch.
2: Protože jsou ve vodě.
3: Že jsou nafouklé.
4: Nebo protože jsou z mejdla.
5: Protože to vylítnou z bubly fuku.

0: Protože ta pěna, tak má na sobě bubliny.
1: Nevím.
2: Protože to držátko je taky kulatý. Jak foukáš ty bubliny z toho?
3: Protože voda vytváří kola.
4: Protože když se spojí, tak je to takový

0: 15 hodin a 40 minut, to bylo Turbo v našem odpoledním vysílání a teď k aktuálnímu problému. Vysychající studny a úbytek podzemní vody trápí čím dál tím více obcí v Česku, a to včetně Plzeňského kraje. Třeba Dokrs nebo Vidžína na severním Plzeňsku už musí vodohospodáři do obecních vodojemů pitnou vodu dovážet. Jediným spolehlivým řešením tak zůstává napojení na dálkový vodovod z Plzně anebo nové obecní vrty.
1: K obecnímu vodojemu nad obcí Krsy na severním Plzeňsku právě přijíždí cisterna s pitnou vodou. Obecní vrty už nestačí a vodohospodáři musí pitnou vodu dovážet.
2: Šetříme pořád. Někdo zalejvá i v noci, jo, aby ho nebylo vidět.
1: Popisuje aktuální situaci s nedostatkem pitné vody v obci Krsy jedna z obyvatelek, paní Jiřina.
2: Dělá to, já nevím, 79 korun na kubík a já platím 500 měsíčně a jakž tak se do toho vejdu. My se tady snažíme opravdu vodu nečerpat.
3: Takže ne vana každý den?
2: Vana každý den ne. Ještě jak sprchovej kout opravdu osprchnout, to je všechno. Dělali vrty. Aby se posílil ten vrt, který tady je, tak doufám, že se posílí, ale dneska jsem viděla, že tam zase byla cisterna. No.
1: Podobná situace trápí i další obce na severním Plzeňsku, jako jsou Polínka, Olešovice nebo třeba Vidžín u Úterý. Lidé dlouho spoléhali na vlastní studny a vrty, jenže ty s postupujícím suchem selhávají. Potvrzuje to i starosta plzeňského obvodu Malesice Aleš Tolar z Hnutí STAN.
4: Díky tomu, co se tady děje s klimatem a jaká je aktuální situace, kdy lidem vysychají studny, ochota lidí připojit se je. Ten městský vodovod na ten je prostě spolehnutí v tom smyslu jednak kvalita a množství dodávané vody, ale i v případě té nouze, že vodárna zajistí ten náhradní zdroj, to spolehnutí na ty vrty prostě v dnešní době není.
1: Vodohospodáři proto důrazně doporučují všem, aby využili možnosti napojit se na veřejnou síť, kde to jen jde. Pokud soukromá studna na pozemku vyschne, majiteli nikdo nepomůže. U dálkového vodovodu dodavatel garantuje náhradní zásobování.
5: Pokud mají možnost se připojit k vodovodnímu řádu obecnímu, ať to udělají.
1: Shrnuje mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
5: Předejdou té situaci, že jim dojde voda i ve vrtu a budou moci čerpat vodu vlastně z toho obecního řádu. My jsme jako dodavatel zavázáni k tomu tu vodu dodávat.
1: Vodárna Plzeň aktuálně zásobuje je 250 000 odběratelů. Z hlavní úpravny v Plzni na Homolce vede dálkové potrubí do nejvzdálenějších míst skoro 20 kilometrů, například do Zbůchu nebo do Lan. Z obce Krsy na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vlocké slavnosti v Domažlicích s Českým rozhlasem Plzeň 15. a 16. srpna. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio. V sobotu po 11. hodině vysíláme živě z hlavního pódia u branky pořad s Plzeňáky za folklórem. V neděli po 12. hodině vás zveme na živé vysílání pořadu Písničky na přání. Oblíbenou písničku můžete poslat přímo z naší odpočinkové zóny na náměstí Míru vedle Domažlické věže. A po 14. hodině v neděli zažijete na vlastní uši pořad Žijeme tu s vámi speciál se zajímavými hosty. Poslouchejte nebo přijďte za námi na chodské slavnosti 15. a 16. srpna. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Písku. Věděli jste, že severně od obce Kout na Šumavě na Domažlicku stojí gloriet pojmenovaný Klobouk? Čtyři kamenné sloupy s hlavicemi a patkami nesou dřevěnou konstrukci klobouku krytou šindelem. Tento ozdobný drobný objekt stojí na místě starší dřevěné stavby, která schořela. V roce 2007 byl gloriet kompletně zrekonstruován.
1: 15 hodin 56 minut, to je aktuální čas. Andrea Samešová už pro vás chystá nové zprávy v 16 a po nich Humoriáda. Dnes s moderátorem, spisovatelem, výtvarníkem a také organizátorem kulturních a sportovních akcí Petrem Salavou. Pěkné středeční odpoledne vám přeje a pro tuto chvíli se loučí Michaela Vondráčková. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Hlohovičkách na Rokycansku vyhlásili hasiči kvůli hořícímu lesu druhý stupeň požárního poplachu. Taxikář si v Praze přivlastnil peníze a majetek za 3,5 milionu korun. Policisté ho zadrželi. A zítra bude jasno, teploty až do 31 stupňů. Pěkné odpoledne přeje u poslechu zpráv Andrea Samešová. Hasiči zasahují u lesního požáru v Hlohovičkách na Rokycansku. Podle prvotních odhadů zasáhl plochu přibližně 20x60 metrů. Požár se ale dále rozšířil kvůli špatně přístupnému terénu. Zraněný byl jeden člověk. Další informace doplní mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: Požár lesního porostu u Hlohoviček si vyžádal vyhlášení druhého stupně požárního poplachu. Velitel zásahu si vzhledem k nedostupnosti terénu na místo povolal také hasičský vrtulník. Jedné popálené osobě jsme poskytovali předlékařskou pomoc a následně jsme ji předali zdravotnické záchranné službě.
1: Lidé mohou dnešní částečné zatmění slunce pozorovat i z hvězdárny v Rokycanech. Od 19 hodin budou mít k dispozici dalekohledy a speciální filtry. Vhodné pomůcky na pozorování z domova popisuje pracovník hvězdárny v Rokycanech a Plzni Michal Rotenborn.
3: Není dobré použít klasické sluneční brýle, to není vůbec dobrý nápad. Je možné použít například svářické sklo nebo kuklu nebo ty brýle, které používají běžně ke své práci svářiči. Není možné doporučit například CDčka nebo historicky se používaly diskety, případně začouzené sklíčko. To opravdu není úplně dobrý filtr pro to, aby si člověk nepoškodil zrak.
1: Hvězdárna v Plzni zve na pozorování na vyhlídku Švábiny nedaleko Rokycanské ulice. Policisté v Praze zadrželi taxikáře, který odmítl vrátit zavazadlo s penězi a osobními věcmi v hodnotě 3,5 milionu korun. V autě ho zapomněli manželé, které vezl na letiště Václava Havla. Až po zadržení muž přiznal, kam peníze ukryl. V případě odsouzení řidiči hrozí až 5 let vězení, říká mluvčí policistů Richard Hrdina.
4: V průběhu několika hodin policisté nalezli jak vozidlo, tak mladého řidiče, kterého na místě zadrželi. Ke skutku se doznal a řekl, kam ukryl peníze. Kriminalisté poté nalezli v lese nedaleko Kladna i odcizený notebook s oblečením, které řidič naházal nahromadu a zapálil. Sport.
1: V Salzburku se dnes rozhodne o držiteli superpoháru UEFA. Fotbalisté Paris Saint-Germain nastoupí coby vítězové ligy mistrů proti Aston Ville, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Dnešní utkání začne v 21 hodin.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 12 až 9, na Tachovsku až kolem 6 stupňů. Zítra většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30, na Plzeňsku až 31 a na horách do 26 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na Tachovsku u Bezdružic na silnici z Hanova na Zhořec. A na dálnici D5 před Prahou stojí asi 2 kilometry dlouhá kolona aut. Počítejte proto se zdržením a projíždějte úsekem s maximální opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
6: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
5: Co by ho mohlo rušit v případě
6: no,
5: Petra?
6: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
5: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu.
0: Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala, takže já vstávám s Jessicou Fletcher, většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher, takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl, to je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Já jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma.
3: Slá?
2: Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma.
3: Sláma, když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježiš,
3: nebo aspoň rychlokvašňáka.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hltá nekláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska sama vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptease.
3: A jej. Striptease.
2: No.
3: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
3: Co říkáte striptease?
2: Ne, striptease, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Salava?
1: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát? To je dobrý
0: tip. Objednávka může přijít.
1: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
0: Jo. My jsme si mimochodem Petra Salavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
1: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem. Takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
0: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného. Můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit. Pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. A taky nám rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tedy na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
1: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
0: Tak já zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko závěrečná zkouška Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Štrc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, zrapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když ještě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A je vás chtěl taky. Bych Bčko.
4: Chtěl byste Bčko, dobře. Přibývá Bčko, děkujeme. A poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku. A zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, na shledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla, Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
10: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je právě, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mně prší do polívky.
10: Dějete, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
10: Jo,
11: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to... lapidárně. To je takový celý slaměn, to... Dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
10: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Brko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivým. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape...
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlad. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerný době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: No a co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli s prachama.
10: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, bez došku, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana, to si budu asi dělat sám, až jsem to namočil až po krk.
4: Kdyby to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niederle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného?
7: Ano.
4: Pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali?
7: Ano. A nejsou bohužel ani autoři, protože od těch autorů typu pana Gustava Opustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze Svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby a nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic, poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze Svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojní jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu lidi, mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny, myslím, že ano, něco si tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale také silné jméno. Takže proti dávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800 900.
2: A
1: číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Který z pánů to v Homoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, před lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Ano. Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr. A je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory. Myslím, že tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval. Taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salovovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, nebo obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Dobře, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek. Jo. Díky, naslyšenou, krásný den. Čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze Satřík psychiatrický léčený, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Satřík, jak se o nás starají a super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle, ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Jak ti pak omluví a ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zlýho. Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
8: No, celou noc jsem tady byl.
7: Ale ne u vás doma, prosím.
8: Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
9: Jak obráceně?
8: No obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. To si taky
9: nepřipouštějte. To se vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
8: No prosím, v tom dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom poukáte. Manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, na to vám nedojde, nebo co?
9: Fialky, a co má znamenat ty fialky?

0: ne? To nemyslíte vážně u vás, Horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, je psový.
1: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
0: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
2: Ona.
0: Já pám nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak ta by z vás stáhla kůži.
2: Jo.
0: No, teď tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu, když on přijde, co si o nás pomyslí, že on... Ne, prosím, tak se dostal.
2: No. A co by si měl myslet?
0: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no, tak já jsem to zkrátka nechtěl, paši, to riskantní.
2: A co je riskantní?
0: No když nevíme, kdy přijdete, že ano?
2: No dá!
0: Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no a jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
2: No tak teď mi to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
0: Já si, pane, nemám
2: nic konečnýho. V košili a já jakože nic, jo?
0: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
2: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
0: Nashledanou.
2: Sedět! Čekat! Přijdu!
0: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
5: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
4: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
5: Ne, to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
4: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák, Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Takže Nálský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: A hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslelo.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nálský šíp, Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadný. Aby nezbudili podezření, že jde o řízenou provokaci. A čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl. Správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát...
6: Pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno... U!
4: Je! Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník, Konvalinka, chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve všech materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako no. Občas takový.
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a přitom šlo o sex, jak my víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Ještě nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. Rychlost mi dělá potíže, ale chlast mi jde, ten mi jde nejvíc.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu. Do Česka míří více než 10 000 balení léků na rakovinu prsu. Situace by se měla stabilizovat. A zítra čekejte jasno s teplotami do 31 stupňů Celsia. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty téměř za 500 000 000 korun. Město už vybralo dodavatele stavby, která vznikne vedle kampusu Západočeské univerzity na Borech. Velkou halu s kapacitou přes 2 500 diváků budou provozovat házenkáři plzeňského talentu. Uvedl to primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO. Město také projektuje rozšíření druhé nezastřešené ledové plochy na zimním stadionu. Ševčíkova akademie v Horažďovicích letos nabízí přes 20 koncertů. Během následujících dnů mohou lidé sledovat jak začínající talenty, tak etablované umělce, kteří patří ke světové špičce. Koncerty se odehrávají na zámku, v kostelech, bývalých kasárnách nebo pod širým nebem, říká ředitelka festivalu Barbora Jodas.
4: Máme krásný gala koncert na náměstí, to bude v sobotu, vstup je zdarma a je to open air koncert, kde bude dirigovat pan Jakub Hruša, šéf dirigent v Londýně a budoucí šéf dirigent České filharmonie. A pak určitě stojí za zmínku orchestrální koncert, protože tam opět bude celý orchestr, což se taky hned tak v Horažďovicích a okolí nevidí.
3: Festival potrvá do 20. srpna, ale to poprvé budou koncerty třeba i v Klatovech, Písku nebo v Kašperských horách. Do Česka míří více než 10 000 balení léku Tamoxifen na léčbu rakoviny prsu, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Lékárny se dlouhodobě potýkají s nedostatkem těchto přípravků. Teď by se situace měla podle rezortu stabilizovat. Lékárníci aktuálně přípravky pacientkám vydávají díky speciálnímu opatření v nově sestavených baleních podle individuálních předpisů. Léky s Tamoxifenem, které do českých lékáren ze zahraničí míří, jsou totiž v Česku neregistrované. Více než 400 000 lidí ve Francii má kvůli suchu problém s nedostatkem kohoutkové vody. Uvedla to tam ministryně životního prostředí. Zdroje v některých obcích jsou tak vyschlé, že musí vodu dovážet cisterny. Problém mají také jaderné elektrárny.
5: Ministryně životního prostředí Monique Barbutová vyzvala domácnosti a firmy, aby s vodou šetřili. Dostatek pitné vody je podle ní prioritou a jednotlivé departmány by měly hlídat, jestli lidé s vodou nekropí zahrady nebo nenapouští bazény. Na 70% území Francie platí omezení spotřeby vody. Problém mají i jaderné elektrárny. Energetická společnost EDF zejména kvůli suchu a horku odstavila nebo omezila výkon 13 z 57 jaderných reaktorů. Francii tak v jednu chvíli chybilo asi 20% výkonu jejího jaderného parku. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
3: Za českou hokejovou reprezentaci by od prosince mohl hrát kanadský obránce John Ludvík. Protože 26-letý rodák z Liberce má i české občanství a působí v extralize, splní koncem roku podmínku Mezinárodní federace. Asistent trenéra Pavel Gross webu eSport.cz řekl, že by o nominaci mohl realizační tým uvažovat, a to na dnešním tréninku s reprezentanty nebo adepty na reprezentační dres.
2: Počasí.
3: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty 12 až 9, na Tachovsku až kolem 6 stupňů Celsia. Zítra většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 30, na Plzeňsku až 31 a na horách do 26 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky během dne dobré a bio dvojka, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dopravní nehoda se stala na silnici 187 u Hrádku na Klatovsku v úseku od Kašovic na Puchver, kde havarovalo osobní auto. A na silnici 187 se došetřuje nehoda také u Kolince. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ano, zase 5 minut po 5. právě začíná přehled událostí dnešního dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka a tak si například v následující hodince připomeneme našeho dnešního hosta, vedoucí souboru Mladinka Jitku Šeflovou. Regionální stopař pro vás zjišťoval, kde nejlépe dnes sledovat dění na obloze, protože, jak asi víte, nás čeká částečné zatmění slunce a v noci budou padat perzejdy. No a samozřejmě u odborníků zjistíme i to, co se bude dít na obloze ohledně počasí. Tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Andrea Samešová.
2: Pěkné odpoledne. Ze staré nemocniční ubytovny ve Stodě na Plzeňsku vznikly ordinace a byty pro zdravotníky. V přízemí třípodlažní budovy se po rekonstrukci nachází dvě ordinace pro praktické lékaře a 11 bytů. Určené jsou například pro zdravotníky, kteří musí dojíždět. Bydlení teď budou mít přímo vedle nemocnice, říká z jejího vedení Alan Sutnar.
3: Tady 11 bytů, z těch 11 bytů jich prošlo 7 rekonstrukcí před 6 lety a teď v letošním roce se nám podařilo zrekonstruovat zbývající 4.
2: Podrobnosti uslyšíte v reportáži už za několik minut. V Domažlicích se bude měřit návštěvnost chodských slavností Vavřinecké pouti pomocí údajů mobilních operátorů. Jak město informuje na svém webu, naposledy se podobný projekt uskutečnil před covidem. Kromě údajů o počtu návštěvníků se ukáže třeba i odkud přijeli a jak dlouho v Domažlicích setrvali. Získané informace poslouží i k propagaci města. Dříve se prováděly odhady například podle objemu vyvezeného odpadu. Slavnosti začnou už tento pátek 14. srpna. Vysychající studny a úbytek podzemní vody trápí stále více obcí. V Plzeňském kraji třeba Dokrs nebo Vidžína na Plzni severu musí vodohospodáři do obecních vodojemů pitnou vodu dovážet. Jediným spolehlivým řešením zůstává napojení na dálkový vodovod z Plzně anebo vybudování nových obecních vrtů. Více už mluvčí plzeňské vodárny Alena Výborná.
4: Pokud mají možnost se připojit k vodovodnímu řadu obecnímu, ať to udělají, předejdou té situaci, že jim dojde voda i ve vrtu a budou moci čerpat vodu vlastně z toho obecního řadu. My jsme jako dodavatel zavázáni k tomu tu vodu dodávat.
2: Další informace vám nabídneme v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Dnes večer nastane částečné zatmění slunce. Lidé ho mohou pozorovat i z Rokycanské hvězdárny. Od 19 hodin do půl deváté budou mít k dispozici dalekohledy a speciální filtry. Hvězdárna v Plzni připravuje pozorování na vyhlídce Švábiny na Doubravce. V Česku nastane maximum úkazu zhruba ve 20 hodin a 11 minut. Úplné zatmění slunce mohou spatřit lidé v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a ve Španělsku.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: lepší servis a zázemí pacientů i zaměstnancům nabízí nová stocká nemocnice. Ta opravila starou ubytovnu vedle nemocničního areálu. V přízemí několikapatrové budovy jsou nově dvě ordinace pro praktické lékaře. V domě je taky 11 bytů, které jsou určené pro zdravotníky, například pro ty, kteří dosud musí do práce dojíždět. Teď najdou bydlení přímo vedle nemocnice.
1: Vstupujeme do toho nově opraveného domu bezbariérovým vstupem s lékařem Alanem Sutnarem, náměstkem pro léčebně preventivní péči stocké nemocnice. Teď jsme v ordinaci. Je tady napsáno na dveřích praktický lékař pro dospělé. Kolik takových ordinací tady vzniklo?
2: Vznikly tady dvě tyto ordinace. Jsou to vlastně ordinace pro naše externí lékaře, kteří do této doby byli umístěni v nemocnici. Nicméně díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá o nějakých 15-20%, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici.
1: Je to přímo vedle?
2: Přesně tak, je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
1: Není to jenom o ordinacích, ale je tady i zázemí pro zdravotníky, ubytování pro zdravotníky a to si teď projdeme s ředitelem stocké nemocnice Danielem Heischmannem. Je tady 11 schránek, takže to znamená, že tady je 11 bytů?
3: Přesně tak, je tady 11 bytů. Z těch 11 bytů jich prošlo 7 rekonstrukcí před 6 lety a teď v letošním roce se nám podařilo zrekonstruovat zbývající 4.
1: Kolik je tady pater?
3: Jsou tady vlastně přízemí a dvě patra.
1: A přízemí jsou ordinace?
3: Přízemí jsou ordinace. Pak tady máme ještě byt. A
1: ten je nějaký větší? Nebo?
3: Ten je 2+1. V dalších patrech pak jsou právě byty, bytové buňky. 1+1.
1: A teď do jednoho z nich vstoupíme? Tak. Je to byt číslo 6. Zatím tu nikdo nebydlí. Už jsou obsazené ty byty ostatní?
3: Ty, které prošly tou rekonstrukcí před těma 7 lety, tak ty ano. Ty, které prošly letos rekonstrukcí, ty nejsou obsazeny.
1: A kdo se do nich nastěhuje, už víte?
3: Je to samozřejmě podle potřeby nemocnice a podle potřeby těch ubytovaných zdravotníků, pokud jsou z větší dálky, nemají svoje bydlení. Prostě dostačující bydlení pro 1 až 2 osoby.
1: Za rekonstrukci domu zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Ze Stodu Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: počasí.
1: Já myslím, že to současné letní počasí by nám docela vyhovovalo, samozřejmě až na ty chybějící srážky. Hlavně, že teploty momentálně nelezou moc přes 30 stupňů Celsia. Jak to bude dál, to už je otázka pro Tomáše Vejvodu z Meteorologického ústavu. Tomáši, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak co můžeme třeba čekat v noci, kromě těch padajících perseid?
2: Tak v průběhu večera a noci bude opět zcela jasno nebo skoro jasno a to znamená, že budou ideální podmínky pro pozorování zatmění slunce anebo právě budou k vidění i třeba ty perseidy. A co se týče minimálních nočních teplot, tak ty se budou pohybovat poměrně nízko. Nejčastěji klesnou na hodnoty od 12 do 9 stupňů Celsia, v údolích může být až 6 stupňů Celsia.
1: No a jak se bude tvářit zítřek?
2: Zítra nás čeká opět slunečný charakter počasí, bude většinou zcela jasno a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na hodnoty od 27 do 30 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 23 do 26 stupňů a k tomu povede slabý severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Proslýchá se ovšem, že o víkendu se mají zase vrátit 40 nebo prostě velká vedra. Bude to zajímat hlavně účastníky chodských slavností, tak co vy na to?
2: Tak je pravda, že to, řekněme, to, ten příliv teplého vzduchu bude postupně zesilovat a v sobotu by se v těch nejteplejších lokalitách mohlo naměřit až 36 stupňů Celsia. Neděli pak už bude postupně přibývat oblačnost, ale stále ty teploty budou tropické, ale pak už v neděli je první možnost nějakých srážek, takže nějaké přeháňky odpoledne nebo možná i bouřky.
1: No, budeme se těšit. Tomáš Vejvoda, díky. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Je půl šesté, posloucháte Český rozhlas Plzeň a Den v kraji. Dětský folklorní soubor Mladinka z Plzně úspěšně reprezentoval náš region v dalekém Tajvanu. A byl to pro všechny zúčastněné velký zážitek. I o tom byla řeč dnes dopoledne, kdy naším hostem byla vedoucí souboru Jitka Šiflová. Moderátor Stanislav Jurík se jí ptal i na historii souboru.
1: Mladinka vlastně vznikla v roce 1986 jako škodováček a bylo to vlastně od počátku myšleno jako přípravka pro dospělý soubor, tehdy Škola Plzeň, momentálně Mladina, a my vlastně v tom pořád pokračujeme, takže teďka zrovna tady tanečníci, co jsou tady se mnou, tak se jsme vlastně letos zloučíme, proto jsme jich chtěli nějaký hezký zájezd vlastně uskutečnit na rozloučení, protože už od září vlastně nastupují do dospělé Mladiny, tato starší parta, která už je vlastně 15+, tak...
2: Takže je to vlastně logické, že připravíte děti a v 15 letech, 16 letech věku je pošlete dál do toho dospělého.
1: Ano,
2: soubor.
1: Ano.
2: S jakým repertoárem pracujete? Je to vyloženě plzeňský folklor nebo západní Čechy?
1: Děláme hodně ty západní Čechy, děláme hlavně jako Plzeň, Chocko, jižní Čechy, ale rádi si uděláme i výlet třeba na Moravu, na Slovensko, protože jsou to taky takové atraktivní tance, takže zase, aby se i rozvíjeli jakoby tanečně jinak, takže třeba na soustředěních nebo na nějaké naše vystoupení si dovolíme třeba připravit i nějaký třeba holky medaj karičky a kluci dělali třeba verbuňk moravský.
2: Jak k tomu došlo, že jste letos v létě navštívili Tajvan na poměrně dlouhou dobu a na docela velký festival? Jitko, jak to bylo? Jak dlouho dopředu jste věděli, že vůbec na Tajvan pojedete?
1: No, my jsme v podstatě tak před rokem, jsme se s vedoucími domluvali, co bychom teda udělali, že máme to 40. výročí a chtěli bychom se rozloučit tady s tou naší skupinkou starších tanečníků, že bychom rádi na nějaký pěkný festival. Tak jsme se začali pídit, teda, kam by bylo možné vyjet, a vlastně jedna z možností byla zrovna tento tajvanský festival. Je to vlastně jeden z mála dětských CIOF festivalů. A měli jsme na ně vlastně velmi dobré doporučení, protože třeba i zrovna můj bratr tam byl hned na prvním ročníku před 31 lety s Hradišťánkem, což bylo jako vlastně takhle vtipné, takže jsme se tam vlastně na ten 31. ročník zkusili přihlásit a čekali jsme teda, co se stane, protože jsme museli naposílat spousty fotografií, prostě záznamů, videí a tak, a čekali jsme teda, jestli nás pozvou nebo ne, aby jsme se hrozně rádi teda, že to klaplo a že nás teda pozvali, protože opravdu všechny ty ostatní soubory byly na velmi výborné, jako vysoké úrovni, jako tam nebylo jakoby slabší článek, bych řekla, jo, že opravdu oni šli jako po tom show, že se museli převlíkat kostýmy, muselo to přesně časově prostě sedět a co nejvíc vlastně toho vystoupení na jevišti, jakoby minimum muziky a vlastně co nejvíc tancování, takže jsme i děti hodně honili, že se převlíkali, jeli jsme jeden tanec za druhým a bylo to teda poměrně náročné, ale myslím, že jsme si to všichni užili a jsme rádi, že jsme to uskutečnili.
0: Jinak celý rozhovor o souboru Mladinka si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu, a to na adrese plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: asi každému už je jasné, že prožíváme extrémně suché léto. Vysychající studny a úbytek podzemní vody trápí čím dál víc obcí v Česku, včetně Plzeňského kraje. Třeba Dokrs nebo Vidžína na severním Plzeňsku už musí vodohospodáři do obecních vodojemů pitnou vodu dovážet. Jediným spolehlivým řešením tak zůstává napojení na dálkový vodovod z Plzně nebo nové obecní vrty.
1: K obecnímu vodojemu nad obcí Krsy na severním Plzeňsku právě přijíždí cisterna s pitnou vodou. Obecní vrty už nestačí a vodohospodáři musí pitnou vodu dovážet.
2: Ušetříme pořád. Někdo zalejvá i v noci, jo, aby ho nebylo vidět.
1: Popisuje aktuální situaci s nedostatkem pitné vody v obci Krsy jedna z obyvatelek, paní Jiřina.
2: My se tady snažíme opravdu vodu nečerpat. Dneska jsem viděla, že tam zase byla cisterna. No.
1: Podobná situace trápí i další obce na severním Plzeňsku. Polínka, Olešovice nebo třeba Vidžín u Úterý. Lidé dlouho spoléhali na vlastní studny a vrty, jenže ty s postupujícím suchem selhávají. Potvrzuje to i starosta plzeňského obvodu Malesice Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Díky tomu, co se teda děje s klimatem a jaká je aktuální situace, kdy lidem vysychají studny, ochota lidí připojit se je. Ten městský vodovod na ten je prostě spolehnutí v tom smyslu jednak kvalita a množství dodávané vody, ale i v případě té nouze, že vodárna zajistí ten náhradní zdroj.
1: Vodohospodáři doporučují všem, aby využili možnosti napojit se na veřejnou síť, kde to jen jde.
4: Pokud mají možnost se připojit k vodovodnímu řadu obecnímu, ať to udělají.
1: Shrnuje mluvčí vodárny Plzeň Alena Výborná.
4: Předejdou té situaci, že jim dojde voda i ve vrtu a budou moci čerpat vodu vlastně z toho obecního řadu. My jsme jako dodavatel zavázáni k tomu tu vodu dodávat.
1: Vodárna Plzeň aktuálně zásobuje 250 000 odběratelů. Z hlavní úpravny v Plzni na Homolce vede dálkové potrubí do nejvzdálenějších míst skoro 20 km, například do Zbůchu nebo Dolan. Z obce Krsy na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

jsem dlouho. Pak sní ve dveřích cizích lávek stál.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Možná to mnozí z vás už vědí, dnes nás čeká taková dvojitá nebeská show, jakou západ Čech nezažil roky. Hned v podvečer nízko nad obzorem proběhne výrazné částečné zatmění slunce a v noci ho vystřídá vrchol meteorického roje Perseid. Víc k tomu řekne Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Krásné slunné odpoledne.
1: Astronomové uvádějí, že vůbec západ Čech bude mít pro pozorování zatmění nejlepší podmínky z celé republiky. Takže jak přesně bude úkaz na Plzeňsku probíhat a v kolik hodin to začne?
2: Odpovím postupně. Je to tak, západní Čechy mají výhodu, protože tu slunce zapadá nejpozději a stihneme tak největší část úkazu. Vše vypukne v 19 hodin a 20 minut, kdy měsíc poprvé zasáhne do slunečního disku. Maximum nastane ve 12 hodin a 13 minut, kdy měsíc zakryje téměř 87% slunce. Slunce bude mít tvar výrazného srpku nízko nad obzorem a několik minut nastane citelné šero. Pro bezpečné pozorování je ovšem nutné použít speciální brýle s certifikovaným filtrem nebo svářický filtr stupně 13 a vyšší, to aby nedošlo k poškození zraku.
1: No a po západu slunce bude pozorování pokračovat noční částí, takže která místa v kraji jsou ideální pro sledování zatmění i tedy těch následných Perseid?
2: Ono pro samotné zatmění je zásadní mít odkrytý západní až severozápadní obzor, jelikož slunce bude těsně nad horizontem. V Plzni jsou výhodnými lokalitami vrch Silván, Mikulášský vrch, Radyně nebo otevřené plochy okolí Litic a Koterova. Organizované pozorování s odborným výkladem a dalekohledy pořádá například Hvězdárna v Rokycanech. Pokud jde o noční Perseidy, měsíc je v Novu, což zaručuje temnou oblohu. Pro jejich sledování je doporučené odejít mimo městské osvětlení, ideálně tedy na Manětínsko, tam je tmavá obloha dostatečně, anebo Brdy, případně tady u nás v západních Čechách, nemůžu jinak než doporučit Šumavu.
1: Jiří Trnka, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Jak dlouho trvá ušít nový chodský kroj a co musí švadleny nejvíc řešit před chodskými slavnostmi? Zítra vás v našem vysílání vezmeme do dvou krejčovských dílen na Domažlicku. Také vám povíme o organizaci Tichý svět, která nabízí bezplatnou odbornou pomoc lidem, pokud mají problémy se sluchem. V Horažďovicích právě probíhá letní Ševčíkova škola mladých talentovaných houslistů. I tam se zítra podíváme. No, teď už je 17:52, den v kraji pomalu končí a na vás čeká pořad Muziky muziky po zprávách po 18. hodině a pak špalíček lidových písní. Roman Stupka ji nadále přeje. Příjemný poslech.

0: zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni Malesicích finišuje stavba nového vodovodu a kanalizace. Plzeňský multižánrový festival na ulici se letos přesouvá do areálu Depo. Přípravy cyklistického závodu omezí linky karlovarské městské dopravy. A zítra bude jasná obloha, teploty do 30 stupňů. U poslechu zpráv přeje pěkný večer Andrea Samešová. Plzeňský obvod Malesice dokončuje hlavní trasu nového vodovodního řadu a vodojemu. Investice za více než 300 milionů korun vyřeší letité problémy místních obyvatel s vysychajícími studnami. Radnice navíc přispívá na domovní přípojky, říká starosta Malesic Aleš Tola rozhnutí STAN.
4: Nyní jsme ve fázi, že páteřní řady se dokončují, je dokončen vodojem a jsme tady v takové klíčové fázi připojování jednotlivých domácností. I tam se snažíme jít maximálně vstříc obyvatelům a v podstatě tu veřejnou část přípojek dotujeme z 80%, tak aby ty náklady pro lidi byly minimální.
3: V Plzni začne v pátek multižánrový festival na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě se letos kvůli rekonstrukci náměstí Republiky a střechy katedrály přesune do areálu Depo 2015. Podle pořadatelů nabídne hudební program přes 150 účinkujících různých žánrů.
5: Festival v pátek zahájí Marpo, a to na hlavní scéně na parkovišti Depa. V areálu bude ale ještě druhá scéna v sousední autobusové hale. Další hudební a doprovodný program se odehraje u Ježíška a u Zemníku z Plzně. Julie Suchá, Český rozhlas.
3: V Karlových Varech začnou dnes večer platit první uzavírky související s cyklistickým závodem Czech Tour. Řidiči se nedostanou k divadelnímu náměstí. Dopravní podnik omezí i vybrané autobusové spoje.
6: Kvůli přípravám cílového prostoru první etapy cyklistického závodu Czech Tour dnes organizátoři od 19 do 22 hodin uzavřou divadelní náměstí. Na zastávky v této lokalitě se nedostanou ani autobusy městské hromadné dopravy čísel 2, 11 a 52. Sérii dalších uzavírek plánují organizátoři na čtvrtek do území mezi hotelem Richmond, Císařskými lázněmi a městským divadlem. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Ministerstva kritizují návrh státní kulturní politiky, kterou vytvořil rezort kultury. V připomínkovém řízení poslala desítky připomínek, zjistil to server iRozhlas.cz. Ministerstvo financí například nesouhlasí s navýšením peněz na platy. Podle rezortu dokument také překračuje působnost ministerstva kultury. Vnitro kritizuje, že dokument neobsahuje analýzu. Další rozpracování dokumentu doporučuje také ministerstvo školství. Rezort kultury teď musí připomínky vypořádat, aby dokument mohla posoudit vláda. V pondělí vyzvali ke stažení návrhu desítky profesních organizací a spolků. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy to tehdy odmítl.
0: Sport.
3: Český desetibojář Tomas Järvinen po dvou disciplínách odstoupil ze soutěže na mistrovství Evropy. Juniorský mistr světa z roku 2024 si poranil stehenní sval. Vilém Stráský je po třech disciplínách sedmý, Ondřej Kopecký 20. V dopoledním programu v Birminghamu obsadila Barbora Malíková na čtyřstovce v rozbězích 15. místo a do semifinále nepostoupila.
0: Počasí.
3: V noci čekejte podle nejnovější předpovědi jasno nebo skoro jasno, teploty 12 až 9, na Tachovsku klesnou až k 6 stupňům. Zítra bude většinou jasno, teploty 27 až 30, na horách vystoupí na 23 až 26 stupňů. Povane slabý severovýchodní až východní vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během nedobré, aby jo na druhém, tedy středním stupni.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Kolona se tvoří na dálnici D5 před Prahou od 3. kilometru a dopravní nehoda se došetřuje na Klatovsku u Hrádku na silnici mezi Kašovicemi a Puchverkem. Havarovalo osobní auto. Projíždějte opatrně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
7: Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jan Skládal. Dnešní pořad bude věnovaný chodské dechovce, tedy kraji kolem Domažlic. A proto si hned na úvod poslechneme řízný pochod Sláva Chodsku, který v roce 1932 složil Josef Flegel. A kdo to byl Josef Flegel? Především violončelista, hudební pedagog a skladatel, spojený zejména s pražským hudebním životem první poloviny 20. století. V letech 1898 až 1901 působil jako učitel hudby v Hořicích, poté jako solový violončelista vojenských orchestrů v Košicích, Terezíně a v Praze. V období první republiky působil v České filharmonii. Po roce 1919 si v Praze otevřel vlastní hudební školu, kde vyučoval klavír, housle a violončelo až do roku 1948.

Dozněl pochod Sláva Chocku, kterým se každoročně zahajuje i tradiční chodský bál v Domažlicích, který se zpravidla koná předposlední březnovou sobotu. Jak už zaznělo, budeme se dnes věnovat chodským dechovkám, které se v rámci tohoto bálu a chodských slavností o hudební doprovod pravidelně starají. Jako první si představíme horalku, kterou v roce 1973 založil vojenský muzikant původem ze Strakonic, pan Karel Bastián, a Václav Wiesner ze Starce u Gdyně, rodák z Nevolic. Následuje proto valčík Přijď k nám večer v úpravě Milana Hranaje, který v horalce sedával i za bicí soupravou. Ve studiu Českého rozhlasu Plzeň jej v roce 2002 naspívali Dagmar Maříková a Jiří Fajl.

Tak touto písničkou jsme pozdravili i všechny Pepíky. A tím se dostáváme k nástupci Václava Wiesnera, panu Josefu Kubalíkovi ze Štítovek, kterého srdečně zdravím. Následující polku Ošemetná láska složil Jan Čiviš z Holíšova, který s Horálkou léta hrával na baskřídlovku, zpívá opět pan Jiří Fajl z Domažlic.

Milí posluchači, posloucháte pořad Muziky muziky. Dnešní vydání je věnované aktivním chodským dechovkám. Po horálce, kterou od letošního roku vede kapelník Karel Benda, přichází na řadu dupalka kapelníka Michala Janci z Nevolic. Založena byla v roce 1990 a působí od roku následujícího. Její písničky si pro vás chystá kolega Jaroslav Tachovský, a proto si dnes poslechneme skladbu další chodské kapely, a to Vrchovanky z Mrákova. Dechová hudba Vrchovanka kapelníka Petra Němce, řečeného Bajsa, byla založena v květnu roku 1995 za pomoci Stanislava Švandrlíka. V roce 2008 natočila CD, ze kterého si pustíme chodskou lidovou písničku v úpravě pana Josefa Tumse z Blížejova Tamhle je háječek. Zpívají Martina Pincová, Jana Randová, Jiří Kuplík a Petr Němec. Hned po ní zazní i autorská skladba Josefa Tumse Studánka pod Čerchovem.

V roce 1997 založil ve Starém Klíčově kapelu Hájenka Miroslav Paleček, ve které 5 let působil coby umělecký vedoucí pan Karel Fictum. Na jeho odkaz dnes navazuje i kapela Regent. Psal se rok 2000 a v Domažlicích vznikla kapela Domažličanka Jana Mlezivy, kterou v roce 2022 převzal Jaroslav Řezníček, zvaný Švejda z Postřekova, a pojmenoval ji po své rodné vsi – Postřekovanka. Nyní se už pro nás chystá lidová polka v úpravě Milana Baginského Domažlická muzika. Zpívají Eva Dřímalová a Josef Kuplík, neboli Pepa Dvorák ze Spáňova, který je tváří Postřekovanky dodnes.

Ze studia rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí Jan Skládal. Závěr dnešního dílu věnovaného aktivním chodským dechovkám bude patřit opět do Mažličance, respektive Postřekovance a směsi chodských písniček. V úpravě Jana Čiviše zazní Mrákovská věž, Bořická šenkýřka, Vokolochodova a Já se vždycky bohlídám.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Milí posluchači, éterem se rozezněla polka autora Jindřicha Jindřicha s názvem Hančička. A to má hned několik důvodů. Ten první samozřejmě je, že právě začíná špalíček lidových písní a v něm bych vás chtěl pozvat do Domažlic na 72. chodské slavnosti a Vavřineckou pouť. Ty se letos ponesou v duchu 150. výročí narození právě Jindřicha Jindřicha. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Josef Kuneš.

Je to tak, 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť už doslova klepají na dveře. Již o tomto víkendu se otevřou brány města Domažlice tisícům návštěvníkům, poutníkům a milovníkům nejen chodského folkloru. Dovolte mi, abych vás prostřednictvím rozhlasových vln pozval na tuto jednu z největších folklorních akcí Plzeňského kraje a ve zkratce vám představil i letošní program. A začnu trochu nezvykle, odzadu. Nejvíce navštěvovaný a oblíbený pořad je totiž ten hlavní, závěreční, který proběhne v režii Josefa Jerábka a Kamila Jindřicha v neděli 16. srpna od 14.30 na pódiu u brány na náměstí. Jak už jsem v úvodu zmínil, bude i tento pořad věnovaný mistru Jindřichu Jindřichovi a nese název To vy jste ten skládač? Představí se něm všechny chodské soubory, dudácké kapely a hosté.

0: 72. chodské slavnosti a Vavřinecká pouť proběhnou v Domažlicích od 14. do 16. srpna, tedy už o tomto víkendu, a přinesou hned několik novinek. Jednou z nich bude slavnostní zahájení v pátek od 18 hodin na pódiu u brány, kterého se zúčastní zástupci všech 11 historických chodských vesnic. Moderovat bude Kamil Jindřich a hudebně program doprovodí domažlická dodácká muzika. O dalších novinkách jsem si před týdnem povídal s ředitelem Městského kulturního střediska v Domažlicích Patrikem Zuberem.
1: Pane řediteli, přinesou letošní chodské slavnosti nějakou novinku pro diváky, pro návštěvníky?
2: Určitě, my se vždycky snažíme, aby nějaké novinky jsme každý rok měli, a i letos jich máme několik. Jestli můžu říct za mě takovou největší, na kterou se nejvíc jako i sám osobně těším, tak to je spolupráce s Českým rozhlasem, kterou jsme letos zásadně rozšířili. Český rozhlas bude mít přímo před Městským kulturním střediskem kousek od Kašny, kousek od Domažlické věže, takovou svoji rozhlasovou zónu, kde vlastně budou známí moderátoři, budou tam moci vysílat písničky na přání, budou si tam diváci moci prohlédnout v neděli přenosový vůz, bude tam improvizované rozhlasové studio, bude se tam hrát, bude se tam tančit chodské kolečko, takže to bude, myslím si, hodně zajímavé a je to úplná vlastně novinka. Ale jestli můžu víc ještě říct novinek, tak třeba novinkou je ta pouťová zábava, která bude v zahradě Chodského hradu pod širým nebem. To bude v sobotu od 8 hodin až do půlnoci si budou moci návštěvníci zatančit při muzice dechové hudby Hájenka, takže to je taky taková novinka.

0: Velmi oblíbené bývají na chodských slavnostech pořady s Konrádyho dudáckou muzikou. Letos se Konrádyovci představí v tom vůbec nejatraktivnějším pořadu, bude jim totiž patřit v režii Vlastimila Konrádyho a Jana Holoubka dudácké štandrle, které proběhne na pódiu u brány od 23 hodin. Však je to také pořad, na který se ředitel městského kulturního střediska Patrik Zuber nejvíce těší. Ostatně poslechněte si sami.
1: Ta programová nabídka je opravdu bohatá, jestli si mám z ní vybrat, tak možná bych zmínil krátce dvě věci, na které se já hodně těším. Jednak jsou to zahraniční soubory, které letos budou dva. Bude tady soubor z Indie a soubor z Ukrajiny. Takže mě hrozně zajímá takové to vidět vedle sebe ty chodské kroje, indické kroje, ukrajinské kroje. Myslím, že to bude hodně pestré a bude to dosti zajímavé. A co se týká našich kulturních pořadů, já se přiznávám, že se vždycky nejvíc asi těším na dudácké štandrle. V posledních letech se mi zdá, že se soubory tak trochu i předhánění v tom, který předvede co největší taškařici, tak samozřejmě se vždycky těšíme, co to bude letos, protože to my nevíme do poslední chvíle. Letos tam bude Konrádyho dudácká muzika, takže předpokládám, že se bude hodně vzpomínat na Antonína Konrádyho, že tam budou veselé vzpomínky, poudačky a to, na to se hodně těším.
2: Bůl bych já to chlap, abych nechal milování, bůl bych já to chlap, abych nechal tak, abych nechal milování.

hezkou děvčí spát. Hezkou děvčí poleže ti hezký holky, milová ti ještě jedenkrát. Hezkou děvčí spát. Fanfrnok solo. A hudba. Hej, obca!

Z dalších každoročně se opakujících pořadů chodských slavností bych chtěl zmínit pořad z Plzeňanky za folklorem. Tento rozhlasový pořad v režii Pavla Maršáta se bude vysílat přímým přenosem na naší stanici Český rozhlas Plzeň. Představí se v něm téměř všechny chodské soubory a dudácké muziky a nouze nebude ani o zajímavé hosty. Moderovat bude naše milá kolegyně Michaela Vondráčková. Hned poté budou mít na jevišti hlavní slovo děti ze všech dětských chodských souborů. Od 14.30 pak nebude chybět ani tradiční postřekovský vokýnko, tentokrát s podtitulem Máme rádi Chodsko. A jako každoročně přijedou i hýťácí z Mrákova.

Od 18.30 v režii Martiny Pincové vystoupí chodský soubor Mrákov, který letos oslaví 65 let od svého založení. Moderovat bude Josef Nejdl. Hned po Mrákovských se představí v režii našeho rozhlasového kolegy Miroslava Šimandla přespolní lidové kapely v pořadu Výlety za lidovou písní.

0: Také v zahradě pod Chodským hradem se odehrají pořady, které jsou každoročně pevnou kostrou programu chodských slavností. Zmíním například pořad Bulačina s ženským pěveckým sborem Kanzoneta od 13 hodin, či pořad rodinné skupiny Kuželkuc a hostů s názvem Co vy na to, mistře Jindřichu, od 17.30. Hned na to od 19 hodin přijde na řadu domažlická dudácká muzika s pořadem Jindřich z repeticí, který budou moderovat Matěj a Zdeněk Vejvodovi. V neděli si pak na své v zahradě pod Chodským hradem přijdou milovníci dechové hudby. Z tak říkajíc přespolních účinkujících to k nám bude mít nejblíže cymbálová muzika zádruha z Dolních Bojanovic. Z trochu větší dálky přijedou folklorní soubory z Ukrajiny a Indie. Kromě dvou hlavních scén pod hradem a u brány bude připraveno i pódium na Chodském náměstí, kde budou probíhat dětská představení a koncerty nejrůznějších kapel, nejrůznějších žánrů.
1: Haty svatý, bav...

A čtvrtá vyšla jako obraz. Když mě nechceš, hrom tě rozraz, hrom tě rozraz na dvě strany pro falešní milování. Hrom tě rozraz na dvě strany pro falešní milování.

72. chodské slavnosti začnou už v pátek na pódiu u brány pořadem s názvem Ozvěny folkloru. Vystoupí v něm nikdo menší než Vlasta Rédl s kapelou a latinské rytmy si budete moct užít s kapelou Charisma. A protože s chodskými slavnostmi je neodmyslitelně spojena i Vavřinecká pouť, tak přidávám pozvánku na slavné mše svaté v sobotu a v neděli od 10 hodin na Veselé hoře v kostele svatého Vavřince. Milí posluchači, doufám, že mé pozvání na chodské slavnosti a Vavřineckou pouť přijmete a kdo ví, třeba se o tomto víkendu v Domažlicích potkáme. Pro tuto chvíli vám hezký zbytek večera přeje Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Správa rezerv půjčí cisternu na pitnou vodu třem obcím na Klatovsku. Z obytovny u Stocké nemocnice vznikly nové ordinace a pity pro zdravotníky. A zítra bude jasná obloha, teploty až do 30 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Správa státních hmotných rezerv půjčí autocisternu třem obcím na Klatovsku, které mají kvůli suchu problémy se zásobováním pitnou vodou. Obce Rejštejn, Otín a Nezdice na Šumavě si z cisterny budou plnit své vodojemy. Kromě toho je správa v kontaktu i s dalšími obcemi. Dnes to uvedl její předseda Pavel Švagre. Už dříve správa půjčila cisternu i obci Předslav na Klatovsku. Obrátit se mohou na správu starostové obcí, poté stačí vyjádření vodoprávního úřadu a schválení ministerstvem zemědělství. Stocká nemocnice opravila starou ubytovnu poblíž svého areálu. V přízemí vznikly dvě ordinace pro praktické lékaře a v budově také 11 bytů, které jsou určené pro zdravotníky. Z toho 7 nově zrekonstruovaných a zatím volných. Nájemníky nemocnice teprve vybere, říká její ředitel Daniel Heischmann.
2: Zatím vybráno nemáme, je to samozřejmě podle potřeby nemocnice a podle potřeby těch ubytovaných zdravotníků, pokud jsou z větší dálky, nemají svoje bydlení. Takže dostačující bydlení pro 1 až 2 osoby.
0: Rekonstrukce třípatrové budovy přišla Plzeňský kraj, co by zřizovatele na 18 milionů korun. Někteří chovatelé v Česku kvůli nedostatku krmiv způsobených suchem prodávají dobytek. Upozornila na to Asociace soukromých zemědělců. Důvodem je podle ní nedostatek sena anebo jeho rostoucí cena. Pro některé chovy je tak jedinou možností snižovat stavy zvířat. Ministerstvo před měsícem umožnilo kvůli suchu využít oznámení tzv. Vyšší moci, aby zemědělci nepřišli o dotace navázané na počet zvířat na hektar hospodářství. Extrémní sucho ale podle asociace vyžaduje dlouhodobější koncepci. Třeba v jižních Čechách cena vzrostla oproti loňsku na trojnásobek. Sport. Obhájkyně titulu Barbora Sémanová postoupila na mistrovství Evropy suverénně do finále na 200 metrů volný způsob. V semifinále byla nejrychlejší ze všech závodnic. Pátý skončil na evropském šampionátu v plavání znakař Jan Čejka. Na trati dlouhé 200 metrů ho dělilo od medaile 48 setin sekundy. Kapitán fotbalové Sparty Lukáš Haraslín přestoupil do saúdsko-arabského Al-Fatí. 30-letý slovenský křídelník hrál na Letné od roku 2021. Počasí. V noci čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty 12 až 9, na Tachovsku klesnou až k 6 stupňům, zítra bude většinou jasno, teploty do 30, na horách do 26 stupňů, povane slabý severovýchodní až východní vítr, a bio na druhém, tedy středním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: A nechybí ani informace pro všechny za volantem. Na dálnici D5 na 115. kilometru u Kladrub ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. A řidiče čeká zdržení také před Prahou od 3. kilometru. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní Jiřina Misíková nám napsala, my jsme rádi, že v poslední době hodně do Hezky česky píšete. Asi se shodneme na tom, že ani renomovaní moderátoři si s českým jazykem často nerozumějí. Chybuje se třeba ve skloňování číslovek, ve shodě přísudku a podmětu, ve středním rodě množném čísle, o tom jsme to mluvili minule, výslovnosti dítini, dityny. Zajímalo by ale hlavně užívání zájmena týž, místo stále častěji užívaného ten samý, jak je to závazné, týž a ten samý.
2: Musím paní Misíkové poděkovat za dotaz, protože vztah k těmto dvěma výrazům mám velmi podobný jako ona. Totiž to ten samý bylo dlouho považováno za nespisovné. Ovšem, i já jsem to tak cítila, zvlášť například v odborných textech, ale je to klasifikováno jako výraz hovorový. A hovorová čeština stále ještě patří do spisovné češtiny. Takže je to v pořádku, ale řekněme, že to je varianta k tomu týž, které je zase pociťováno jako výrazně spisovné. A další zdůvodnění, proč se mluvčí zejména vyhýbají tomu zájmenu týž, je jeho poněkud obtížné skloňování a my nemáme při běžné slovní zásobě nemáme dostatečný počet analogických slov, o jejich tvary bychom se opřeli, abychom si byli jistí.
1: Takže raději říkáme ten samý.
2: Ano, ano. Mm-hmm. Například se to srovnává s ruštinou nebo se slovenštinou, kde jsou taky tyto dlouhé tvary, ten istý, tot sámoj a podobně. Jsme si jistější tam, kde cítíme i to zájmenu ten a k tomu máme tu další složku toho slova.
1: Rozumím, no zkusme si to vyskloňovat. První pád týž, bez téhož.
2: Bez téhož mikrofonu, s tímž mikrofonem.
1: S tímž, ano.
2: S tímž
1: ještě
2: mikrofonem.
1: Ještě čtvrtý pád vidím.
2: Týž.
1: Týž mikrofon. Mm-hmm. O témže mikrofoně.
2: Ano, ano.
1: Nebo mikrofonu.
2: Mhm. Mm-hmm. A s týmž mikrofonem. A máme tam ještě možnost tentýž, což je stejně knižní, ale možná se nám to skloňuje snáze, s tím též, o tom též, vidím tentýž a tak dál. Možná jsme trošku váhali, možná je to vidět, že to slovo příliš často neužíváme.
1: A proto právě inklinujeme k tomu ten samý.
2: A to ten samý, to se nám skloňuje velice snadno. Tam víme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů, měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku dál přibývá počet OSVČ, celkem jich je víc než 1 200 000. Letošní úroda chmele bude podle pěstitelů až o pětinu horší než loni. A i zítra bude slunečno, teploty vystoupí ke 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Počet podnikatelů v Česku stoupl za první letošní pololetí o 23 tisíc. Celkem jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala víc než 1 200 000. Mezi podnikatele patří třeba i soukromí lékaři, umělci nebo zemědělci. Počet lidí, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní zdroj příjmů, stoupl o 10 tisíc. Nejvíc podnikatelů je v Praze a Středočeském kraji, nejméně naopak v Karlovarském a Libereckém kraji. Malé firmy s maximálně 9 zaměstnanci tvoří víc než 95% všech podniků v republice. Pracuje v nich tak víc než třetina všech českých zaměstnanců. Letošní úrodu chmele poškodilo hlavně sucho a vysoké teploty. Podle prvních rozborů má chmel také výrazně méně látek, které dávají pivu hořkost. Pěstitelé proto očekávají jednu z nejslabších sklizní za poslední roky, říká předseda Svazu pěstitelů chmele Jiří Smetana.
2: My pracujeme většinou s průměrným odhadem, že se v České republice urodí zhruba 6 000 tun nebo 6 000 tun plus. Teď pracujeme s nějakou takovou hypotézou, že budeme mít letos mezi 5 000 a 5 200 tun.
0: Zemědělci na jihu Čech musí přikrmovat zvířata na pastvinách. Tráva je suchá a dobytek už nemá co spásat. Někteří zemědělci kvůli nedostatku se nazvažují, že chovy omezí.
3: Ten porost je spálený na trout. Všem vozíme seno.
4: Tráva je podle farmářky Terezie Daňkové z Hoslovic na Strakonicku vyschlá na všech pastvinách.
3: Mladé jalovice vodíme domů, aby zbytky porostů na pastvinách nedevastovaly.
4: Zemědělci schání krmení v Česku i v zahraničí, říká ředitelka Jihočeské agrární komory Hana Šťastná.
5: Na krmení se prodává i méně kvalitní seno, které by v jiných letech skončilo bez palovně. Zemědělci seno schání například v Polsku.
4: Cena sena vzrostla ve srovnání s loňskem na trojnásobek, což je pro některé farmáře neúnosné. Proto zvažují omezení nebo zrušení chovů. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas. Sport.
0: Desetibojař Willem Stránský je po třech disciplínách desetiboje na mistrovství Evropy v Birminghamu sedmý. Ondřej Kopeckému patří průběžně 20. pozice. Největší česká naděje Tomas Järvinen už v soutěži nepokračuje. Juniorský mistr světa z roku 2024 odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu.
6: Tak už při stovce asi po 60 metrech mě zatáhlo v zaďáku a už tu chvíli jsem věděl, že asi není úplně dobře. Zkusil jsem ještě zabojovat na dálce, ale při druhém pokusu mi v tom píchlo při předposledním kroku a řekli jsme si s trenérem, že to asi nemá smysl zkoušet a přervat to. Počasí.
0: Zítra bude opět jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahu u Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. Kolona je z kilometru 35 asi na půl hodiny. V Praze pokračuje silnější provoz. V Novopatské se ucpává příjezd do omezení ve Kbelské směrem z Černého mostu je zdržení asi 20 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Má na svém kontě desítky rolí. Pro mnohé ale bude navždy princeznou Arabelou, která ji proslavila u nás i na Slovensku. Nejen o Arabele si budeme povídat. V českých kinech je teď film Šampion, ve kterém stvárňuje trenérku legendárního krasobruslaře André Netali. Jana Naďová je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Dodatečné povolení stavby na Klínovci zpochybnila nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová. Ústí nad Labem rozmýšlí formu uctění památky Vladimíra Párala. Zítra bude slunečno a teploty se znovu přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti dodatečnému povolení rozšíření SKY areálu Klínovec. Informoval o tom mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Rozšíření SKY areálu dodatečně povolil Krajský úřad Karlovarského kraje. Podle Bradáčové postupoval nezákonně, když lesní cestu označil za drobnou stavbu, přestože výrazně překračuje zákonný limit pro takovou kategorii. Díky tomu stavba nepodléhala tak přísnému povolovacímu režimu, což podle Bradáčové zasáhlo do veřejného zájmu na ochraně přírody, krajiny a lesa. Ústí nad Labem zvažuje uctění památky spisovatele Vladimíra Párala. Ve svých knihách se inspiroval právě Ústím nad Labem. Mezi jeho nejznámější díla patří romány Milenci a vrazy a Mladý muž a bílá velryba. Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický k tomu řekl.
4: My k tomu povedeme diskuzi, protože skutečně je to velká osobnost historie města Ústí nad Labem a zauvažujeme, jakou formu zavolíme, aby tady ten otisk po panu Páralovi byl jasný.
3: Vladimír Páral zemřel v pondělí 10. srpna ve věku 94 let. Prameniště, které zásobuje vodou velkou část Turnova a další okolní obce, bude zprovozněné do konce srpna. Českému rozhlasu to řekl ředitel svazu vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk. Historické prameniště Šlejferna stavbaři opravují. Stavba má téměř rok zpoždění, kvůli její náročnosti potvrzuje ředitel Hejduk.
5: Cíl byl jediné chytit co nejvíc vody, protože to souvisí s tím, že pokud jí bude hodně, tak ji bude moct pustit ještě do okolních obcí. To ani projektant nemohl vědět, když ten projekt provozu, tak jsme udělali sondy, ale opravdu, když ho zastavíte a vlastně toho celý rozeberete tu štou, tak vidíte, že to je trochu jinak. Sport.
3: Fotbalisty Sparty opustil kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník přestoupil do saúdsko-arabského týmu Al-Fatih. S fanoušky se rozloučil v emotivním videu na webu Sparty.
6: Verte mi, že to bolo jedno z najťažších rozhodnutí v mojom živote. Ponuka, ktorá prišla, bola len ťažko odmietnutelná, ale verím, že si ma budete pamätať v tom dobrom svetle. A aj keď samozrejme boli tam aj tie negatívne veci, čo sa týka niektorých zápasov, ale vždy som sa snažil urobiť maximum pre tento klub, ktorý je takým mojim druhým domovom. Nielen pre mňa, ale pre celú moju rodinu.
3: Haraslín působil na Letné od roku 2021. Se Spartou získal dva ligové tituly a jednou s ní ovládl domácí pohár. V české nejvyšší soutěži si připsal 131 startů a dal 47 gólů. Počasí. I zítra bude jasno, teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů, na horách bude kolem 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D8 je mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem obousměrně neprůjezdná. Uzavírka je mezi sjezdy na Velemín a na Teplice. Kvůli změně značení v tunelech zdržíte se tam asi půl hodiny. A pozor u hranic s Polskem, v blízkosti D1 se pazou kozy, tak opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Když se spojí dva správné lidské životy, může vzniknout láska, která překoná všechno.
8: Budeme vám vyprávět příběh manželů, kteří už oslavili smaragdovou svatbu.
7: Byly chvíle, kdy mohl přijít jeden od druhého. Ale anděl strážný je vždy ochránil, protože kde je láska, tam je život.
8: Osud jim nadělil zdravé děti. a štěstí, které si něžně hýčkají ve svých 75 letech.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořad o výjimečných osudech lidí, ale i o skromné lásce.
1: Ze stovek zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který se týká manželů Jany a Václava Soukupových z Přílep u Kroměříže.
0: Nedávno oslavili 55. výročí svatby. Milují se čím dál víc. Možná proto, že už vědí, jak se život může ze dne na den zkomplikovat.
1: Na návštěvu k ním jsme poslali našeho milého kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Je dobrý den.
4: Vy budete Jana?
3: Ano, my jsme vás vůbec neslyšeli. Vy jste přijeli tak potichu. Dobrý den, vítám vás u nás. Vždycky jenom slyšíme v rádii Patrik Rozehnal a víc nic. Pojďte k nám.
4: Nezavolá. No. Tak přijede. Tohle je kytička pro vás.
3: To je krásná, děkuju moc. My máme za týden výročí svatby, tak ona mi třeba vydrží.
4: Yeah.
3: Máme 55 roků za týden. Ta je krásná o srdíčka.
4: No jasně. Vy si to zasloužíte, ne, za ten příběh životní?
3: My jsme strašně z toho překvapení a nemůžeme se z toho zpamatovat.
4: Ale, tak máte ještě chvíli na to.
3: Ne, no, oni se tak počkali.
5: Dobrý den. Já ani neslyšel, já tam mám rádio. Já tam mám furt ty babské rádia takové, to poslouchám celý den a ty právě všechno, co je tako, to se týká tady tohoto. Takže to jsem všechno mamku nalákal, no.
4: Tak to je dobře, že posloucháte.
5: Jo. Já to mám dílně a všady prosím rádio sebou ven, bez toho se nehnu.
4: Výborně, no tak teď budeme poslouchat, ale my vás dva.
5: Jo, jestli to zvládnem.
4: Myslím, že jo.
1: Svůj společný život začali 28. června 1967 na svatbě. Nikoli své, ale na veselce kamaráda tehdy 16-leté Jany.
0: Její tatínek tam dělal šoféra, přivážel svatebčany a jí, mladé slečny, si nikdo nevšímal.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A pak se objevil takový silnější kluk a říká, co tady děláš? Kam, no mám za družičku. Říká, no moja sestra se vdává, já jsem bratr a jdu za svědka. A tak jsme se tak poznali, ale nic mi to nějak neříkalo. Jsem měla představu o klukovi jinačí. Ale pak začal mít o mě veliký zájem a potom po obědě, jak se začalo hrát, furt si pro mě chodil tancovat. Už jsem nesměla s nikým jiným chodit. Už si mě, jak když přivlastnil.
5: No a tak jsme tančili spolu hodně a jsme potom na to téma, ona ještě jezdila do Prostějova, do školy, na střední školu. No a tak jsem se jí ptal, jestli jako když přijede, jestli můžem někdy dojít. A říká, že jo, tak to začalo, že jsem začal jezdit jako k sestře zároveň a oni bývali sousedí, pomáhali, dá se říct. No a tak jsem se vždycky stavil za ňou a tak to začalo, že jsme spolu začali chodit. No.
4: Jak vám připadalo, jak se vám líbila, jaká byla, popište nám jí.
5: No, stála chudá, tož byla drobná, nebyla žádná velká, teď ona měla tak 50 kilo, myslím, a tak byla, hezká byla, to se nedá, že by byla jako nelíbila, líbila se mi hned na první pohled.
4: Co se tak v tom věku chemicky, nebo já nevím, odehraje, když dostane holka od kluka pusu, nebo kluk jí tu pusu vlepí, zatočí se svět, nebo jak to je?
3: Tož Vena byl takový, on to uměl. On si mě uměl získat, já jsem třeba neměla chuť. On to tak uměl se přitulit a přimazlit, že ani jsem nechtěla, bylo to.
5: No, ale přitom to byla jako první holka, já jsem měl předtím, jsem nechodil žádnou jinou holkou. Nevím, no, a byla to ta přitažlivost ženská.
4: Co tak jako vnitřně jste prožívali?
5: No tak Bylo to v člověkovi, že to prostě už se začal se těšit, že přijede na ten víkend dom v pátek a prostě bylo to už něco člověkovi zakořenilo, jo? Že ty city se více projevovaly. Pozná to, že je něco, že se něco mění, jo? Že člověkovi něco zakořenilo, dá se říct takového.
3: No, je to tak, je to tak. Začala jsem, už se blížil ten pátek, tak už jsem se začala těšit a už jsem si říkala, kam bychom mohli spolu jít, ale musela jsem se doma zeptat. No, ale nejhorší bylo, když jsem třeba přijela z internátu a měla jsem se pak učit na maturitu a Vena chodil z Přílep přes pole do Frištáka, to je takových 5 kilometrů pěšky a já jsem vždycky doma říkala, tati, já se musím jít učit, já budu mít zkoušky. A tak já jsem šla, my jsme tam měli takové políčko přes silnicu a stromy a jahody a já říkám, já se půjdu učit jahodám a vzala jsem si deku a jako sešity a Vena přišel zadem přes les a my jsme se tam učili. Já jsem se učila na maturitu a on mi nedal pokoj.
4: Vy jste se úplně něčemu jinému učili.
3: Ano, my jsme se učili a vůbec nám to nepřišlo, že bych se měla učit. Ale bylo to krásné, to zakázané je vždycky nejpěknější. Bylo to pěkné v té přírodě. Vždycky jsme měli rádi a máme doteď tu přírodu, že... A líbilo se mi, že byl aj urostlý. On tenkrát, jsem si říkala, tak abych věděla, že o toho člověka se můžu opřít a že mu můžu věřit, žádné tintítko, že? Bylo nám spolu dobře, ale že bychom uvažovali o něčem dalším, vážnějším, to nám tenkrát nenapadlo. Ale tak jsme začali spolu jezdit na výlety nebo někde do parku, na zámky a tak. Tak jsme se začali zbližovat a když jsem byla na internátu, tak mi psával dopise. A tak jsem začala taky psát, tak jsme si odepisovali a vždycky jsme si na tu obálku napsali naše heslo. Krásné je žít a to máme do dneska a tu písničku máme strašně rádi. A vždycky na tom každém dopisu jsme měli na vrchu napsané krásné je žít. A tak jsme si psali, až pak šel na vojnu půl roku, než jsme se ještě vzali, tak jsme si psali. No a pak to došlo tak, že jsme spolu chodili, já jsem pak začala pracovat ve Zlíně u telefonu a začal za mnou jezdit. A to bylo to, že začal za mnou jezdit, jsme se začali mít rádi trochu víc.
4: Co to je trochu víc?
3: Trošku víc, už jsme se báli dát napřed pusu, že třeba se mi něco stane, že otěhotním nebo něco. A tak jsme se začali zbližovat a zbližovat, až jsem byla těhotná. A tak teď co teď? Teď já jsem měla doma, my měli na žabární hospodářství, tak tatínek byl rád, že jsem byla jako kluk, vždycky jsem byla při ruce. A tak jsme spolu začali chodit a teď tatínek, když se dověděl, že jsou těhotná, tak z toho byl špatný, protože jsem měla 20 roků, ještě jsem neměla 19 a půl roku. A on si pořád myslel, že jsme malé holky, že ještě je čas na to, jenomže když se to stalo, tak bohužel se to muselo řešit, že?
4: No a teď rodiče se to asi dozvěděli, si myslím, možná až po tom, co se to dozvěděl Véna, nebo ne? Véno.
5: No, tak já jsem se to dozvěděl, jsem se to, že jako to je fakt. No, prý já jsem jako nedostal ty ženské věci, jo, měsíčky, jak se řekne. Říkám, nakonec se co? Tak se vezneme, není problém. Jenže byl problém s rodičmi a od manželky. Oni prostě, že měli to hospodářství, tak jsme chtěli svatbu. A to možná ještě i dřív, než jsme přišli do toho jiného stavu. To bylo, ještě ne... Teď jsou zemáky, teď budou žňasou a furt prostě byla práce a nebyla čas, nebyl na svatbu. Až se to prostě stalo, tak už ten čas se musel udělat a už nenadělali nic a tak jsme se vzali, aspoň k tomu došlo.
4: Takže i svatba se řídí zemědělským rokem, jo?
3: Ano, no. Ano.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Janě a Václavovi Soukupovým. Seznámili se na svatbě. Ona byla družičkou, on šel za svědka. Na svou svatbu si počkali celé 3 roky.
2: Brát se, jak se říká, museli, ale také chtěli. Milovali se. Jejich velký den byl naplánován na 1. srpna roku 1970.
1: Co se dělo den předtím? Jak se oba loučili se svobodou?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ten poslední večer, tak tatínek si ke mně sedl na postel, jak jsme se sestrou spávali jako dvojčata, a říkal: Jani, nerozmyslela jsi to? Nechceš zůstat doma? Já říkám: tati, ne. A máš ho vůbec ráda? Já říkám: tož mám, tatíšek, víš, že ho mám ráda. A zůstaň doma. A furt, jak kdyby mě přemlouval. Říkám: tati, ale to nejde už, nechtěl mě pustit z domu, nechtěl. A tak jsem se nakonec, jsme si poplakali tu poslední noc doma a šla jsem do Příleba. Už je to tak, jak to je.
4: Co vy ten předvečer svatby,
5: jo,
4: Véno?
5: Předvečer? No, předvečer svatby. Předvečer svatby jel ještě s manželkou, ty jsi měla jet pro svatební šaty, že? Ke švadleně, říkám, tak jsme jeli na motorce jako pro šaty. Jasně, tak jsem jeli a to ještě zase jsme se zastavili na našem místečku, jsme si poseděli, pokusali. Za mnou už tady čekali bratranci, že už tady byli odpoledne a my jsme přijeli o 9, o 10 hodinách se o to. No a tož já jsem říkal taky tehda, říkám, když se na mě tak dlouho čekali, tož já vám aspoň naliju štamplu. Jsem vzal sklinku, co byla po ruce, jsem mi nalil, tož to vypili. No, ty znám teda nalil, říkám, že to není dobrá. No, však ochutnej. Já jsem jim nalil vodu. Ze sklenky to byla voda.
4: Co si z toho svatebního obřadu nejvíc, kdo z vás pamatuje?
5: No a to takový utkvělo, že měli jsme, jak mamina měla dlouhý závoj, myslím ještě tak ze 2, ze 3 metry, že? A že jí to povedou družičky, jako jí to potáhla, aby to netáhla. A to se přecházelo z toho národního výboru přes náměstí takových 150-200 metrů, jo? A teď ten průvočel. A nejlepší bylo, když měla takového malého bratranca a on tu měl cylindřík, malý všechno. Joško, teď tě poneseš vlečku. A oni měli doma taky hospodářství, jako ta. A pro ně byla vlečka za traktor. A on chudák se rozplakal. Říkal: já tu vlečku neutáhnu. No, tak to je opravdu takový zážitek. Z toho na to člověk se vzpomene.
4: Pamatujete si ten první manželský polibek?
5: Jo.
3: Je, pardon. Ano, protože tenkrát byly závoje a ty závoje byly dlouhé a byly neprůhledné.
4: Já všechno dlouhý vlečku závoje.
5: No,
3: a teď ten závoj byl přehozený, takže já jsem byla jak bílá paní. On stál vedle bílé paní, mě nebylo vůbec vidět. A teďka on mě nemohl ten závoj vyhrnout, dostat, aby mi tu pusu mohl dát.
5: Opravdu, dostat se k ní, což už jsme měli za sebou, ty polibky, takže to mělo být oficiální a museli vydržet, že jsem to odmotal s takovou.
2: Po svatbě se nastěhovali do domu Václavových rodičů, kde měli pro začátek jen jednu místnost a koupelnu na dvorku.
1: Šťastná a veselá Jana brzy poznala, že bydlet pod jednou střechou s tchyní nemusí být vždy dobrý nápad.
3: A jako napřed se mi ta maminka zdála Venova fajn, ona taky jako veselá, taková řečná, jak sestra jeho, jenomže ona začala být taková, jako panovačná, jak když to musíš, to udělej a tak. A teď já jsem byla mladá a teď přišlo, že aj to mimčo a ona, musíš to obléct, nedělej to a začala. A Vena je svůj a jednou, my jsme tady měli jako ložnicu dohromady všechno, tak on mi, já jsem měla doma ve zvyku, jsme vyvětrávali peřiny, vždycky se to dřív dělávalo, v sobotu se gruntovalo, vyhodili se peřiny a Vena mi vyhodil peřiny tady na dvorek a máti vyletěla a říká, prosím tě, proč vyhazuješ peřiny, to mi to nikdy neudělal, to nemůžeš udělat aj my. A Vena tenkrát i řekl, mami, ale já už jsem ženatý, já mám manželku, vám to může udělat, on rodičům vykál, vám to může udělat tata. A on jo, to začal všechny problémy těma peřinama, že on se postavil, že řekl, ale mamo, vy máte tatu, já už jsem ženatý. A to vám řeknu, to bylo hrozné. To byl takový, ona začala jakdy žárlit, všecko bylo najednou špatně, nic jsem neudělala dobře, já jsem tady vždycky zašla, začala jsem brečet. Ta maminka se tak změnila, že všechno jí vadilo. Já jsem se snažila jí umýt okna nebo něco, dvůr zamést nebo takové ty práce, co jsem doma dělávala. A proč to děláš? A na co žehlíš montérky? Kdy to je zbytečné? Všechno jsem prostě nevěděla, jak jí mám vyhovět. A tím začaly ty problémy, teda naša komnata. Temná, že jsme si s nima přestali rozumět.
1: Tím ovšem počáteční problémy neskončily.
2: Připomeňme, že v té době byla Jana ve čtvrtém měsíci těhotenství a těšili se na příchod svého potomka.
1: Netušili, že jen zázrakem zůstanou spolu. Krátce po svatbě se totiž vydali vrátit půjčené stany svému bratranci.
3: My jsme jeli z Přílezné, vyjeli a tady za Přílepama byly v Holešově kasárny. A tam stáli dva vojáci a jeden voják měl nohu v krvi. A byla ta motorka stála. A teď nás zastavili, tak jsme zastavili. A ten jeden voják říká, mohli byste nás zavést do Holešova na polikliniku, on má roztrhlou nohu. Tak Vena udělal lůžkovou úpravu, jsme tam toho vojáka položili, já jsem si sedla dozadu, jeli jsme na tu pohotovost a jsme ho nechali, nahlásili jsme to jako na policajty a jeli jsme. A já říkám, Veno, ale já si chci sednout vedle tebe, dostali jsme od našich auto jako MBčko staré, jako svadební dar. A on říkal, ale seď vzadu, však už jedeme k vašim, to je kousek, zůstaň sedět vzadu.
5: Tak naštěstí mě poslechla. My jsme vyjeli na silnici, to bylo z boční silnice na hlavní, a jeli jsme, za mnou jelo auto a to začalo silně pršet. A my jsme zátali za horním lapačem, byla taková mírnější zatáčka. No ale já jsem viděl teď, jak se blíží a světla do protívky. A pak to už opravdu ho to vyneslo, do čelní náraz nám dal, vytočil si nás a do té pravé strany se zaril. Prostě to auto zlikvidoval úplně na sračku. Kdyby ona ležela nebo seděla vedle mě, tak nebyla.
4: Ale co se stalo vám tedy z hlediska zdraví, jak jste to odnesli?
5: No tak já jsem měl přeraženou nohu, měl jsem taky jako zešrubovaný, měl jsem tam 41 cm platinu drát do tohoto a byl jsem operovaný to jako všechno a tak byl jsem, já jsem zůstal v nemocnici, myslím 2 měsíce jsem tam byl ještě jako manželka, tož ta 12 žeber zlámaný, lopatku zlámanou a otřes mozku. To měla celou jednu stranu, měla celý to zlámaný všechno. Tož odležela si tam taky svoje ten měsíc, ale já jsem tam byl 2, no. No a pak ještě taky, pak, až se trošku mohli jet, tak ji sestřičky dovezeli za mnou na vozíčku, aby se podívala na mě po měsíci.
3: Tak sestřičky mě nalozili na vozíček a oni nám udělali, oni byli tak perfektní, oni udělali z melou na bouli. Takové ovoce do toho dali, takový misu a teď jeli se mnou za ním na pokoj, aby jsme se podívali, jak vypadáme. My jsme se neviděli. A tak jsme tam dovezli nás tam a přivítali jsme se spolu, dali jsme si pusu, pohladili jsme se a že si dáme na přípitek tu bouli melounovou. Bylo to takové krásné, že nám tady toto umožnili, že nám zpříjemnili ten pobyt, no ale já jsem pak jela doma, manžel potom ještě přes půl roku ma rodil s tou nohou, no a stavba, tady to bylo všechno rozkopané, rozdělané, takže to, ale zvládli jsme to všechno, zvládli jsme to, porodila jsem toho staršího, jak mi dali tu morfio v tom třetím měsíci, tak jsem ho porodila a doktor řekl, že nemusí mít prstečky, prstíky, jako, nebo toto, že aby jsme počítali, že to nemusí být dobré, když je to morfium pichle, že do třetího měsíce je to nejnebezpečnější. A tak nakonec se narodil krásný, pěkný kluk, hodný, je doteďka furt. Tak je to takové krásné, dobře to dopadlo. No a potom za 3 roky, necelé 2,5, za 3 roky jsem byla zase těhotná.
4: Zase náhodou?
3: Zase náhodou. To jsme neplánovali.
5: Za 3 roky.
3: To jsme neplánovali. No necelé 3 roky jsou od sebe, no. A to jsem dělala ve Zlíně u spoju, telefonistku a my jsme toho staršího měli 3 roky, už ho vzali do školky tady v Přílepích. Tak měli jsme starého Warburka, ještě on strašně žval ten Warburg, to byly takové hlasité auta. A tak on nás dovezl ke školce a teďka, že bylo to v únoru a byl takový u školky, jak se chodí do vchodu, tak tam byl poprašek sněhu a my jsme nevěděli, pod tím byl led. A jak jsem šla s tím Peťou, s tím starším, že ho povedu do školky, tak mi ujela noha. Měla jsem sukňu a kozačky šněrovací. Já jsem spadla a mi normálně vylezla kost té kozačky. Já jsem si tam zlomila nohu.
5: Kost jí trčela ze šněrovací boty ven. Normálně jí trčela ven kost. No a tak říkám, tak hodil jsem to, že jsme znali, že to jsou ty v školnicu a všecky tam, tak říkám, jim strčil za dveři, říkám, honem, ať to postarají o kluka, že jedu do Holešova. Potom hned jako vzali do tohoto, srovnali vizuly a musela jít do Kroměříže zavíst, protože tady to byla poliklinika, tam sádrovali v Kroměříži a všechno nemocnice, tak ji zasádrovali tu nohu taky prostě a dostala sádru až po vrch jako na týmto. Byl to šok, no ale zase byla starost jedna navíc. A tak bylo to náročné, říkám, a čím ale co jsme více zažívali, tak tím jsme se smilovali. Jsme byli jeden pro druhýho oporou, co se nám tak jako si myslím, že opravdu platilo. Že si toho člověk váží si toho, že je jeden druhýho více.
3: Postupem času, když přišly děti a když jsme začali stavit, tak se mi víc a víc s ním lepší žilo, protože on byl fajn a všechno uměl a uměl to se mnou. Takže já jsem ho měla čím dál ty radši a teďka na stáž je to stejné. Pořád se mi líbí a pořád říkám, to by to ale pasuje. Když vysleče ty montérky a obleče se v nedělu, když jdeme třeba do kostela nebo k dětskám, obleče se pěkně. Kam to by to tak pasuje, ty jsi furt tak šikovný.
5: Taky jsem si toho vážili, jako mám ju rád furt, to se nedá nic říct, že na tímto jako, protože opravdu jsme spolu něco prožili. A prožili jsme spolu kus života, aj pěknýho, aj byly starosti různý, ale tak a my už těch 55 roků to táhneme spolem tu káru, no, takže myslím, že opravdu jsme si na sebe zvykli, už víme, co v nás je, dá se s jedním druhým, takže aj svoje slabosti známe jedného druhého, takže záleží na tím, jak se zachová, vždycky ten jeden nebo druhý. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Manželé Jana a Václav Soukupovi jdou bok po boku životem už více než 55 let.
2: Jejich milované děti Petr a Marek přišli na svět v plném zdraví, i když se jejich otec bál o život své ženy.
1: Jak ale kdysi řekl Michelangelo Buonarroti, láska vítězí, i když je strach sebevětší.
2: Měla někdy Jana strach o svou lásku, o Václava?
3: Měla jsem hrozný strach, protože on taky, když jsem byla v lázních, si zlomil nohu, ale to naštěstí kluk ze Zlína přijel, opatrovali ho, ale když mu tak před 11-10 rokama diagnostikovali rakovinu tlustého střeva a řekli, že bude mít vývod, tak jsem se strašně o něho bála. A my jsme tak průměrně věřící, takže já jsem měla i na hostýnek, jako tam jsem se, to bych neměla říkat, jako za něho. A vždycky jsem si věřila, že když člověk něco věří, tak si říká, když něco věří, že se to vrátí a že to bude všechno dobré. Ale když oni mu řekli, připravte se, že bude mít vývod, nemusí to být dobré, když mu vzali 60 cm střeva a říkali to už je skoro po 12, měli jste přijet dřív, ale on je takový neposlušný, on, když on něco bolí, on nechce jít doktorovi. On jde vždycky, až je skoro pozdě.
4: Já jsem neměl strach nikdy o sebe, a i v nemocnici. Vždycky jsem myslel na to, že kdyby si něco stalo, že zůstane sama. To je horší pro mě. To jsem si byl vědom, že prostě bylo by to zlý pro ně, kdyby byla sama bez mě. Nevím.
5: Posílali jste si v myšlenkách třeba sílu vy doma, ven a v nemocnici?
3: Ano, já jsem kolikrát říkala, ven, prosím tě, vydrž, bude dobře, bude líp. A já si myslím, i třeba ten večer, že taky na mě, jsme si na sebe mysleli, pak když jsem za ním přijela, říkala, co jsi dělala, já jsem zrovna na tebe myslela, říkala, ano, byla jsem na zahradě, seděla jsem a vzpomínala jsem, aby byl zdravý. Taky jsem se o něho bála, jsem si říkala, kdyby, a já nebyla, ale on je takový člověk, že on si se všetkým poradí. Kdybych já tady nebyla, tak on si uvaří, uklidí, upeče, uši je na zahradě všechno, ale já ne. Člověk není zvyklý se s takovým něčím setkávat a taky se z toho dostal, vykulíroval se z toho, ale vždycky je nějaký ten andělíček, strážníček, který při nás stojí a vždycky to zlé nám pomůže překonat. To je takové, opravdu věříme na to. Zatím je to 10-11 roků a zatím je klid, že to jako to střevo, ale bála jsem se o něho hodně, protože přece jenom děcka nám odešly a už jsme zůstali jenom dva. Máme přátelé, máme rodiny, sestry, jako, ale jeden druhého, když třeba večer jdete sám do ložnice nebo ráno vstáváte a to postel je prázdná, je to takové smutné. On, a i když přesto, že jezdil v práci, jak on chodil do práce, jezdil do světa jako montér, takže jsem byla zvyklá, že je. Ale vždycky bylo zajímavé, že třeba jsem dostala záchvěr, já jsem se začala dusit a když nebyl ve světě a byl ve Frištáku v tom družstvě, on jak kdyby to vyjelil okolo něco kupovat do Holešova. A teď, jak to nebyly mobily ještě, a teď on říká, co je, ahoj, říkám, že mi to tak zlobí. Tak on přijel, pichl mě a jel dál. Takže on vždycky jak kdyby vycítil, že potřebuju pomoc. Já když jsem nemohla, tak já jsem tu injekci vypila, ale to nemá takový účinek, jak když se to pichne do té žily a že to účinkuje okamžitě. Ten Véna, jak kdyby to tušil nebo něco, tak zrovna jeli okolo něco nakupovat do toho Holešova.
5: Myslíte si, že to je nějaká telepatie, napojení dvou duší, Véno?
4: A tak já myslím, že že jsme hodně na sebe navázáni. Že prostě myslíme si, přijel jsem z práce, já jsem myslel na, no já jsem měl, že si prostě, jak kdyby to ten člověk vycítí něco, že se něco děje, jo? Že to opravdu, něco z nás prostě, prožili jsme právě, že ty hodně, dá se říct, a že nás to moc spojilo.

0: Jakoby jejich láska byla vykoupena řadou zkoušek, potíží a ran.
1: Jana a Václav si váží každého dne. Jeden druhého, života, který jim byl dán.
0: Chtěli jsme jim říct, jak je obdivujeme. Proto jsme Patrika rozehnale poprosili, aby jim tajně u nich doma nainstaloval velké digitální rádio a předal dva zlaté hrnečky.
2: To neříkejte ani ze srandy. My jsme o těch dárkoch vůbec nevěděli, ani vůbec, že to něco obnáší. My jsme si mysleli, že to normálně přibije hotovo. To je jak každý druhý. Jste tak hodní.
3: Jo, to jestli tak jsme vděční za všechno, ale tak nemusí nic být.
4: Tak jim to stálo za to, aby takový malý dárek jsme mohli předat. Tak máte ho tam na stolečku, tak se na to pojďte kouknout.
2: Rádio, hrničky.
3: Jej.
2: My máme hrničky a my už jich máme oťukané. Ty poměrně jenom na nedělu. Ty jsou krásné.
3: A rádio. To je rádio, jo?
4: Velké digitální rádio, ať si nás můžete poslechnout. Je to těžký?
2: To je na gumičku nebo na teď zkus. To je krásné a moderní.
3: Kvalitní poslech, jako jo?
4: Posloucháte rádio všude.
3: Všude. Na stálo mám rádio v dílně a jinak mám přenosný taky. A to chodí se mnou všady. A co na zahradě a co u ryb, tak prostě tak je to.
2: Co se tady pouští?
4: No? Všechno.
2: To přijde.
4: No. Máme i návod, nebojte. A máme i přívodní kabel.
3: Děkujeme teda moc, opravdu.
2: To je strašně krásný pozdrav a že moc děkujeme. Že to je překvapení, jak hrom tady toto. Fakt, už jsme si zasloužili, máme staré všecko. Máme jedenkrát zase nové a ty hrničky jsou krásné. Moc za ně děkujeme.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali na dnešek, nám vypráví manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku.
2: Nedávno oslavili 55 let manželského života. Rok co rok na výročí jezdí do svých milovaných Beskyd.
1: Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
2: Zkusili jsme to ověřit roztodivnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
3: Kdy byla první pusa?
4: No to bylo, myslím, ještě ten den, co jsme se poznali, co čekala na svatbu.
5: Ale myslím, že na té svatbě to nebylo, mám dojem. To je hrozně dlouho.
3: Jaké kytky máte ráda?
5: Já mám ráda červené růže.
3: A jaké kytky má ráda?
4: No tak růže, to je.
3: Jaký jste měl tehdy účes, když jste se poznali?
4: Dřív byl, jak se říkalo, chodilo i na Ježka, ale Holandian, na holandské, Holandian, se říkali, jako zastříhnutý vlasy, jako na účes, a měl jsem další kotlety.
5: On měl takové dlouhé tady ty licouse a naši to neměli rádi. A tak tatínek mu říkal, já ti

0: No tak mamka chodila, když nemohla, když byla třeba vlastně, tak jsem chodila já.
1: Kdo chodí s košem?
2: Na odpadky. Myslím, že víc já. Víc já.
0: Tak dá se říct na stejno, ale to...
1: Nikdo víc? Někdo, není někdo, kdo by převažoval?
0: Ne, ne.
1: Jak řešíte hádky?
0: Nemluvím.
2: Tož on je takový přímý. Takže já se snažím nechat a pak se snažím udobřit. Ale přijde i on, taky přijde.
1: Večer. Raději ostré světlo nebo přítmí, lampičku, co?
2: My máme rádi svíčky. Svíčky a takové přítmí a víno.
0: Radši mám čáty vždycky tak při svíčkách. A i venku, když sedíme u krbu, tak tam svíčky zapálí a tak při... Pokud nehrajeme náhodou, ještě se nudíme, tak hrajeme karty spolu. Tak to si svítíme tam u krbu, protože to by jsme na to viděli, ale jinak svíčky.
1: Jak vám vaše žena říká, když se rozčílí?
0: Ona neumí nadávat, mamina. Ne, ona to, na to není.
1: Jak říkáte svému muži, když se rozčílíte?
2: Já mu říkám pořád stejně, já říkám Veno.
1: Jaké jídlo od ní máte nejraději?
0: Nejraději? Co je jistota vždycky, tak jsou to řízky.
2: Ale asi ty řízky.
1: Kde nejdál od domova jste se měli?
0: Což nejdál, co jsme... No, v Egyptě, no.
1: Kde nejdál od domova jste se spolu měli?
2: Ježinko, to. Asi, když jsem bydlela na Pahedlích, na Svobodárce, jak jsem tam začala pracovat, tak tam za mnou jezdil. To bylo asi po první ze začátku nejdál. Ale pak asi v Tatrách, když si neříkal Tatrách, my když si šli to magistrál a byl tam takový pěkný koutek na kameni, na skalách. Tak, myslím, že to bylo, ale je to, ale když si na to vzpomenu zpátky, asi tam to bylo nejdál.
1: Jo. Nemohlo u toho být víc vedro a třeba moře?
2: No, u moře taky. U moře taky, ale tak je to, ale je to pořád pěkné. Když člověk to veme zpátky, tak je to pěkné.
1: Kdy vás naposledy plácnul přes zadek?
2: No, tak on se chvilka přejde, štípne, nebo tak plácne.
0: Tak to není tak dlouho, to já dá se říct, i každý den mi lepnu, aby upozornil, co tak podpíchnout.
1: Máte nějakou libustku při milování?
0: No tak, když tu mamku trošku pozlobit, jako, tak ju začnu chytat, polechtat na uchu a to nemá ráda moc.
1: Má nějakou libustku při milování? S tím by vás škádl třeba?
2: On se rád mazlí. On se rád mazlí. On má rád takové, jak se říká, ty předehry.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: V závěru svého života už člověk přemýšlí, co by chtěl ještě zvládnout a kolik dní mu osud dopřeje po boku svého milovaného.
5: Co by si přáli ještě stihnout a prožít, Jana a Václav Soukupovi?
2: Myslím, že ty by se ještě rád podíval někde v zahraničí, že? Ne.
0: Tak.
2: Ještě dokud můžeš, no, dokud tak, můžeš dokud. Chodit. No.
0: Je hezký, je to, člověk se podívá ven ještě někde, ale furt ještě ty moje splněné sny, ještě furt ještě, to jak jsme byli v Tatrách, tak už jsem nezvládl, co jsem zvládal dřív. A chtěl bych to zkusit ještě si překonat znovu aj to, co jsem dělal. Ještě mám dva takové, Popradské pleso a ještě aj ty vodopády. To jsme nestihli prostě, bylo málo času na to. Už nejsme tak rychlí, jak jsme byli dřív za mladá, ale to ještě... Nejsme nároční, jak mě stačí, když jsme spolu a si hora. A vím, že mamině je dobře dýchání, mě je tam dobře, že je tam prostředí pěkný, takže jsme spokojeni i s tím.
2: Já si myslím, že jo, že to, aby jsme spolu byli ještě dlouho a oba dva, jednou by bylo smutno. Už jsme si narodili na svatební oznámení, už nikdy ty a já, ale navždy my. A to se snažíme dodržet a asi myslím, že je to aj pravda, dokud budeme dva, tak to bude dobře. Že?
0: Jo, já si myslím taky, říkám.
2: A to potřebujeme všetci, to zdraví, vy jste mladí a my také.
0: Takže, a přejem to každému.
2: A každému, abyste si taky užívali, dokud můžete. A ty důchody, co máme, jsme dva, nám to stačí. Jako opravdu, my neutratíme.

0: zbytečně a nám opravdu, když jsme dva, tak jsme spokojení. A to zdravíčko k tomu, tak co?
1: Co k té lásce stačí?
0: No já si myslím, že v tomto věku ta láska, to už je jako více kamarád a o to, že my jsme stejně staří, že si můžeme všecko říct. Že jsme takoví, že máme stejné zálíby, stejné koníčky a tak si myslím, že je to o tom, že jsme takoví už zžití spolu za ty roky. Ta láska je taková, že se o něho pořád stejně bojím. Je to takové, na každém kroku, když jde na zahradu, tak se bojím, aby tam nespadl. Pořád mám o něho strach. A když jsme spolu vedle sebe, tak rádi, když večer uleháme, se držíme za ruky, nebo ráno, že se pořád ještě dáme tu pusu na dobrou, na to dobré ráno. A to je takové jako normální, ale pořád to děláme každý den. To si myslím, že to nám stačí k tomu, že se cítíme vedle sebe a že si to nemusíme říkat, že se máme rádi.
1: Neměnila byste?
0: Ne, neměnila bych vůbec. A kdybych se měla vdávat, tak bych si ho vzala zas. Kdybych ho měla znovu, protože je takový, říkám, on je hlasitý, takový všecko, ale mám ho ráda. A když on někde odejde, je tady v baráku ticho. A já mám ráda jeho hlas a jeho brblání. A i to, když přiběhne, chytne mě nebo tak, to by mi moc chybělo. Když byl v nemocnici, tady byl strašně ticho. To strašně chybí, tady to ten druhý. A to, jako jak říkáte, že se ztratí třeba moji rodiče, možná vám říkal můj staříček s babičkou, oni zemřeli do týdne. A to jako bylo to kruté, ale bylo to krásné, že oni se měli tak strašně rádi, že zemřeli opravdu do týdne a je to hrozné dva pohřby, ale to, že zemřeli spolu. A to jsem říkala, kdyby se podařilo, nechci si to přát, ale aby jsme tady nebyli sám každý a dlouho. To je smutné, pak ten život není. Maminka vždycky říkala, jak odejde štětinek umřel, že to odejde půl člověka. A myslím si, že je to strašná pravda. Tady toto. Že to tak.
2: Kdyby se nám to podařilo, bylo by to krásné odejít spolu zároveň, protože věděl bych, že je o ní postaraný a že jsme spolu prostě, zažili jsme spolu pěkný život, držíme jeden za druhým, jeden pro druhého dýcháme, žijeme spolu. Já jsem měl mamču rád jako hned od začátku, jo, a mám ji, dá se říct, opravdu rád celý život a čím jsme jako starší, tak teď jsme na sobě vyzávislejší, no ale ta láska, to se nedá popsat prostě tak jako to nikam. To se nedá koupit, ta láska, ani vyslovit slovy, co by člověk pro všechno byl schopný pro ní udělat, pro manželku jako. Hodně pro mě udělala, vážím si opravdu od srdce moc.
1: Milujete ji?
2: No jo, to stále, to.
1: Milujete ho?
0: No strašně, a říkám na stáří pořád, protože on je takový, říkám, takový furt drcá, furt takový mazlivý a furt takový. Mám ho ráda strašně a moc se o něho bojím.
1: Která poslední slova byste si třeba chtěli říct?
2: No takže já myslím, že oba dva bychom řekli, že miluju tě. Myslím, že to máme oba dva stejně. To by bylo to nejsilnější, co člověk by mohl udělat pro druhýho. Jo, určitě to. Děkuji za to.

0: Jana a Václav Soukupovi poznali, že láska je jako řeka, která nikdy nevyschne. Jako dravá bystřina přinese na začátku vášeň a ve stáří klid a sílu. Oba sní o tom, že jejich řeka života je donese až do moře klidu.
1: Jak napsal Honoré de Balzac, láska nás vede na cestě životem. Tak se jí nechte vést i vy.
0: Když uvěříte lásce, půjde spousta věcí snadněji. Najdete klid, bezpečí a sílu, která překoná všechny nesnáze.
1: To dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Policie v Česku dopadla 4 členy mexického kartelu. Za nájem státních pozemků s původně sovětskými budovami musí firma doplatit přes 6 milionů korun. A i zítra nás čeká slunečný den a teploty mezi 25 a 30 stupni. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Policisté na českém území v červnu zadrželi 4 členy mexické organizace nazvané Kartel Jalisco Nová generace. V Česku se pokoušeli získat zbraně a střelivo na boje proti konkurenčním kartelům nebo proti policii. Informovala o tom agentura AFP. Americké úřady podle ní už muže formálně obvinili z obchodu s drogami a zbraněmi. Na jejich dopadení se podílela i česká policie. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.
2: K vámi uvedenému případu lze pouze sdělit, že jsme poskytli americkým kolegům součinnost, nicméně s ohledem na charakter případu není možné v tuto chvíli věc více komentovat.
0: Dva Mexičany už podle AFP české úřady vydali do Spojených států, zbylí dva na vydání čekají. Podle americké justice jim hrozí doživotí. Spojené státy loni kartel zařadili na seznam teroristických organizací. Za nájemné za pozemky s ruskými budovami v pražských Stodůlkách musí firma Simply Service Rent státu doplatit 6 milionů 300 tisíc korun. Rozhodl o tom pravomocně Městský soud v Praze. Na státních pozemcích stojí administrativní a bytové domy, které postavil Sovětský svaz na základě smlouvy z roku 1980. Rusko je pak převedlo na firmu Simply Service Rent, která v minulých letech platila nájemné. Podle státu ale nebylo dostatečné. Soud se nakonec přiklonil k názoru znalce, který požadovanou částku snížil kvůli zastavěnosti pozemku. Výsledek uvítal právní zástupce firmy Vladimír Zoufalý.
3: Konečně je to rozsudek, který je v intencích judikatury nejvyššího soudu. Zatímco žalující strana jako nechce uznávat a pořád se drží nesmyslného způsobu určení výše nájemného bez ohledu na to, že ty pozemky jsou zastavěny.
0: Výstava české grafičky a výtvarnice Evy Chudomelové dnes začala v Písku. Její umění popsala kurátorka výstavy Zdenka Roša Ženíšková.
4: V obrazech celkově i v těch kresbách, co tam uvidíme, je vlastně především taková jako hravost a lehkost, protože Eva Chudomelová tvoří potěšení, pobavení a je to pro ní hra, kdy může vstoupit mimo tu realitu každodenní.
0: Výstava s názvem Až zakuká jelen potrvá v Písku do 25. října.
1: Sport.
0: Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži pátý na trati 200 metrů. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy. Obhájkyně titulu na trati 200 metrů kraul Barbora Sémanová postoupila suverénně do čtvrtečního boje o medaile. V semifinále byla ze všech nejrychlejší.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme opět jasno a teploty se dostanou na 25 až 30 stupňů. Na horách bude kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 čekejte zdržení na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy. U Bezděčína na 40. kilometru pracují silničáři. A v Praze počítejte s omezením, na Hlávkově mostě mohou se tvořit kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

mé duši dávné ohně planou. Když sám se toulám pokojem, šarm s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

vždycky místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí. Moudrost je zvědět,

ohně planou. Když sám se toulám pokojem, šalám s kouzlem pláchli někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života? Pane doktore.
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu. Jo. Ne. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad. Jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? Prostě my máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale
3: ano. Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Je? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce. Se líbí pánu.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokyvují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano.
3: Jo, tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ano. Ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak prosím vás, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na
2: by...
4: tom docela podobně jako tady pan doktor, protože...
2: Taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě, co si budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám. A je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? teď jste si teda naběh, prosím vás, 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už jste herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak je...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, ano, chatičky, jen... vohýnky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mě hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi.
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to
3: příliš.
2: To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo? Koukadle jako zrcadla, myslíte, že to zabírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu. Jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako,
2: no na jo, to, pane doktor, ale
3: co
2: když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: Asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. Jo, to... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metrák vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát. A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeňourek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý den kluk objímal tu holku nebo holka kluka a já jsem tam vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog doktor Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárníme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledníka, je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají, jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jeden z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde, to nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pak s tím přidá, ty rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na kterých žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkanej, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano.
2: Jo?
0: Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, já mu říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastrývá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že
0: to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší.
2: Ano.
0: Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil.
0: Samozřejmě,
2: ano.
0: Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě, že to musí. Já řekl, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vyjdeme z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je.
5: Čím byste začali?
0: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má pravdu.
0: Já se dážu.
1: No
0: se
1: ano.
0: Dážu. No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. Doopravdy.
1: No to
0: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radšte mít mateřské znaménko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
0: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tam jenom...
0: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to, já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství no. Daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v příjmem, tak i v přenesném smyslu. Proč to leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za leze... čím?
0: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
0: No jo, no tak já už jsem z červené knihy nedávno vyrostl. Manželství opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To je opravdu ne. Asi to má nějaký jiný smysl. Protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhý. Jo.
1: To je.
0: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
0: že jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to být, už zase pozor.
0: Nesmějí no. Tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
0: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Tohle stačí, já
0: ale
5: jsem se ptal,
0: svoboda,
5: s čím začít vlastně.
0: Svoboda, tolerance, humor, samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No vážit si musí jeden.
0: No a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo, tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle, kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? O sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy to bylo?
2: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát říkalo čumák na čumák, ale tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pěničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože...
3: Jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli tyhlety a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70-letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šrouje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Hornička, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyskoušel.

0: Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval Borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k Borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku nebo například do pramene Vltavy na Šumavě drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku, je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju, a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak se milý diktafon položil na střechu Borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k Borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé Jasanové aleje a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, předscénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese. A hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas, když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo

0: nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen dvě části, dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den rozdělení na ráno, dopoledne, odpoledne a podvečer. A pro noc, večer, půlnoc a úsvit. Ale nejvíce mi líbí označování jednotlivých částí dne u starých Řeků. Dopolední, asi tak 10. hodina, byla označována za dobu, kdy náměstí se lidem plní. Poledne nemlátili pytlem o rybník, jak zpívá jedna starší lidová písnička, ale chápali jako dobu, kdy čas lázní nastává. A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Je středa 12. srpna a dnešním tématem jsou věci, které nás dokážou během pár vteřin vytočit. Možná je to mlaskání, nedochvilnost, nepořádek, pomalý řidič před vámi nebo třeba člověk, který si v autobuse telefonuje tak hlasitě, že jeho hovor slyší úplně všichni. Jsou to často úplné maličkosti a právě ty nám někdy dokážou pořádně zabrnkat na nervy. Co vás spolehlivě zvedne ze židle? Máte nějaký zvuk, zvyk nebo chování, které prostě nemůžete vystát? A dokážete se rychle uklidnit? Nebo ve vás taková drobnost bublá ještě dlouho? Dnešní noční linka je právě o těchto malých i velkých věcech, které nás dokážou pořádně vytočit. Zavolejte a podělte se o svůj příběh. Jsem zvědavá, o čem budete vyprávět. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás. Jako první nám zaspíval Valdemar Matuška a nebo kapela Elán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte to uloví Valdemar Matuška, 5:23 hodině. Co vás dokáže nejvíce vytočit? Možná právě teď někdo nebo někoho rozšiluje soused, který vrtá večer, jiného vytáčí člověk, který chodí všude pozdě, řidič, který jede 30 tam, kde by nemusel. A co takové drobky na stole, neumytý hrnek ve dřezu a tak dále a tak dále. Budu ráda, když mi zavoláte, kdy v životě jste se třeba nejvíc vytočili, kdo vás dokázal zvednout ze židle. Ano, toto téma je široké, uvidíme, jak ho pojme pan Lubomír, který volá ze Slovenska. Vítejte, krásný večer.
1: Krásný večer, já vás počúvam na nočnej smene v jednom hoteli, teda na Slovensku, v hlavnom meste Slovenska, Bratislave, ale počúvam vás pravidelne a já sa chcem len zapojiť. Viete čo, vytáčam a niekedy, a dosť ma to prekvapuje, doba je veľmi rýchla, že ľudia sú veľmi podraždení a mnohokrát sú až agresívni. A tak im chýba nejaké také pochopenie, lebo mnohokrát takých každodenných situáciách, napríklad minule som si kupoval cestovný lístok v Brne na hlavním nádraží a tá pani zamestnankyňa železnice, tá pani pokladnička, tam slušne povedala tomu cestujúcemu predo mnou, ktorý tam stal v rade, že poprosím vás, mluvte do mikrofonu, akože nepočujem, on bol podráždený. Potom napríklad minule to bolo v obchode pri pokladni, slušne poprosila takisto pani pokladnička toho predo mnou zákazníka, že aby si to ohradil, posunul ten nákup tam, ako označil s tým, čo sú to tie medzere také medzi tými nákupmi. Takže myslím si, že je dosť medzi tými ľuďmi v komunikácii taká podráženosť a nebývalo toto až taká, potom je to mnohokrát až agresivita. Ale treba len to pochopenie, tú vzájomnú komunikáciu, nejakú takú intuíciu, také niečo dobré, pozitívne vniesť. Takže táto podráženosť je veľmi, by som povedal, v dnešnej dobe až taká, no veľmi je rozšírená. Podráženosť až agresivita a nemusí to byť, lebo je to o tom pochopení, o tom vzájomnom ľudskom porozumení a o tej komunikácii. Takže asi takto, že keby trošku to tí ľudia sa tak zamysleli a komunikovali trošku tak lepšie a pochopili sa vzájomne medzi sebou, trošku aj ten možno úsmev, pozitívnu náladu, nemusíme sa stále tak ponáhľať a bude ten deň krajší a aj lepšie medzi sebou vzájomne sa pochopíme. Takže tá prehnaná podráždenosť až agresivita ma niekedy vytáča a není to za potreby, môžeme si veľmi to spríjemniť. Je to o tej vzájomnej komunikácii.
0: Lubomíre, vy ste začal to vyprávění tím, že tá doba je rychlá a práve to pak způsobuje tu podrážděnost lidí, kteří stále někam čekají. Já myslím, že to není jenom třeba u té pokladny, jak jste zmínil, v obchodě. Někdy to je na úřadě, v ordinaci, u lékaře v čekárně a tak dále. Ano, já asi s vámi souhlasím, ona ta nálada se potom často přenese i na ty ostatní. Najednou má člověk úplně jiný den a přitom původně nebyl žádný problém. Tak člověk jediné, co mě asi napadá, by vždycky začal u sebe, aby se usmál, i když třeba by to ten druhý nečekal. Ono se to potom v dobrém všechno vrátí a překvapí ty ostatní, kteří čekají samozřejmě tu reakci negativní.
1: No? Áno, presne, presne. Je to o tom vzájomnom pochopení, o tej komunikácii a o tej nejakej intuícii, že vieme sa vžiť do kože toho druhého človeka a toto nám nejako chýba. No. Takže asi toľko, to by som sa chcel zapojiť a teda vyjadriť svoj názor.
0: Děkujeme za tento postřeh, Lubomíre. Jsem ráda, že jste zavolal. Pojďme poslouchat dál kapelu Elán a příběhy ostatních posluchačů. Těším se na příští zavolání.
1: Majte sa pekne, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 23 hodin 15 minut a volá nám pan Michal z Myšlína. Vítejte.
1: Sedlák z Myšlína a Prahy, dobrý den, dobrý večer.
0: Vlastně já s dovolením připomenu téma. Co vás dokáže okamžitě vytočit? Tak Michale, co to je?
1: Tak, co mě dokáže okamžitě vytočit? Tak mě už v poslední době moc věcí nevytáčí, ale spíš se mě hodně nelíbí, nebo jsou mi odporný. No, snažím se ovládat, protože to je hodně v životě důležitý. No, tak mám tady takové poznámky. Tak jako spotřebiteli se mi třeba nelíbí víčka, které jsou neoddělitelné od lahví kvůli nařízení EU. Já sebou nosím nůžky a vždy je odstřihávám. A nebo třeba taky slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímku s jogurtem. Ty se mi často trhnou. A jako spotřebiteli se mi třeba dál nelíbí.
0: Počkejte, zkuste.
1: Ano.
0: To ještě rozvést. Mně to teda přijde velmi zajímavé, že vás to rozčiluje tak, že sebou nosíte nůžky. Já vím, že ano, to rozčiluje mnoho lidí a já jsem si říkala, jestli si někdo na takovou drobnost vzpomene, to jsou taková ta víčka, která zůstanou připevněná k lahvím a prostě nelze je oddělit tak jednoduše. No, takže já jsem si říkala, že se většinou, když někdo řekne, že se naštve na něco, tak zeptám, jestli se umí ovládnout a tak vy teda to prostě neřešíte, nesete si nůžky a odstřihnete to.
1: To jste borec. Vyzeral jsem na to.
0: No.
1: A pak dál, je něco podobného, jako slabá hliníková či plastová víčka, třeba od kelímků s jogurtem, ty se mi taky často takhle trhnou. To mě taky docela vadí. No a nebo jako spotřebiteli taky mi docela vadí, nebo že by mě to přímo rozčilovalo, to se říct nedá, no, ale člověk si to může koupit přes internet. Vymizení pánských slipů z běžného sortimentu. To v nabídce máte samé boxerky a trenýrky, u těch mi vadí rolování nohaviček v kalhotech. Jo. A taky mi vadí...
0: Tady se úplně do diskuze nepřidám.
1: A taky mi vadí tykání v reklamních sloganech. A taky mi vadí samoobslužné pokladny. No, tak to je taková jedna část. A potom jako pacientovi se mi nelíbí, teda jsem docela dost rozladěný ze svého zdravotního stavu. To by bylo na povídání delší, to je samostatná kapitola. Pak se mi nelíbí kouření zdravotnického personálu. A co se mi zvlášť nelíbí, ale je mi tak jako protivný, nebo jak to nazvat, automatické SMS upomínky na již domluvené lékařské vyšetření.
0: To vás rozčiluje?
1: To zbytečný. Rozčiluje, no to rozčiluje mě to. No, myslím si, že když už jsem se jednou domluvil, tak mi to netřeba připomínat. No, ale to je taková malichernost.
0: Já Michale, nevím, já bych s dovolením se vrátila k těm samoobslužným pokladnám. To je opravdu zkouška nervu. Člověk potřebuje rychle nakoupit, najednou něco hlásí, že zboží není v odkládací zóně, nebo přijde jiná instrukce a člověk má pocit, že místo nakupování obsluhuje pokladnu. Je to u vás spíš ten právě neustálý pípák a hlášky, nebo vám vadí už ten princip, že si to vlastně všechno musíte udělat sám?
1: No, vadí mi spíš mi vadí ten princip. No, když přijdu do obchodu, tak vybírám, je tam plno věmu, plno pohybu dělám, já vlastně se svou nemocí, nebo jak to říct, prostě já nesnáším plno věmu, jo, a plno pohybu, protože se mi potom dělá špatně, takže jsem rád potom, když si u té pokladny trošičku mi někdo, ne přímo odpočinu, ale někdo mi prostě s tím nákupem pomůže, aspoň tak, že to namarkuje. Jo, že si to nemusím markovat sám. No. Tak asi takhle. Jako,
0: takže když třeba stojíte u pokladny, kde je pokladní, ale je tam dlouhá fronta, tak si klidně počkáte, než abyste šel k těm samoobslužným.
1: Dám přednost, ano, klidně si počkám. No. A když je u samoobslužný pokladny prázdno, tak přesto prostě si raději tu frontu vyčkám. No, no a jako občanovi mi tedy vadí odpadky ve veřejném prostoru, což asi nebudu jediný. zejména teda v okolí lavíček. A pak tady mám takovou poznámku, močení malých dětí na veřejnosti, natož dospělých. Tak to je taková specialitka, no asi taky nebudu jedinej, komu to vadí, nebo nevím, asi jsem na to nějak vysazený. Jako nějak to, moc to neřeším, prostě, když to vidím, tak odhlídnu a něco si pomyslím, ale samozřejmě nikoho neupomínám, nikoho nemoralizuju nebo něco takového. A to ještě nemám věk. A co mi pak taky vadí, jsou hlasové projevy při sportování, protože já celý život bydlím vedle dětského hřiště, tak jsem na to tak trošku vysazený, no. A když třeba někoho chci pozvat...
0: Počkejte, nebo když Michale, teda u dětského hřiště sportování, myslíte děti, že tam řádí, že si hrajou a vy teda nešťastně bydlíte blízko?
1: Ano, vyvolávání různých hesel, vykřikování, prostě takové ty hlasové projevy, prostě to, co je spojené se sportováním. Míč bouchne o klander nebo o železnou zábranu, tak to já znám, vykopnutí míče a tohle. Já jsem na tyhle ty zvuky už jsem
0: docela... Chápu, že po těch letech vám to vadí víc než prvních pár let.
1: Oteplovat, jak s jarem zkrátka to začíná. Ale to už jsem tady na chatě namyšlíně, tak to mě trápit nemusí. Ale to jsou takový, víte co, já jsem vybral schválně takový hezký malichernosti. Jo. Takže tak. Jinak, když třeba někoho pozvu, tak jako hostiteli mě vadí, když on ponechá jídlo, které já připravím, nějaký pokrm, bez ochutnání. Jo. To mi vadí třeba taky. Mě docela až rozčiluje.
0: No a to jde, abyste uvařil a někdo to ani neochutnal, rozumím,
1: ano,
0: že to třeba nevím,
1: uvařím,
0: že
1: nebo si připravím nějaký studený pokrm, nebo co, já se teda specializuji spíš na studený pokrmy, já tedy návštěvám moc nevařím a vadí mi, když dotyčnej to třeba ani neochutná, jo. Jsem nejradši, když to sní, protože já to pak musím dojídat, že když to neochutná, když to ani neochutná, nebo nedá si trochu, nebo nesní to, tak mě už to potom nechutná, když to jídlo připravujete, pak to když nebavít. Ano, pardon.
0: Děkuju za to zajímavé povídání. Tak, dozvěděli jsme se o vás zase něco nového a je krásné slyšet, jak každý má ty svoje malé věci, které mu dokážou zabrnkat na nervy a každý to má úplně jinak. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
1: Bylo mi potěšením, tak se...
0: Zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

další připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Každý máme něco, co nás dokáže během pár vteřin spolehlivě vytočit. Někomu vadí malé mlaskání, hlasité srkání, jinému pozdní příchody, nepořádek, pomalý řidiči nebo lidé, kteří telefonují tak nahlas, že všichni slyší přes celý autobus. Někdo nemá rád fronty, další větu, vždyť o nic nejde. Někoho rozčílí, když doma zase nikdo nevymění prázdnou roličku toaletního papíru. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, co vás dokáže okamžitě vytočit. A volá pan Robert z Olomouce. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. Jiduška nebo Jaruško? Teď nevím.
0: Jarka?
1: Tak Jaruško, já vás zdravím. Chci vám poděkovat, že jste mě vzalo, paní Barbožikovo. No a teďka k tématu. U mě v práci jsou to dva kolegové, kteří vyloženě vyhledávají hádky. Oni na to mají svou taktiku nebo techniku, jo. Ten jeden to dělá, tak nebudu jmenovat, že prostě místo, aby řešil svoje vlastní problémy, tak chodí žalovat na druhý, tak to úplně nesnáším, jo. To je prostě, co se o mě stará, kdo se o to prosil, to mě dokáže jako rozčilit. A ten druhý zase to dělá tím způsobem, jo, že člověk se s někým baví, ho se to netýká, ale vstupuje do hovoru a přijde mě to silně netaktní. Jo? A prostě když se mě něco netýká, tak se do toho nemýchlám. Takže to jsou taky dvě věci, nebo ti dva kolegové mě dokážou teda rozčilit. A klidně se mě ptete. Jako.
0: No, jdou tady žalovat, předpokládám, nadřízenému. Co je k tomu vede?
1: Nadřízenému nespíš, jako ostatním kolegům. Jo? Já si myslím, že si tahají triko. Jo? To je taková dnešní blbé zvyk, že prostě někdo se snaží být důležitý, jo, nebo má nějaký komplexy, nebo já nevím, jo, no tak prostě to řešit tak, že místo, aby řešil svoje problémy, no tak on bude chodit a bude vykládat a ten udělal toto a tam ten udělal tamto, jo, to je to žalování. A u toho druhého ten zastupuje do hovoru, protože si musí dokázat, že on je pan někdo, jo, on je vlastně takový ten king, jo, a tak dál, jo, to se těžko vysvětluje, jako.
0: No, co s tím? Zkoušel jste s nimi o tom mluvit?
1: No, neříkám, že tak končí vždycky a někdy prostě je odpověď, tak mi vlez na záda, někdy se pohádám, ale nechci se hádat, že, jako nemám to rád, nechci se hádat, nebaví mě to, ale to jsou prostě lidi, kteří to asi potřebují, já to teda nevyhledávám. Ale pomáhá mě třeba to, jo, že když prostě vím, že ten člověk se chce hádat, tak prostě mávnout ruku a nekomentovat to, nevím, jestli je to zrovna to nejlepší řešení, jo, protože to jsou prostě lidi, kteří potřebuje takzvaný adrenalin, jo. Já nevím, k čemu to teda potřebuje, jo. To je jako někoho droga, no, tak někdo třeba, já nevím, bere kokaina, taky ho potřebuje. To se těžko vysvětluje.
0: A máte u někoho zastání? Je někdo, kdo tam drží při vás a snaží se vás podpořit?
1: Tak to záleží na konkrétní situaci, že, protože každá situace je naprosto odlišná, jako, jo, že to je prostě takový, jako, že prostě vždycky je to tak, jo, že čeho se varuju a už dlouhou dobu, když se dva kolegové kvůli něčeho hádají a nikdy do té hádky nevstupuju, protože jako to se nevyplácí, protože nikdy se nezavděčíte oběma, takže já řeknu pánové, já nevím, o co jde, odmítám se do toho míchat, jo, to taky funguje.
0: No, já chápu, že toto umí člověka hodně potrápit, když víte nebo máte pocit, že vás lidé v práci pomlouvají, tak člověk pak začne přemýšlet, co říkají, komu to říkají. A není to samozřejmě komfortní prostředí, je to naopak toxické. No. Tak proto jsem se ptala, jestli jste se snažil konfrontovat přímo je, protože vlastně to je většinou ta cesta, že se to potom nějak vyřeší, ale jestli ani to nepomohlo, tak asi bych na vašem místě dělala to, co říkáte, a to jedním uchem dovnitř, druhým ven, protože pokud něco nemůžu ovlivnit, tak by jsem se tím asi neměl zabývat. No, ale věřím, že to není jednoduché.
1: Jo. A když už jste to téma na kousla paní Barbořiková, ani mě do toho není, ale co vás třeba rozčili, jako třeba fronta autu, benzínky, když tam dlouho stojíte? Ne, promiňte, že tak to mě ptám.
0: Ne, jako, ne. No. Já vám odpovídám, že to vůbec. Já bych asi musela dlouho přemýšlet, co mě vytočí.
1: No, tak bych jsem vlastně nasadil broka do hlavy.
0: Já si to připravím, já vám řeknu v dalším stopu. Mě totiž asi úplně jenom tak něco nevytočí.
1: Tak to jste dobrá, no.
0: No, vidíte to? Já nedokážu odpovědět z patra, ale určitě na něco přijdu, takže za chvilku vám řeknu.
1: Třeba když vás bolí zub, že jo?
0: tak to mě taky nevytočí, to...
1: Já zase brečím, protože jsou tak z toho, jako že stejně nevím, jak to, no, tak to už je takový...
0: To jsou jiné pocity, než to vytočení, no. Dobře.
1: Ale ještě jsem chtěl závěrem teda, chci pozdravit paní Barbožikova a paní Vodmilu, potom paní Vlastínku, potom včelaře, že zbáže, no zkrátka všechny linkaře, ať to neprodlužuju zbytečně. No a chci vám poděkovat, že jste mě vzala, no a možná by nebylo dobré napsat knížku, jako, je to taková uvaha, jak prostě vyřešit složitý životní situace, protože každý jich máme dost, jo, a nebylo by to na škodu, že člověk by se z toho obohatil, poučil a tak.
0: Roberte, a kdo by to měl napsat?
1: Nakladatelství Gazda. Píšel zajímavý knižku.
0: Já jsem si myslela, že to myslíte tak, aby tady jsme my, co tady spolu sdílíme svoje příběhy, tak vydali Noční linku knihu příběhů.
1: To by ale nebylo špatný.
0: Dobře,
1: no, jinak jste říkala,
0: ale to už jsme od tématu pryč, takže jo, máte ještě něco k němu?
1: Jenom krátce, vždycky jste říkal, že když má někdo nějaký téma, tak já bych navrhl mravence, já strašně rád pozoruju mravence, to je něco úžasného, to už nepotřebuju ani telefon, ani kino, ani nic, jo, to je prostě, kdyby se dělal doprostřed velkoměsta, chodím k jednému mraveništi, ale mě tam moc prima, vždycky jim donesu něco dobrýho, a to víte, že to sní, jo.
0: Roberte, děkuji za
1: mravenci,
0: telefonát,
1: tak se mějte,
0: mějte se hezky.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pan Robert se mě ptal, co mě dokáže vytočit, tak ono toho opravdu moc není. Já jsem v podstatě nedokázala přijít na něco takového velkého, abych vám to řekla během písničky. Ale možná to mám asi podobně jako první volající, pan Lubomír ze Slovenska. Asi mě vytáčí ta běžná nezohlednost každodenní někdy. Ne ta velká, ale ta drobná, kdy člověk vůbec nepřemýšlí, že kolem něj jsou nějací další lidé. Třeba když někdo někoho přeruší, předběhne, zabere celé místo, nepustí sednout v autobuse. To si potom říkám, co pak se neumíme na chvíli podívat i očima toho druhého. A možná, to všichni znáte. Teď paní Věrka z Prachatic, jsem zvědavá, o čem vy budete vyprávět. Zdravíme vás.
1: No, zdraví, já taky zdravím tam noční linku.
0: S dovolením připomenu téma, co vás dokáže okamžitě vytočit.
1: Točilo a jeden mi vytočil, to už je tak měsíc, a jeden před rokem vlastně. A ten toho chlapa furt vydávám, teď mu teda akorát dělali bypass. Takže dneska mě vytočilo, prostě v práci v Otavě, v Prachaticích, mě jedna ženská furt to následuje. Kam sehnul, tam jdu, tam jde za mnou. Jo, takže já jdu na záchod, ona prostě myslí, že jdu, Bůh ví kam, nebo jdu za mistrovou, že se našla zmetky, nebo za vedoucí, prostě a vytočí mě to hned. Takže ona mě pronásleduje, když jdu udělat kafe, prostě myslí, že já jdu, Bůh ví kam. Přitom jsme na stejní dílně. Takže prostě to se taky nedělá. A nebo mě vytočila, protože jsem jí našla kartu, jenže mezi tím mysleli, že já jsem jí ukradla, mi říkala. Přitom já jsem jí vlastně ani nevěděla, že jí nějakou hledá kartu a prostě to rozvedla na mě. To se taky nedělá, prostě jsem jí říkala, hele Jano, kartu jsem našla tady, jak jsou součástky a dal jsem ti na stůl. Jo, a prostě druhý den přišla a měla jí tam. Jenže svedla to na mě, že jsem jí prostě ukradla. No a tady kamarádovi se stalo, že jel vlakem z Vodňan do Nového Údolí, jenže s kamarádem měl u sebe ledinku s penězma hromadu, občanku, já nevím, co všechno to tam měl, a svedl na něj, že prostě ta jednou ledinka se ztratila a svedl na něj, že můj ještě byl na návštěvě a myslel, že můj tady ukrad. Jenže to pravda nebyla, ona ta ledvinka se našla, až uklízeli vlak. Jo, takže prostě se ledvinka našla, ale přitom to on nahlásil na policajty, jo, a jo, už to bylo jako řešení, že ho prostě to má doma, nebo prostě že to ukrad. Jenže přitom na Novým Údolí zjistili, že tu občanku má tam ta paní, co tam uklízela, takže ho potom vrátila ze všem všudy. A to se taky nedělá, to mi vytočilo, že mám tady kamaráda, vlastně přítele a jo, tak ho hlídám a to se mi nelíbilo.
0: Tomu rozumím, ano, to jsou...
1: No a nebo se mi stalo, to jsem koukala sama, nevím, jak je to v Prachaticích, ale prostě jsem šla z práce, sedla jsem si na lavičku jako mezi lidma, jako kamarádi, tam byly kamarádky, chodilo tam lidi, ne lidi, a sedím a říkám, ty bláho, tamhle mezi spořitelnou a tou drogérií prostě leží chlap hlavou na beton a nikdo nic jako nedělá s tím. Čekám 10 minut, prostě mi to nedalo, nechala jsem penízenku s věcma na lavičce a šla jsem za ním. Říkám, no tak jsem se ho jako pohladila, říkám, mě to je jedno, jestli to je Rom nebo Bůh ví, kdo to je, prostě to se nedělá, tak jsem tam k němu šla, říkám, no, jako jsem ho hladila, říkám, no, já hladím každýho chlapa, když je hodnej, i když jsem ho neznala, říkám, prosím tě, jak tady dlouho ležíš? Možná jako jsem mi říkal, že neví, ale asi dlouho, protože prostě jsem ho hladila po záde, říkám, tak je to dobrý, mluví, nemá zapadlý jazyk, jako se to stalo mýmu synovi, ten vlastně jsem ho taky takhle zachránila, ale na jiný způsob. A proč, to vám ještě dořeknu do třetice. No a tak prostě jsem vlítla do spořitelny, do non-stopu, před non-stopem tam hulili. Já říkám, potřebuji aspoň židli, kdyby náhodou jsme ho jako vstal, jako postavili na nohy, aby měl první pomoc hned, jak leží. No nyní, záchranka, policajti, nikdo, možná, že už viděli, že se tam něco děje, tak prostě jsem čekal na kamarádku, kamarádka šla ze zdola, paní učitelka z Jarouškovo přijde šla na druhé straně, ptala jsem, jestli nechci pomoct. Já říkám, tak tam počkejte na rohu. Kamarádka přijde, říkám, tak když ho nezvedem, tebe budem volat, nebo když budem vidět, že je od krve, to tak jsme ho zvedli jako na tu, ani tam ta židle jsme nepotřebovali, já ho vzala, jak mám páru, přes 100 kilo, vážím, ale je mi to jedno, prostě jsem ho vzala z jedné strany, ta kamarádka z druhé, ta váží o půlku méně než já, tak jsme ho zvedli, říkám, dobrý, není od krve, já myslela, že Bůh ví, jak bude vypadat, když vlastně ležel jakou dobu na betoně, zakoval obrumník a místo na trávu spadnul na beton. A lidi ho tam nechali jako když nic prostě. A to se mi taky nelíbí, nevím, jak tam teda jsou ty kamery. No tak jsme ho zvedli, pořádku, tak říkám, hele, půjdeme na lavičku, uvidíme, jo, já ho udělám, protože mám, já jako jsem už vlastně vyndaný žebra, ten mi taky vypadávají, tak prostě už vím, jak ten na toho člověka, říkám, ty máš, že vypadlý žebro, proto blbě dýcháš. No tak jsem mu tam jako zmáčkla trochu, namasírovala jsem mu záda zatím a říkám, od krve nejsi, tak já tady mám první pomoc u sebe, vemu obrovský odsutě a protože byl horký, tak jsem mu jako první pomoc udělala, kamarádka seděl s námi na tom a teprve policajti přijeli a už viděli, že už tam nic není. Tak jsem říkal, bohu, jak by to dopadlo, oni by ho odvezli, měl alkohol, teď by platil to jako noční to, ne, já nevím, kolik se platí, prostě. No tak jsme potom odvedli domů, říkám, půjdeš domů, my jdeme s tebou, kdyby něco, přítelkyně byla na odpolední, tak prostě, on je takovej, že prostě platí druhým jako já, jo, takže vlastně jsme ho zachránili, ale teďkon jsem ho potkala a kamarádka mi říkala, že mu dělají bypass, takže je v pořádku.
0: No Věrko, to jste udělala správnou věc. Je hrozné, když člověk vidí někoho, kdo potřebuje pomoc a místo toho, aby mu někdo pomohl, tak ostatní přihlíží. A úplně nejhorší mi přijde, když v takové chvíli někdo vytáhne telefon a začne natáčet. Člověk přece nikdy neví, kdy bude sám potřebovat, aby mu někdo pomohl.
1: Jenže tohle tu se nestalo, prostě jestli jeho někdo natočil, mě to je jedno. Já prostě je natočili možná i ve Vodňanech. To se taky nedělá, ale prostě policajti jeli kolem, protože pán bude mu 70 prosinci, mýmu synovi bude 14 prosince, 30 a prostě měl tady hromadu faše od piva a jak prostě blbě chodí, nebo prostě mu bude 70, tak jsem se rozhodla, že ty flašky všechny odnesu. Přemýšlela jsem jak, ale nejblíž mají Albert, tak jsem vzala vozej s sebou k němu přímo do bytu, ale jako nahoru.
0: To už
1: a ty flašky se odnesla, no. Takže
0: ano, to už jsme trošku odbočili od tématu, takže já vám poděkuju, mějte se nádherně, prosím poslouchejte dál a zase se zapojte, ano? Naslyšenou.
1: Tak ano.
0: Možná vás vytáčí lidé, kteří chodí pozdě, jsou bezohlední, možná máte úplně jiný, trochu nečekaný spouštěč. Pojďte nám zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná už máte v hlavě něco, co vás pravidelně vytáčí, možná už jste na něco přišli. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Dnes se ptám na jednu docela obyčejnou věc, co vás dokáže zvednout ze židle a nemusí to být nic velkého. Paní Martinka je s námi, odkud voláte?
1: Z Brna.
0: Už jsme ve vysílání, tak můžete vyprávět.
1: Tak ono už je to delší dobu, co mě teda vytočí málo kdy co, ale už je to teda sice 5 let, co mě vytočilo nějak. Seděla jsem na lavičce u 5. nástupiště u Šaliny, protože jsem potřebovala jet dál. A přišla za mnou jedna paní, říká mě dobrý den, tak jsem mi řekla dobrý den, no a začala se mnou vybavovat. Víte o tom, že vás má Kristus rád? Říkám, vím, jo, protože jinak já jsem normální člověk. A ona začala, no a víte, tak a já říkám, paní, ale já jsem věřící člověk, takže normálně jako tohle. A ona začala mě fakt teda tak opravdu vyloženě obtěžovat. Jenomže nejhorší na tom je to, že to bylo pár dnů po pohřbu mého manžela a já jsem musela jít vyřizovat různé záležitosti, co teda se týkalo po pohřbu, že? No a ona pořád, no a proč jste tak smutná? Já říkám, no zemřel mě manžel. No mě umřel, tak já nejsem taková, jak vy se díváte, jak kdyby vám zhořely hračky, nebo já nevím. No velice byla odporná, což mě teda velice vadilo. Já jsem si říkala, pane bože, proč je taková? Já jí nic nedělám, jenom jsem chtěla, aby byla, říkám, prosím vás, ne, já se nepotřebuju teď nikým vybavovat. A jednoduše prostě pořád vnucovala mě nějaký názor a pak teda odešla k další lavečce, ale zase ještě pořvávala od té další lavičky ke mně. Tak jsem si říkala, pane bože, proč někomu zbytečně vnucovat nějaké názory, když neví, co ten člověk momentálně prožívá. No a to je všechno, co jsem vám chtěla asi tak říct.
0: Vy jste říkala, že se to stalo už před 5 lety a cítím z vás, že vám to zůstalo v paměti, že to prožíváte v podstatě dodnes. A oni vás tehdy oslovili
1: to
0: úplně...
1: Vyloženě to neprožívám dnes, ale dneska jsem si na to vzpomněla. Uh-huh. Ale drželo mě to dost dlouho.
0: No a oni vás oslovili z ničeho nic. To byla paní, která jakoby...
1: Ona mě z ničeho nic oslovila.
0: Nabízela
1: já jsem tam seděla normálně na lavce.
0: Duchovní.
1: No, ale to určitě nebyl člověk, který je doopravdy duchovní, rozumějte. To jsou lidi, kteří si přečtou nějakou brožurku a chcou normálně, jako machrujou, jak se říká, no. Takže asi tak, to neudělá člověk, který je doopravdy duchovní. Takhle jako, když vidí, že ten člověk jako nemá dál zájem se vybavovat nebo něco tohle, tak tohle neudělá. Oni to dělali jeho vystí, proto jsem se jí ptala, jestli

0: je jeho výzka. Ona říká, ne, co si myslíte? No, ale říkám,
1: taky mě to napadlo jako první. To do... Ono je nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a začne vám vnucovat názory nebo přesvědčení, aniž byste o toho stála. A je vlastně úplně jedno, jestli vám vnucuje nějakou literaturu nebo jestli vám vnucuje nějakou výhodnou nabídku na něco úplně jiného. Ano, je to obtěžující. A tak jestli to byla jediná zkušenost, tak doufejme, že už poslední.
0: No tak teď už těžko, protože já už jsem nemohoucí. Já už jsem tenkrát seděla z oberlích tam, jo, takže teď už jsem nemohoucí, takže můžu akorát tak něco poslouchat. Už jsem teda starší osoba, nebo stará osoba, se dá říct, no. Takže jako to, ale to mě opravdu, na to jsem si teď vzpomněla, že to mě fakt vytočilo docela, proč vnucovat někomu něco, když už vidí, že ten člověk nemá zájem se dál vybavovat. Jo? Podotýkám, že já jsem normálně věřící člověk, to není, že bych byla nějaký ateista, nebo já nevím co. Ale prostě docela nevhodným způsobem to ta paní se vnucovala, by se dalo říct. No. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěla říct.
1: Martinko, děkujeme, bylo to zajímavé. Určitě s vámi mnozí souhlasí, že je to nepříjemné, když vás někdo zastaví na ulici a vnucuje vám nějaký názor. Děkuju, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, že jste s námi chvíli vysílala. A teď písnička Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka i pro vás, tak si to vychutnete. A zase někdy zavolejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 5 minut po půlnoci, je tady 2. hodina noční linky. Já vás zdravím a děkuju všem, kteří už dnes zavolali a podělili se s námi o to, co je dokáže pořádně vytočit. Právě na to jsme se ptali včera i dnes v 1. hodině. Je hezké slyšet, jak rozdílné věci nám dokážou lézt na nervy. Někdo mluví o bezohlednosti, jiného rozhodí nepříjemné chování lidí a někdo má svůj úplně osobní spouštěč. Tak jsem zvědavá, co přinesete do 2. hodiny dnešní noční linky vy. Ve vysílání Českého rozhlasu je s vámi stále Jarka Barboříková a zůstanu až do 1. hodiny. Spolu se mnou Miroslav Žbirka a Hana Hegerová a nebo nám zaspívají nedvědi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer.

0: 9 minut po půlnoci, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je tady povídání o tom, co nás dokáže pořádně vytočit. Je s námi paní Anička?
1: Ano, paní Anička. To je.
0: Tak už jste si stihla slomit rádio, jsem ráda, že jste to stihla. Tak hledáme malé velké spouštěče v steku. Co je to něco, u čeho si řeknete, tak toto? Opravdu ne.
1: Se jmenuje, že on v každé noční zde skoro mluví. Jsem si říkala, jak on to dělá, že se tam dovolá tak rychle. Já to zkušám tolikrát, nedovolám.
0: Aničko,
1: no,
0: tak,
1: že? To by byla jedna věc. Já vás hodně zdravím, milá paní, a chtěla bych vám jenom říct, že mě šíleně rozčilují a teda vytáčí lidé, kteří neustále mluví o penězích. Pořád mají málo a měla jsem kamarádku, která před 2 roky zemřela. Byla to tak bezvadná, já nevím, co se s ní stalo. Na staré roky jakýkoliv hovor končila s penězí. A kolik dala dětem a kolik jsem já dala a co kupuju a kolik mám našetřené a pořád. To byl vždycky konec rozhovoru prostě, ale to není jenom ona. To kdekoliv přijdu, furt lidé naříkají, jenom já říkám, já mám také jenom důchod a neměla jsem nikdy jakési super vydělky. Ale lidé neumí šetřit. Plýtvají, ze všem plýtvají, anebo musí mít však, a to je všude, kde přijdete. Vůbec se plýtva ve státě. To je v jídelnách, ve všem, to se nikdy tak nedělalo. Prostě možná také, ale ty zbytky se použily prasatům. Dneska to jde všechno do spalovny. Prostě plýtvají a pak naříkají, že nemá peněz, není peněz. A já vím, že je dneska všechno drahé, ale či musím všechno mít, na co si vzpomenu, či musím být na 2 dovolených, nemusím. Stačí jedna, já už teď ani na jednu nepojedu, bo skoro nevidím a špatně chodím, takže já ne, ale říkám, no já nevím, co ti lidé chtějí, že pořád naříkají, pořád, to slyším kolem sebe, já jsem ani 40. ročník a po válce byla taká bída, ale já jsem to nikdy neslyšela od mojich předků, od mojich rodičů, matky jenom a dědy a babičky. Měli pak malinko peněz, ale oni opravdu se uměli k tomu přizpůsobit. A my jsme se neměli zle, hlavně, že jsme měli jídlo, teplo, měli jsme prostě nějaké to oblečení, vždycky přešívalo se. Prostě ze starého se přešívalo, ze 2 věcí se ušila nová. A prostě nebylo, já se nikdy necítila, že bych nějak strádala, ale opravdu jsme nevyhazovali peníze jenom tak, ale jenom na to, co bylo třeba.
0: No, ono je nepříjemné dívat se na to, když někdo zbytečně vyhazuje jídlo, plýtvá vodou, kupuje věci jenom proto, že je stejně za chvíli vyhodí. Člověk pak vidí, že by se s tím dalo zacházet mnohem rozumněji, když zatím bylo tolik práce. To máte pravdu, takže to, že vás dokáže zvednout ze židle, když někde vnímáte, že někdo něčím plýtvá, tak to je, dá se říct, i na místě. To jsem ráda, že jste něco takového zmínila. No a stále mám v hlavě to, když někdo stále mluví o penězích, tak co ho právě k tomu vede? Nevím.
1: Ona nikdy, ta moje kamarádka, jakousi bídu neměla. Já nevím, co se jí stalo. Ale vám říkám, jako mladá byla nikdy za mladých let, jako že bych řekla, že se mě... Potom najednou, jak prostě už jsme měli ty děti povdávané, poženěné, jak jsme měli vnoučata, tak to začalo. Prostě pořád, ale to nejenom mě dělala, to i ještě jiné kamarádce, to samé. A nebo mi říká, no víš, tam ta dala už 50 000 dala vnučce na Vánoce. Já jsem říkala, tak já za tolik peněz nemám, já jim dám. My jsme si měli velké dary nedávali.
0: No, ani já jsem se ptala
1: nějakou
0: proto...
1: drobnost no. na narozeniny, na svátek a tak. Ne, že bych nedala nikomu nic, ale já nemůžu takto šetřit, abych někomu dala 50 tisíc na to. Já už musím šetřit na pohřeb, abych měla. Ne?
0: Já jsem se ptala proto, protože my jsme měli taky v kolektivu jednu takovou kamarádku, ona se tady už odstěhovala, ale pořád mluvila o tom, kolik co stálo, kdo si co koupil, ptala se lidí, kolik vydělávají a my jsme si pak z toho dělali legraci, že se vlastně nebavíme o životě, ale že děláme účetnictví, že jsme vlastně takové účetní. Ale vlastně no, jsme právě. Nikdy nepřišli na to, co jí k tomu vedlo, proto jsem se zeptala. Tak Aničko, když se dívám na čas, ale nás teď čas dotlačil až k písničce od Hany Hegerové, je na čase si ji pustit, takže vám poděkuju, zavolejte zase někdy příště, budeme tady, budeme se těšit.
1: Jak říká ten pán, že jste mě vzala, protože on to vždycky děkuje. A tak jsem říkal, že asi má nějaký dobrý patent na to, že se tam vždycky dostane do té jízdy.
0: Co jsem se ho ptala, tak říkal, že to volá stále dokola, takže
1: no a
0: má
1: já,
0: velkou
1: a
0: trpělivost.
1: Já už vás mám v telefonu, noční jízda, tak to je rychle a i tak ne. No, to už jako...
0: A kolikrát jako, a jste to dnes vytočila, jestli se můžu zeptat, kolikrát jste zmáčkla noční linka na telefonu?
1: Dneska asi, já nevím, po šesté jste mi nebo po sedmé zvala.
0: No, tak to bych řekla, že je úspěch, ne, když to šestkrát vytočíte. Ten pán no. Robert říkal, že to musí vytočit třeba 40krát, že vlastně má stále točit, takže možná
1: to už potom, jak už je to víc, já někdy více, ne, to dneska se povedlo, ale jinak já kolikrát také vytačím, já cítě neposlouchám každou noc, protože já jsem tu teď sama, já jsem na chatě, dcerka musela odjet, tak to si můžu dovolit, jinak já nechci, protože ono je to trochu slyšet a já bych ju budila, to ne. Ale když jsem sama, bývám sama, tak prostě, když nespím v tu dobu, protože někde se obudím o půl 12 a to pak nemůžu usnout, no tak volám. Ale jinak jako nedovolám se. Jak vám jsem vlastně, já nevím, či jsem po druhé nebo po třetí u vás, jinak jsem tam, jsem se dovolala u těch vašich kolegů, to jo, ale málo.
0: Aničko, no, tak doufám, že se to
1: tak
0: změní, opatrujte se.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Kas, ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Paní Magdaléna je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Halo, už jsme ve vysílání, ano.
1: Už jsme ve vysílání, dobře. Takže
0: vítejte. Povídáme si o tom, co nám vadí na lidech i na běžných situacích, co dokáže naštvat člověka tak, že se zvedne ze židle, že úplně zbělá. Co to je, paní Magdalenko?
1: Já jsem alergická na telefony, ať si jdu kamkoliv, ať je to městská doprava, na ulici, na úřadě, tak lidi nemají jiného co na práci, než si hrát, já říkám hrát s telefonem, a tím teda zaostává komunikace mezi lidma. Za chvilku nebudeme se umět ani vyjadřovat. Ale teď chodím na rehabilitaci a tam je přísný zákaz používání mobilu. Ani si nedovedete představit, jakou mě to udělalo radost. Tak, jak to chtějí zakázat na školách, by to měli zakázat všude. Ať si lidi telefonují doma, pokud to není nutné, ale abyste poslouchala, že celý ten denní pořad té dotyčné volající, tak jako si myslím, že to lidi uráží a že by to nemělo být. A paní, která se tam ozývala, že se plýtvá s potravinama, já už jsem to jednou v lince říkala, proč se plýtvá. Dneska jsou ty potraviny málo hodnotné. My máme sice několik druhů šunek, ale je to prostě v těch marketech kolik dní ztrácí to na čerstvosti a přinesete to domů a druhý den už to má plíseň. My jsme měli třeba dva druhy chleba kdysi, ale ty chleby byly výborný, ty se dali jíst suchý nebo posolený. Dneska to dělají ze zmrazených polotovaru. To je tak něco hnusného, protože oni jak to dají upíc do pece, tak se to ani nestačí rozmrazit, takže vevnitř je to neupečený. Já si kvůli tomu chodím pro chleba až do pekárny, nedělá mi to problém, je to drahý, ale je ten chleba dobrý. A těch věcí, které mě vytáčí mě třeba maminka, která vede dítě za ruku a jde s dítětem mimo přechod, teď jede prout aut a ona s dítětem kličkuje mezi autama, no to bych zrovna se mi chtělo vylézt z auta a pár jí vrazit, aby si uvědomila, že jde nejenom o její život, ale i o život dítěte a udělá nešťastný toho řidiče, který do ní vrazí. A těch věcí je prostě víc.
0: Magdalenko, no?
1: No, poslouchám.
0: Já jsem se chtěla vrátit k tomu telefonu, jak jste říkala, že dělení to zakázali, tak my tady máme už dvě kavárny tady na Zlínsku, kde je cedulka, když tam vstupujete. Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Ano, přesně tak.
0: To se mi líbí, to je pěkné. No, člověk potom má pocit, že i když lidé spolu jsou, tak jsou vlastně každý úplně jinde, když má každý v ruce ten telefon.
1: Já jsem se naučila, když vyjdu ze dveří bytu, mám dva kroky do výtahu a pokud v tom výtahu někdo je nebo přistoupí, tak tu ráno s ním navazuju řeč. Je to pravda, že to jsou lidi z baráku, ale vylezu ven a protože tu bydlím spoustu let, takže se my tady známe, tak jako já zdravím, i když ty lidi jako se s nima nebavím nebo neznám je tolik, tak je pozdravím. Nic mi to neudělá, jsem sice stará, ale klidně pozdravím i mladšího a dám se řeknu, to je třeba, to je dnes krásný den a brát to všechno s úsměvem. A ještě jsem chtěla jednu takovou připomínku, jestli můžu říct a připomenout to našim posluchačům, kteří poslouchají pravidelně linku a kteří poslouchají všechny ty moderátory, takže dneska je 13. a v ten den se před 45 lety narodil náš oblíbený moderátor z Prahy, který spatřil světa v pražské porodnici v Londýnské, jak nám kdysi prozradil, a je to pan Honza Macoun. Takže bych mu chtěla popřát touto cestou, jestli to se to dozví, hodně, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a dík za to, že tak skvěle moderuje a máme vás rádi, říkám to s úsměvem.
0: Magdalenko, vy jste báječná, tak jestli nás Honza poslouchá, tak všechno nejlepší. Děkuju, že jste nám to připomněla. O nás poslouchali ještě asi před půl hodinou, psali jsme si společně, protože nás právě poslouchá, my to tak občas máme, že na sebe zareagujeme a podpoříme se, takže je možné, že se právě teď raduje, tak děkuju i za něj.
1: Jo. Tak mu to napište, protože jsem chtěla být mezi prvníma gratulantama a snad se mi to i povedlo, ale nemám internet, takže mu to jedině můžu říct přes telefon.
0: Určitě. Já myslím, že poslouchá, pokud ne, tak já mu to hned napíšu a určitě ho to potěší. Opatrujte se.
1: Děkuju a
0: zase
1: přeji vám další den krásný, co nejkrásnější. Nebude ještě tak moc přes 30 a taky vás máme rádi.
0: To je milé. Kapela Nedvědi, slíbila jsem, máme jen sebe, nám zaspívají 3 minuty před půl jednou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme přesně 12:30. Dneska se vás ptám na jednu obyčejnou věc, co vás dokáže vytočit do běla. Krásnou noc, kdo volá?
1: Tady je posluchačka. Moment.
0: Ne, určitě počkáme, abychom vás dobře slyšeli. Před chvíličkou volala paní Anička, která volala z Prahy. Telefonní spojení nevydrželo, takže jsem překvapivě vzala další posluchačku, která je trošku nepřipravená, já tomu rozumím.
1: Už ale jsem tady, já jsem měla puštěné rádio, takže už jsem to vypla.
0: A paní?
1: Jarka z Českolipska, ze Zahrádek.
0: A povídejte.
1: Teď vám jenom chci říct, že sedím na zahradě pod krásnou oblohou plnou hvězd. Už jsem dělal 10 letících hvězdiček. Tak a teď vám chci, slyšíme se?
0: Ano, tak doufám, že se vám naplní všech 10 přání, co jste si přála.
1: To nestačí, to ani si pomyslet na přáníčko, to je fofr.
0: Ani u té 10. jste to nestihla.
1: Ne, jako za toho jejího letu to nestihnete říct, jo, nebo pomyslet. Ale chci mluvit o tom, co mě, ne, že by mě to vytáčelo do běla, to zase já až taková nejsem, ale hodně mě vadí cyklisti a turisti, kteří chodí přírodou a tu odhodí papír, tu odhodí cigáro, tu, nebo vajíkla, že jo, tu odhodí láhev plastovou a přitom u těch cest jsou odpadkový koše, jsou tam lavičky na odpočinek a u toho je, je koš. Nevím, že když si donesu svačinu, proč nemůžu buď to hodit do toho koše prázdný obál, nebo to dát do toho batohu a vyhodit to někde doma. To mě vadí. Pak mě vadí třeba, už tam byly zmíněny maminy, které teda jedou třeba s kočárem a mají na uchu telefon, nebo dítě tahnou za sebou. Vůbec dost těch mladých rodičů nevím, jak to mám říct, ale nevěnují těm dětem tu pozornost mezi těmi chodci třeba, nebo nevím, jestli to říkám srozumitelně dost.
0: Já myslím, že ano.
1: Jo, že to je takový docela, a v těch čekárnách, v autobusech, ty telefony, to je taky nešvar. Pamatuju si ještě s maminkou, když jsem jezdila po doktorech, tam toho vždycky probrali nemoce, kulturu, no cokoliv, jo, tam se to hodně věcí probíralo. Dneska každý kouká jenom do toho mobilu. Krásný pozdrav, pozdravit někoho, když ten člověk je, který vám odpoví, ale někteří lidi jsou takový, že se ještě na vás tak jako ošklivě podívají, co si to dovolujete vůbec je oslovit na té ulici, když ho neznáte. Je to takový hodně uspěchaný všecko a ty lidi k sobě nemají až takový vztah. Myslím si, že tohle to je asi tak.
0: No, co? Vidíte to. Zamýšlím se nad tím a v podstatě nejste jediná, jak už říkáte, reagujete na předchozí posluchačku, která o tom mluvila, tak na tom asi něco bude. Ty telefony, moje kamarádka tomu říká čertová krabička, asi na tom něco bude. Ale já teda osobně mám zkušenost, že mladým lidem už to taky začíná trochu vadit, že ten boom začíná trochu upadat. Nevím, jestli je to jenom můj dojem nebo ne, ale jak se o tom víc mluví a stále dokola, tak mám pocit, že už se to začíná více lidí uvědomovat. I ti, kteří ten telefon třeba taky dřív nedali z ruky. No, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Já si myslím osobně, že dobrý. Pokud nás nepřeválcuje umělá inteligence, tak si myslím, že mobily to určitě nebudou. Ale ne, to říkám samozřejmě s nadsázkou, protože všeho s mírou.
1: Určitě, telefony jsou potřeba, ale jak říkáte, s mírou. A potom mě ještě vlastně jsem si teď uvědomila, vadí telefony různých nabídek. Většinou kolem poledne, protože já už jsem důchodkyně, jsem doma, většinou, když obědváme, tak zvoní telefon, už se s mužem smějeme a říkáme, kdo to zase volá. Nabízejí vám spousty věcí a když jako moje nebo jako slušnost je, že je vyslechnu a pak jim slušně poděkuju. A proč to nechcete? A takhle, a je sleva, ty to jsou vaše peníze, já říkám právě, protože jsou to moje peníze, tak si můžu rozhodnout, jestli chci levnější věc, nebo nechci levnější věc. Peníze nejsou všechno, že jo?
0: Ano. A vidíte to, já jsem před chviličkou říkala, že nemůžu přijít na nic, co mě dokáže takto rychle vytočit a vy jste na to kápla. Mně to nenapadlo, ale souhlasím s vámi, že tady ty nevyžádané telefonáty mě také obtěžují a hlavně si vždycky říkám, kde na mě vzali ten telefon.
1: Ano, no tak dneska už to asi není problém, ty telefony, no. Ano.
0: Děkujeme, děkujeme vám, že jste se s námi sdílela, že jste zavolala, přejeme vám krásný zbytek noci a krásný nový den.
1: Jenom vám řeknu, budu mít dneska krásný den, protože budeme s manželem 49 let spolu.
0: 49, no tak to bude důvod k oslavě a ke gratulacím. Tak doufám, že jsem první, kdo vám přeje všechno dobré.
1: Děkuji.
0: Dalších let. Mějte se. Naslyšenou.
1: Taky hodně zdravíčka všem a krásné dny. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Maluji zase obrázky Hana Zagorová v Noční lince. Připomínám dnešní téma. Věci, které nás dokážou vytočit. Možná to jsou úplné maličkosti, které by někomu jinému připadaly směšné. Je to na vás, o čem budete vyprávět, paní Marto. Zdravíme vás do Prahy.
1: Dobrý večer všem. Víte, to není, že by mě to vytáčelo. A člověku to přijde líto, jak ten svět opravdu zhrubnul a jak je násilnej. Já když mému sousedy, kteří začnou oznamovat a dohadovat se, že budou na svý zahrádce, která sousedí s naší, že bude stavět garáž, tak vlastně vyrukujou s tím, že právnicky mají nárok na to, aby to udělali až k našemu společnému plotu a aby celou tu stranu, co budou dělat tu garáž a to všecko, aby to všecko dělali z naší zahrádky. A ještě se dovolí tvrdit, že vlastně je na to právní nárok a s ohledem na to, že vlastně jeden z těch manželů je právník, ta žena, tak takový to absurdní lži, který prostě si dělají vůči lidem, tak to si myslím, že opravdu ten svět je hrozně násilný a hrozně bezohledný a svým způsobem hrozně sobecký. A to si říkám, že vlastně ty vztahy, které můžou být mezi sousedy a mezi lidmi v domě, že tohle to všecko, co se děje, že ty vztahy strašně narušuje. A nevěřím tomu, protože když ty lidi vychovávají děti a vlastně působí i poměrně opravdu ve fundovaných profesích, tak si říkám, že vlastně tu společnost, kterou oni ve velkým spolu vytvářejí a mají na ní vliv, takže svým chováním vlastně vedou k tomu horšímu místo k tomu, aby se to vylepšovalo. A to je mě hrozně líto. Mě tyhle věci už nevytáčí, ale je mi to hrozně líto.
0: Ano. Tomu rozumíme, zase jsme u toho, u těch mezilidských vztahů a u tom, jak se ta společnost proměňuje.
1: Rozumím tempem, ano. A já když si vemu, že vlastně vnuky poměrně silně ovlivňovala a vychovávala moje dcera, anebo můj manžel, to znamená jejich dědeček, jejich maminka, a vedla je k takovému opravdu rovnému a hezkému chování a k spolupráci, tak si říkám, do jaký míry zase vedou ty svoje děti, vím, že vedou, a do jaký míry vlastně tyhle lidi dostávají, nevím, a jak velký facky o té společnosti. A to je mě líto, že já tak ráda poslouchám rozhlas, a když poslouchám tou českou historii, anebo zase tu první republiku, když jak je běží ten pořad, tak si říkám, opravdu v lidech, a člověk byl vychovaný v Sokole o těch 3 let, tak si říkám, bože, jaký to bylo těžký, a jak ten náš život byl krásný. I když jsem zažila, jako dítě začala válka, tak bylo to hrozně těžké, ale bylo to proti tomu, co se děje dneska v lidech, tak ta válečná doba byla těžká, ale proti tomuhle, tak to byl ideál doslova, jak se lidi pomáhali.
0: No, je to zvláštní pocit, člověk si uvědomuje, že dřív nebylo všechno jednoduché, možná, nebo ne možná, bylo to určitě těžší, ale přesto měli asi lidi pocit, že tam bylo víc takové obyčejné blízkosti, ohleduplnosti, času jeden na druhého, soudržnosti. Ano. A chápu, že je pak někdy těžké se dívat na to, jak je to dnes, ale Musíme se říkat, že to není horší. Je to jiné. Změnili se lidé, změnila se doba, ve které žijeme. A kdo ví, co bude za dalších 50 let, jestli oni nebudou vzpomínat na to, jak žili dnes. Uvidíme.
1: Ano, bylo to, já říkám, bylo to těžký, měli jsme to těžký, kdo nezažil léta kolem 51. roku, tak si to neumí představit, přežili jsme to, ano, a tahle ta generace vlastně v tom světě žije a asi to nepovažuje za tak těžké, jako to vidíme my starý bardové, ano.
0: Děkuji, že jste s námi trávila čas v Noční lince. Zdravíme vás, paní Marto.
1: Já vám přeju hodně zdraví všema.
0: Posíláme
1: písničku. A mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Bude zpívat Kristýna.

0: Noční linka Českého rozhlasu bude za okamžik končit, ale ještě zkusíme stihnout jeden telefonát. Kdo se nám dovolal?
1: Tady je Soňa.
0: Soni, každý máme jiné věci, které nás dokážou vytočit, každý jsme jiný, máme jiné nervy, tak co dokáže zabrnkat na ty vaše?
1: Omlouvám se, že jsem zakašlala. Co dokáže mě vytočit? Za prvé, chodí se kolem toho furt jak okolo horké kaše, ale u nás ve městě, zrovna třeba v parcích, zrušili několik laveček kvůli tomu, že na nich sedí nepřizpůsobiví a různí takový ty pometlové. A člověk, když pak jde, tak si nemá opravdu kam sednout, protože to, co tam zůstalo, je obsazené zase tady těma nepřizpůsobivýma. Jedete autobusem, chcete si sednout na autobusovém nádraží, na lavečku. Samozřejmě, co zůstalo, je obsazené zase tady těma různýma nepřizpůsobivýma. A nejhorší je, když jede okolo městská policie a vůbec nic, prostě nereagujou na to, že si člověk nemá kam sednout a že tam sedí tady ti a popíjejí různé alkoholické nápoje a kouřijou tam.
0: No, co se to s tím dá dělat? Myslíte, že byste našla někde dovolání? Nějakou
1: určitě
0: pomoc?
1: Ne,
0: a zkoušeli jste to?
1: Víte co, já jsem se jednou ohradila a v tom se do mě pustili, sice slovně, jo, ale člověk, když jich je tam více, nemá ani odvahu jim něco. Městský úřad teda slíbil, že to bude monitorovat, že tam budou častěji jezdit hlídky, ale nevidím nějaké zlepšení, nevidím to.
0: No, tak člověk jde do parku, aby si odpočinul, nadechl se čerstvého vzduchu, měl kolem sebe trochu klidu a místo toho je ten obrázek takový, jaký je. Ono to je asi
1: takový. No a je třeba
0: městě.
1: V tramvaji jedete a vidíte revizora, jo, a slyšíte jich, jak oni si říkají, počkáme, až tady ti, nebudu to jmenovat, vystoupěj, potom teprve začnem kontrolovat, protože víjou, že s tím budou problémy. Já si myslím, že všichni ví, o koho se jedná, že jo, když jede v tramvaji a ani revizoři prostě radši počkají, až vystoupí, aby

0: nebyly problémy.
1: No teda.
0: A to mě fakt dovede jako vytočit, že fakt tam třeba i na tom nádraží stojíte a nemůžete si sednout, protože. Mm-hmm. Takže to jsem chtěla v krátkosti. Hodně lidí to ví se o tom, ale jaksi asi se ani s tím nedá. No dá se něco dělat. Být důsledný, kontrolovat a opravdu nějak zakročit, ale v mé blízkosti, co mám zkušenosti, se to neděje. Radši měšťáci obědou, že jo, a když jich vyženou, tak odjedou za roh a jsou tam.
1: Zase se vrátí. No, tak jak říkám, je to asi problém, který je známý, je v mnohých městech.
0: Tak uvidíme, jaký
1: to bude mít vývoj. Možná, když o tom budeme víc a víc mluvit, tak se to podaří nějak vymítit. Teď se ale musíme rozloučit. Soňo, děkuju vám za vaše sdílení.
0: Jo, taky moc a dobrou noc.
1: Jsme u konce dnešní noční linky. Moc vám děkuju za vaše telefonáty, příběhy i za to, že jste se s námi podělili o věci, které vás dokážou vytočit. Od těch úplných maličkostí až po věci, které člověka opravdu trápí. Bylo hezké dnes slyšet některé milé příběhy, trošku náročnější, ty těžší, ale asi se shodneme na tom, že každý má nějakého svého spouštěče. Mějte krásnou noc, přeju, ať vás už nic nerozhodí, minimálně dnes pořádně si odpočiňte, užijte si klidný zbytek týdne a u noční linky se na vás budu těšit na jeho konci v neděli. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neuctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Máterlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejrostodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit. Ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, tak to po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
4: No.
5: Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure?
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
7: Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnělost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
7: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že vaše auto je jako stvořené pro mé sídlo v Devonshire.
6: Ale já to tak
7: myslela. Chce si ještě někdo na něco zeptat?
3: Major Barfield se hlásí.
9: A co ty tvoje pletky s tou mourovatou číčou ze stájí? Co, kocomoure?
7: Co mi tykáte, majore? Do školy jsme spolu nechodili a nestudoval s takovými zaostalci, kteří nevědí, že o podobných záležitostech na veřejnosti obvykle nediskutujeme.
9: Nemyslel jsem to zlé.
7: Myslel. Už z let mého pohledu na vaše chování v našem domě bych soudil, že jste zlomyslný člověk. Jenže vy nevíte, co já vím. A když už jste si začal, co kdybychom převedli řeč na vaše avantýry?
9: Nic takového neexistuje.
7: Aha.
6: Nechtěl bys se s kocomoure podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři?
7: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
5: Kočky mají přece devatero životu.
7: Ale pouze jedna játra.
6: Lady Blemlyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic
10: většinou vede Římsa.
7: Dají se na ně chytat holuby.
8: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
7: Pomyl.
10: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
7: Uplatky neberu.
6: Proč? Já jsem sem jenom jezdila. Proč?
7: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemliovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
6: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
4: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
7: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
6: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
7: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
5: No tak, kocomourku, zastav už příval své výřečnosti.
7: Sami jste si to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíkama, tak je to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
6: Taková nestoudnost!
7: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
6: Kam běžel?
10: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
4: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
5: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
10: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
6: Nechte si ty vtipy, Klovisi.
4: Ale, že je to zázrak?
6: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
8: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky? Co potom, pane Epine?
4: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
6: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemliová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
11: Zabít je, slečno Reskrova?
9: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
5: To je nehumánní.
10: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
6: Správně, Klovisi.
11: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebýt toho zrůdného vynálezu pana Epina, vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
4: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemliová. Je to dítko mé vědy.
9: Mohl bych je prostě utopit. Co říkáte?
5: Strychnin do žrádla by byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
4: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
6: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po Římsa.
8: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
5: Dám jim ten strychnin.
6: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
10: Mohl by vás pomluvit v okolí.
6: To by byla katastrofa.
10: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
11: Klovisi, to bylo nevhodné.

0: Nevrací se.
1: S tou kočkou ve stáji jsem to vyřešil.
2: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
3: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
0: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
2: Samozřejmě.
3: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
0: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
3: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfried jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jmén a dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví, ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. I když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: Obraťme list.
2: Výborně, nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfridem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude, počkejte na mě, kluci!
3: Wilfride? Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Kebrlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami sehrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kdepak já jsem se ohromně bavil, tetičko. A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco.
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho choť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tam ale ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibirské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující.
1: Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leonard.
3: Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano? Tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovisy, pamatuješ, plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uřklo.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Mám skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé. Můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni v holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano.
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
2: Co si?
4: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bryč a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám přidány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano, vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl, takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později, že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce, vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepem, takže někdo z vašich lidí by jí mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lubem. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných 3 pence nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu?
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Lovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycenila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na tu bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptonovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptonová může každou chvíli vrhnout... A dokud jí plukovník Hemp nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky.
4: Ostudné.
1: Leonard to umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptonovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptonová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptonová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně. Já se bojím.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptonovou ve vlčici neproměnil, musíte nám lecos vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete zatímco ta bestie se nás chystá roztrhat na kusy. Vidíte, jak se olizuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte všem.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptonová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonardo, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovisi, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Ha? Chytej!
3: Hop! Chytlo ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď. Pojď, dostaneš ještě cukříček.

0: Lightnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezavinil Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit s vlky.
1: S vlčicemi? Oh. Pohleďte, kdo to přichází?
2: Mary! Robu Chmery, co se to s tebou dělo?
3: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se bezpižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr mi lékař zakázal.
0: Leonard vás proměnil?
4: No, víte...
3: Cože?
0: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
3: Proboha, snad ne i pány.
5: Ne, chraň Bůh.
3: Tak vy jste to dokázala, Leonarde. Vážně? Byla jsem vlčicí?
4: Milostivá paní, přesněji řečeno.
1: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
5: Ty? Glovisi?
1: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlehl. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?